Safia, krém honí bílý fač. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách.

Karavana Country Rádia. Už tento pátek od 19 hodin vám osvědčená dvojice Denisa Marková a Jirka Vondráček přiblíží, co je nového na naší hudební scéně. Karavana Country Rádia. Žhavé novinky pro milovníky nejen country, folku a trampské muziky.

0: Tak co je, haló, další?
1: Co říkáte?
0: No, co si přejete, chci vědět.
1: Já? Jo, tak, co jsem to chtěl?
2: Lístky do kina.
1: Lístky do kina.
0: No, chtěl, ano. To je mně jasné, ale na co?
1: Aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
0: No, to já vím také, ale no. Na co chcete jít? Na jaký film?
1: Jo, na jaký film? No tak já jsem chtěl na ten, jak se jmenuje ten film, ten nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
0: Včera, dnes a zítra?
1: Co?
0: Na včera, dnes a zítra?
1: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych nesil, jo.
0: Ano, na zítra.
1: A co hrajete zítra?
0: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
1: Co?
0: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
1: Ano, a jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
0: No ano, ale to hrajeme právě... V sobotu večer a v neděli ráno.
1: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
0: No ano.
1: Ano.
0: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
1: Ano. No. Já nevím, to hraje taky v neděli ráno, ne? Že bych šel v neděli ráno.
2: Nevím,
1: jak
2: chceš, ale v neděli.
1: No jo, to je pravda, to ještě spím, že jo. To je...
0: Tak na kdy teda to chcete?
1: Co říkáte?
0: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
1: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu. Teda,
0: dobře,
1: no, ano.
0: Dobře.
1: A co hrajete v sobotu?
0: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Co?
0: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
0: No, teď vám to říkám.
1: Ano.
0: To hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano, a po zejtří?
0: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večer a v neděli ráno.
1: Ano. A v pátek nehrajete nic?
0: Ano.
1: Co hrajete v pátek?
0: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu večer a v neděli.
1: A v pátek odpoledne?
0: To hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano, a jak se jmenuje ten film, co hrajete?
0: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
1: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? Název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
0: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
1: Tak?
0: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
1: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozejtří, bych chtěl, ano.
0: No tak zítra hrajeme v sobotu večera, v neděli ráno a pozejtří hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano. Já nevím, ona mě pořád říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou.
0: No, tak.
1: Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejtří. Na včera už nechci žádnej. A sobotu, neděli, v neděli ráno taky dva. No, tak, já si to tam, jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím. Rozumím, to je to dobrý. Tak,
0: toto trvalo.
1: No, jo, no, tak,
0: 114 korun mi dáte.
1: To je dobrý.
0: To není dobrý, ještě 14 korun.
1: To jde mi ještě 20. Ještě 14 dostanete, ano. Tady tu máte, dobrý je to, no. Buď jsem blbej já, nebo ona, teď se kouknu. Teď se kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.

ložiskách bzučení včel. On jenom se usmál a povídá, víš, kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, taky holku, co uměla brát. Jenže já byl jak slepej,

a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Dokud tráva bude růst,

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

čarodějka chvějka, která se touhou po vdávání chvěje, dosud prý nepotkala čaroděje koloděje. Ten žije v lesním podzemí, sám, jako krtek. A dokonce ho neobjevil ani Václav Čtvrtek. A protože znám čarodějku chvějku i její spády, řekl jsem si, byl by pokoj, kdybych je dal dohromady. Možná, že o ní neví a mé rady si bude cenit. Konečně, každý chlap se dřív či později chce ženit. Potkal jsem ho v lese, právě si nesl hřib. Zasmál se, čarodějka chvějka, to není můj typ. Ta řeč, kterou užívá, když zaklíná, mým uším divně zní, vždyť je to čarodějština. Jsem taky čaroděj a vyznám se ve všech krajích, jenomže dobře vím, že žiju v českých krajích. Tak místo hadů sbírám v lese dříví před zimou a potom u kamen se bavím kouzly s češtinou. Například, jestliže mladá žena je mladice, pak silná musí být silnice. Když se brání, bránice, a když je rovná, rovnice. A jestliže mnoho soch je sousoší, pak tedy mnoho žen je soužení. A to není všechno, znám toho více. Ženský rod vzniká třeba koncovkou ice. Od slova krab je do krabice, od slova had hadice, od berana beranice, z čepu je čepice, ze slepce slepice, z jalovce jalovice, z palce palice, ze slunečníku slunečnice, rovník rovnice, poledník polednice, ručník ručnice, oběžník oběžnice a zimník zimnice. Jo, jo, málo kdo se v tom vyzná jako já. Ženský rod vzniká i koncovkou a. Kos kosa, patron patrona, rým rýma, váh váha, nor nora, lup lupa, kýl kýla, vír víra. Když člověk přemýšlí, hned všechno jde. I třeba pohrát si s příponou E. Mandl mandle, vůl vůle, brusel brusle, datel datle. Řekl jsem, mluvíš jako učebnice, jenomže koncovky nejsou jen E, A a I, C. Co takhle rošťák a roštěnka? Chvíli přemýšlel, nabral sila, pak mě lavinou slov zavalil. Kopr kopretina, mandarin mandarinka, herec herka, růženec růženka, jedlík jedle, orient orientace, duch duchna, stud studna, pes psina. Vdova ponorový je ponorka, početníkovi početnice, manželka kata je katka a jejich děti kaťata. A potom málo kdo má zdání o časování a skloňování. Jablko, tyblko, onblko, myblko, vyblko, oniblko. Fibich, fibis, fibi, fibichom, fibiste, fibi. Země koule, z tebe koule, z něho koule, z nás koule, z vás koule, z nich koule. Město, tobě sto, jemu sto, nám sto, vám sto, jim sto. A pokud ti to něco říká, v češtině je i matematika. Například netopír je brutopír minus starapír. 100 žár je 200 žár dělený dvěma, nebo 30 žár krát 2 plus 40 žár. 100 dola je 20 dola na druhou minus 300 dola. Třinec je osminec bez pětince a sedmikráska polovina 14 krásky. Tak to by snad stačilo. Víc už ti pro dnešek nepovím a s těmi slovy se chystal zmizet za křovým. V té chvíli zaslechl jsem z hlouby lesa cupy cupidu a čarodějka chvějka stála tam, co starý dub. Povídá, čaroděj koloděj, tak já nejsem tvůj typ. Čaruj si, jak chceš, já to stejně umím líp. Marně se pokoušíš schovávat za tou houštinou. Teď si nepomůžeš ani kouzly s češtinou. Udělám a další do sbírky. Další do sbírky.

Ona se smála, on držel to GPS v hlavě.

čekal jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se radí už nikdo nedělá.

dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Děkuji vám, vážení přátelé, že jste mě uvítali potleskem. Já bych rád zdůraznil, že součástí hodnotné zábavy je i hodnotné poučení, že? Proto jsem tady právě já. Dnes si povím něco o vzniku elektřiny, ostatně, jak víte, je to mé oblíbené téma. Zvolme celkem příklad, na který, abych tak řekl, se všichni dobře pamatujete ještě ze školních lavic, že? Ebonitová tyč a liští oho neboli chvost, že? Tyto dva předměty jsou původně v elektrostatické rovnováze, že? Tedy myslím, pokud je o jich osmou elektronovou valenční sféru. Vykonáváme-li frikční neboli třecí pohyb lištím ohnem po ebonitové tyči, že? Narušíme původně elektrostatickou rovnováhu, že? Elektrony nám přichází plynulým tokem z liští ohnu na ebonitovou tyč, že? Ebonitová tyč se nám nabíjí záporně, liští ohon kladně, že? Tady je prosím zajímavé všimnout si té znamenkové konvence. Ačkoliv evidentní nadbytek záporných částic se nám usadil po vnější straně.
1: Promiňte, že...
0: Protože elektřina v dutinách nesídlí.
1: Uklidněte se, člověče. Promiňte, že rušíme tok vašich myšlenek. Ale my si myslíme, když už chcete divákům vykládat mermomocí své vědecké objevy, že byste tak měl činit nějak takovým solidnějším tempu a hlavně přístupnější a milejší formu.
2: Podívejte se, pane inženýre. My dva, my jsme se vybrali ze svého středu, abychom zde jaksi zastupovali širokou, diváckou obec, ano. Pane inženýre, abychom jaksi postupně na vás nakladli.
1: Otázky. Co? Kamarád myslí zatím otázky.
2: Kamarád myslí otázky.
0: No tak, jak vidíte, nadšením v žádném případě nejsem, tedy u nějakém nadšení z mé strany se hovořit nedá. Ovšem, pokud je to nějaká drobnost, která by jaksi v zásadě nenarušila encyklopedický charakter přednášky, jak si v zásadě souhlasím, že?
1: O to nám jde, nadšení přijde samo, pane inženýre. Tak, abych to nezdržoval. Vy nám tady zkrátka tvrdíte, že elektřina vzniká, když třeme nějakou ebonitovou záležitost liščím koncem.
0: No tak v zásadě se to tak dá říct, ovšem pokud jde o širší...
2: Když já si doma.
0: Ano, prosím,
2: jistě. A vzrechneš.
0: No prosím,
2: doma.
0: Jistě doma, v domácnosti, jistě, já
2: chápu. Nebo doma.
0: Ano, no.
2: Zapnu žehličku.
0: Ano, no tak. Prostě, nebo spotřebič nějaký.
2: Nebo žehličku.
0: Ano, jistě.
2: Nebo spotřebič.
0: Ano, no prosím.
2: Děkuji. Tak někdo někde musí začít leštit tyč.
0: Ale no ne, no samozřejmě, že ne. To je přece nesmysl. Ta žehlička je přece evidentně zapojena do sítě.
1: Pardon, že vás chytám za pisky, pane inženýre. Ale my doma zapojujeme žehličku zásadně do zásuvky, ne do sítě. My nejsme rybáři, pane inženýre.
2: To nejsou rybáři, já je znám.
0: Ne, rybáři, no.
2: Ne, nic nechytli ještě.
0: Ale co pak jsem tady hovořil o rybách?
1: Nebo... O sítích.
0: Jo, do sítě, že jsem řekl, to vás popleco. To mi připadá, no prosím, jistě máte pravdu. Ta žehlička je zapojená do zásuvky, jenže pozor, ta zásuvka je zase v jistém smyslu napojená proudem z elektrárny.
2: A o tom jde. Takže v té elektrárně, podle vás, jak vy to vysvětlujete, vzniká ten proud asi tím, že tam prostě všichni třou, lišíma, ohonama, výrnik, stýrnik, nějaký, to... Tohle byly litlový tyče. To musí mít nějaký velký farmy na ty lišky? Musí to honit po lesích do pytlů, ne? No,
1: určitě, ten odchyt musí být nějak organizovaný, protože ta spotřeba těch liščích vohnů je fantastická. Ostatně já jsem viděl takovou elektrárnu v Tušimicích. Tam mají takový veliký komíny a v nich jsou zřejmě veliký ebonitový tyče. A jak ti zaměstnanci ráno přijdou, hned na vrátnici každý vyfasuje liščí von a musí začít ty tyče leštit. Až se potom z komínu kouří.
2: No jo, proto se z nich kouří.
1: Hele, z pana inženýra už se taky kouří.
2: Až jsme ho ani neleštili.
0: Ale nechte toho. Podívejte se, pánové, vy svým rozhledem můžete maximálně zastupovat sami sebe, ale ne širokou diváckou obec.
1: Proč?
0: Já jsem prosím ani na vteřinu, ale na tom bazíruju, ani na vteřinu nehovořil o výrobě elektrické energie. Já jsem prosím uváděl, ale na tom trvám, uváděl, že jeden z možných, opakují z možných vzniků elektřině tření.
1: Tření.
0: No jistě.
1: Tomu bych možná věřil. Pamatuješ, jak jsem loni skočil do rybníka a dostal jsem ránu do hlavy? To se asi třeli ryby.
2: To se ty třel hlavou vodno.
1: Tak je to možný, ano.
0: Podívejte se, pánové, jestli vám můj pokus, který jsem zde slovně neboli verbálně demonstroval, s liščím ohonem a sebonitovou tyči nic neříká,
1: nic.
0: Já vám ho bohužel předvést nemohu.
2: Bohužel nic.
0: Bohužel já vám předvést nemohu, já nemám k dispozici bohužel.
2: Na to... Neříká bohužel.
0: Ale dejte pokoj s tím bohužel.
2: Nic.
0: Bohužel vám ho předvést nemůžu, protože nemám k dispozici bohužel liští ohon, že?
2: Neříká,
0: ale pokud je o takový, řekl bych, klasický příklad přeskoku elektronů, Poslyšte, nemáte u sebe kostěný hřebe nebo želvovinu, je to prakticky...
2: Bohužel, nic, kosti...
1: Ano, já mám.
0: Výborně, podívejte se. Zlehunka otřu o rukáv,
1: ano.
0: To za prvé. A nyní zlehunka zajedu do vlasů.
2: Bohužel, nic.
1: Tak to byl velice trapný pokus, pane inženýre. Takhle jsem si vědu nepředstavoval.
0: Promiňte, v tomhle případě jsem na tom de facto stejně jako s liščím ohonem, že?
1: No tak vlasy prostě... už vám asi nenarostou, ano. Kde nic, tu nic, že? Tak. Ale ohon liští a někde se ženu.
0: No já bych vám byl vděšel.
1: Ano, já mám konexe.
0: Jestli moment. Máte tu možnost.
2: No. Pane inženýre, ono je lepší, že odešel.
0: Ano, ano.
2: Protože mezi náma on by to stejně nikdy nepochopil.
0: Ano, ano.
2: Ale já vám teda můžu říct, že já teda jaksi zákonitou souvislost mezi liším ohonem a elektřinou chápu.
0: Ano, ano, ano.
2: Ano, protože přece tam, kde lišky dávají dobrou noc, ano. Tam se nikdy nesvítí.
0: Poslyšte, když tak o tom přemýšlím, ono bylo lepší, když tady byl. Vy jste úplný tulpas.
2: Jo, a to si mám ještě neřekl všecko, pane inženýre.
0: Vážení přátelé, já bych se jenom v kostce
1: vrátil. Pane inženýre, tady nesu ohon, můžeme dělat pokusy.
0: Čeče, tohle to není z lišky.
1: To není, já přeci v těle šatech teď nepolezu někam za liškou do nory.
0: Čeče, kde jste to vzal?
1: Tam vzadu byl přivázaný pes, tak jsem si to od něj vypučil.
0: Poslyšte, jak se ten pes jmenoval?
1: Já nevím, my jsme se nepředstavovali.
0: Tedy podívejte se, já jsem měl vzadu uvázanýho psa. Je tam ten pes ještě uvázaný?
1: Jo, to byl váš, no byl vám podobný. Ale buďte klidné, je tam uvázaný, ovšem už ne celý. Kus ho držíte v ruce.
2: Pohlaďte si ho, dyť je váš.
0: No dovolte, pánové, snad mi nechcete naznačit, že držím v ruce od sasýho psa.
1: Ale to víte, že nedržíte, buďte klidné, pane inženýre. To bych si přeci nikdy
2: kamarád
1: nedovolil.
2: Kamarád v životě nedovolil ufiknout vašemu psíkovi ohon přece, pane inženýre.
1: I když na druhé straně nutno přiznat, že psíkům se často kupírují ohony.
0: Ale ne 12 starému německému ovčákovi.
1: Pardon, v tomto případě nešlo o ovčáka, zde šlo o vlčáka.
0: Ale ovčák, vlčák, vždyť je to jedno a to samý.
1: Jste si tak jistý, pane inženýre? Ovčák přeci ovce pase.
2: A vlčák je žere.
0: Jo, tak pánové, vy myslíte ovčáka, ale já myslím ovčáka.
2: Pane inženýre, že vy to máte nějaký pomotaný?
0: Čože, co si to dovolíte, abych mu byl váš táta?
2: To věřím, že byste chtěl mít tak chytrýho kluka. A já už naštěstí tátu mám, víte, a ne jednoho.
1: Pane inženýre, já jsem si vzpomněl, já vám poradím takovou mimotechnickou pomůcku. Pamatujte si, ovčák chodí po dvou a vlčák po čtyřech. A je to.
0: Jo, tak pánové, vy myslíte ovčáka B.
2: A vy myslíte ovčáka A.
0: Ale ne, já myslím ovčáka hav-hav.
1: Pardon, vlčák dělá hav-hav. Ovčák hraje na fujaru, ten na to nemá čas.
0: Ale ovčák dělá taky hav-hav.
2: Pane inženýre, a jak pak dělá kozička?
0: Co? Kozička?
2: Kozička?
0: Co kozička, jaká kozička? Holíte se, nechte toho, vraťme se k elektřině.
1: Jistě, vrátíme se k elektřině, ale rozdíl vlčák, ovčák musíte ve vlastním zájmu pochopit.
0: Ale já ho chápu.
1: A já vím, asi jako mi i vznik elektřiny, ale o to nejde. Ostatně celou záležitost si nyní předvedeme názorně. Kdybyste laskavě dělal nyní vlčáka a my dva budeme představovat kolem jdoucí ovčák.
2: Ano, já jsem ovčák A, on je ovčák B.
1: A vy budete vlčák C. Prosím, postavte se na čtyři.
0: No ale pánové, přece tady nebudu chodit po čtyře.
1: Jak to? Vždyť jste vlčák.
0: To je vlastně pravda. Je to takhle dobrý?
2: Pozor, pane inženýre, vlčáci nemluví.
0: No prosím, mě už nepřekvapí vůbec nic.
1: Ani nesmí, pane inženýre. Vy jste vlčák, služební plemeno. Máte policejní výcvik. Tak pozor, lehni a zůstaň. A my jdem.
2: Jak to?
1: No přeci od chlapa, který nerozezná ovčáka, od vlčáka si nenecháme vykládat vznik elektřiny.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejný, jen

to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každý kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile se hnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

domů jsem byl jít jako šíl. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval. Už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám.

až plíchal. A než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel. Benzin prudce odmítal, to se jak zvíře zazmítal, jenom pípu za čerpadlo měl. Jednou mě buděj farmáři, že mám prej prázdno v garáži, že mi ten auták asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj číp.

0: kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončím malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
1: First National Bank.
0: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněný vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistý, poldové jsou na hraně.

Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz, mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá novýho šofera.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

marně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokážeš.

0: Vážení přátelé, my jsme tady, abychom odpověděli rádi vaše otázky. Mám takovou smutnou zkušenost, že stačí jeden neukázněný jedinec, aby se dobře míněná manželská poradna zvrhla v protimanželskou, dokonce mimo manželskou, tak to bychom neradi.
1: To se nám nesmí stát. Tedy vážení přátelé, my jsme tady proto, abychom vnesli alespoň paprsek světla do nejtemnějších zákoutí lidské duše, abychom rozptýlili mlhu a udělali si pořádek ve svých nitrech. Tedy pořádek je základní věc, že ano. Zatímco v jiných oblastech, například třeba v ekonomice, udělat pořádek je poněkud obtížnější. V erotice se nám to podaří dosti snadno, erotika je nadaleko primitivnější. Tak bych prosil první otázečku. Kdo pak bude ten odváživec?
2: Tady.
1: Ano, ano. A pan Brousek, prosím.
2: Co má dělat průměrně slušný muž, aby se na stará kolena nestal záletníkem?
1: No, já snad špatně slyším. Snad jste se chtěl zeptat, co má dělat průměrně neslušný muž, aby se nestal záletníkem.
0: Se záletnými muži si nejlépe poradí ženy sami. Ty velmi dobře vědí, že pomáhá pláč, fňukání. A vůbec to nejhorší je takové to táhlé vití.
3: Tady, tady. Mě by...
1: Prosím, kdo se dá? Lenka Kořínová, prosím.
3: Mě by zajímalo...
1: Mluvte, nejsem bez srdce.
3: Mě by zajímalo, proč u nás není povoleno, aby si žena sama namlouvala muže.
1: No tedy, pokud vím, tak zatím to není nařízeno, ale že by to nebylo povoleno.
0: Ovšem, vážení přátelé, pozor, muž je tvor plachý a lekavý.
1: Tak.
0: Když ho na ulici zastaví cizí neznámá žena, on oběma rukama pevně stiskne svou občanskou legitimaci a prchá.
4: Já, když vás tak poslouchám, mám takový dojem, že dnešní svět přisuzuje tomu erotismu, nebo jak tomu říkáte, příliš velkou váhu. Jsou přece snad krásnější věci, ne? Třeba takové jídlo, například, no. Bašta, to je básen, že ano? A tak se vás ptám, doktore, co děláte proti té přemíře a té přebujelosti erotiky?
1: Já nic. No.
4: Vždyť já taky vás se neptal.
0: V současné době máme mocnou petardu proti rozbujelé erotice a to je samomanželství. Když už ani...
1: Ano, to má velmi tlumivý účinek.
5: Doktore, co je to pořád s tou štíhlostí a s těma dietama, prosím vás? Jo, podívejte se, historie mluví jinak. Historie umění, to je historie kyprých žen. Pochopte to. Takový Rubens, ten by vás prohnal, pánové. Jak praví básní? Pomalu. Jeď krása žen jen v oválu. A jenom váza má být štíhla.
1: Ona si plete erotiku s keramikou.
5: To zavině můj první muž.

0: Řekněte, prosím.
1: Co je na tom vtipnýho?
0: Člověk nechce být adresnej. A takhle to dopadne.
2: Jde o ochablost mužů, tedy o problém ochablosti mužů, tak mohu zasvěceně hovořit.
1: Já se domnívám, že jak si s úbytkem sil musíme počítat.
2: Ano, ano.
1: Já bych vytýčil takovou zásadu, čemu nemůžeme zabránit, to milujeme.
3: Ano. Jestli dovolíte.
1: Ano, dovolíme.
3: Já bych totiž nerad, aby z mé první otázky vznikl takový špatný a mylný dojem. Prosím, i já mýval problém, že?
1: Tedy s těmi
3: to věcí. Fráňa Šrámek to všecko jak si vyslovil za mě. Abych se přiznal, já jak si v druhé polovině svého životního zápasu jsem erotomanem spíše duší než tělem, chápete? Co to je?
2: Promiňte, erotoman duší v druhém životním kole, to je výhra.
3: Že ano, no prosím.
2: Pánové, pěstujte svou sexuální fantazii a své sexuální snění. Je to jediná věrná družka vašeho života.

K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Rádio.

šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

Hrál jen potichu a jemně, starý chlap ten, co je ve mně, prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči od zrcadla vždycky otáčí.

přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s trampskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

0: se oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýd zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýd strašlivě se začal smát,

0: celý svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se tchla. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u starých spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

Je zvláštní, jak člověk potom nemůže i v životě trefit správný cíl. Taky jsem

0: Antri počasí.
1: Dnes očekáváme zataženo až oblačno, na východě zpočátku jasno až polojasno, postupně čekáme od západu déšť, přeháníky a místy bouřky. Nejvyšší teploty budou od 18 na západě po 32 stupňů na východě.
2: S Bohem lásko nech mě jít.
0: Vzpomínky.

0: Zprávy.
1: Zprávy začneme na téma peníze a práce. Minimální mzda vzroste od ledna o 2500 korun na 24 900. To je 44,6% průměrné mzdy. V roce 2028 má být 45,8% průměrného výdělku. Podle současných odhadů by to znamenalo přidání o dalších 2000 korun na 26 900. Nezaměstnanost v Česku byla v srpnu 5%, byla tedy stejná jako v červenci. Úřady práce na konci srpna evidovaly 373 891 uchazečů o zaměstnání. To je o 6545 více než o měsíc dříve. Naopak počet volných pracovních míst proti červenci klesl. Úřady jich nabízely 99 274. Škoda Auto má už 45 000 objednávek na nové elektrické vozy Epic a Peak. Z toho je 770 objednávek modelu Peak v České republice. Tato auta doplňují stávající nabídku elektromobilů Elroq a Enyaq. Vyrábí se od léta a v prodejnách se objeví na podzim. Tady je vedoucí českého zastoupení Jiří Maláček.
2: My věříme, že díky těmhle dvěma modelům, speciálně v České republice, se nám tyhle ty dva segmenty podaří vytvořit. A proč si to myslíme, vám ukážu na jednom konkrétním čísle. My máme už dneska číslo, kolik evidujeme objednávek od zákazníků. V podstatě dneska jsme zhruba 2,5, možná 3 měsíce od světové premiéry a evidujeme 770 objednávek. Což je za nás fantastický číslo. Vzpomenuli jsme si na to, že celý ten segment podobných modelů udělal od začátku roku zhruba 260 registrací.
1: Rostou nebo nerostou? To je velmi častá otázka posledních dnů. Houbám se věnuje i náš kolega Luboš Dvořák.
3: Pomalým nástupem babího léta blížícího se podzimu se vrací konverzační fráze zda rostou. Jde samozřejmě o houby. Co dát nebo ne do košíku radí mykologické poradny a nově i aplikace. Nejistější je ale vidět dary lesa na vlastní oči, jako třeba je výstava i s odborníkem v muzejním gotickém sklepě zítra a pozítří na Mělníku. Luboš Dvořák, Mělník.
0: Sport.
1: Včera se hrál hokej a hokejisté Litvínova a Olomouc zvládli generálky na blížící se start extraligy. Severočeši vyhráli na ledě Mladé Boleslavy 2-1, Hanáci zvítězili v Brně 3-1. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Petr Spálený, Motel Nonstop. Tak vy jste se, milí posluchači Country Rádia, probudili v 6 hodin a 8 minut do dnešního středečního rána za ten 9. září. No, mnozí z vás se probouzíte, mnozí z vás už jste nějakou chvíli vzhůru a pak jsou ti šťastlivci, kteří si prostě ještě mohou pospat. No a pokud jste už probuzení a máte pocit, že jste vstoupili do toho dnešního středečního dne tou špatnou nebo respektive nesprávnou nohou, tak víte, že je tu ještě vysílání Country Rádia a my budeme dělat všechno pro to, abychom tu vaši nepříliš možná dobrou náladu vylepšili. O to se postará muzika a také nějaké povídání. Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa, my si dáme další muziku, Wander do 50. Zlatokop Tom, Scott McKenzie to bude. Podíváme se také za dopravou, máme tu jednu aktualitu, no a nebude chybět ani probouzení, což bude v té další půl hodině. Tak ještě jednou krásné dobré ráno a v případě, že snídáte, přeji dobrou chuť. Ať už máte k snídani cokoliv, tak smidejme muziku.

0: Scott McKenzie a San Francisco, tak ze zámoří pojďme rovnou k nám, konkrétně na naše silnice. Aby byl úplně přesný, tak na dálnici D2. Totiž tady trošku vznikl problém z Bratislavy do Brna za sjezdem na Modřice. Na 1,5 kilometru na nájezdu na D1 se srazily dva kamiony. Počítejte se zdržením zhruba 10 minut, ale už by mělo být všechno v pořádku, na místě je policie, takže teď už to pojede, jak se sluší a patří. Tolik tedy silnice, tolik D2. Počasí, tak tady na mě vykukuje, že teploty jsou po ránu v rozmezí od 12 do nějakých 20, což je docela velký rozptyl, ale nebojte, ono se to přes den srovná, protože má být v Čechách deštivo, na Moravě a ve Slezsku tropické teploty, no a ty budou v rozmezí od 18 do 32 stupňů. Tak počítejte s tím, že byste se měli nějak lehčeji obléci, no a my si dáme v tuto chvíli Michala Tučného, až přijde ten den. Tak je docela možné, že pro mnohé z vás je to ten pravý a že přišel právě s datem 9. září. Hezký poslech přeje Vláďa Vlach.
1: Až přijde!

0: Jak bylo, je a bude.
1: No a jak dnes toho 9. zářijového dne bude, ale ještě předtím si řekneme, jak je to se sluníčkem. Tak při pohledu do kalendáře zjišťujeme, že nám stává v 6 hodin 27 minut, zapadat bude 27. minutu po hodině 19. No a rekordní teploty ty nemůžeme zapomenout ani dnes, protože jsou velmi důležité, abychom si mohli udělat obrázek, jak bylo v minulosti. Tak vězte, že nejchladněji bylo naměřeno v roce 1931 rovné 4 stupně Celsia, 29,8 stupňů Celsia pro změnu v roce 1973. No a co nám nabízí ten dnešek? V Čechách deštivo, na Moravě a ve Slezsku ještě tropické teploty. V Čechách bude zataženo až polojasno s lokálními přeháňkami a ty teploty, ty mají opravdu velký rozptyl. Jsou deklarovány na 18 a na západě až 32 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 16 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 22 stupňů. Zítra, tedy ve čtvrtek, budou teploty nižší, protože budou mezi 16 a 20 na jihu Moravy 22 stupňů Celsia. Jak to vypadá s pranostikami? Tak já si tady musím natáhnout pro papír, vidíte to, tak já jsem si to nechal trošku ještě, že mám jednu ruku dlouhou. Babí léto, léto na odchodě, toužili září po rose, bude v říjnu pláta po ose. Tolik informace o počasí, teď už si dáme nějaké informace, které se týkají muziky. Tony Linhart, Volant je mužů korbidlo. No a když jsme u toho volantu, tak za chviličku nás čeká doprava, ale ještě před dopravou další muzika. Ella Langley nás čeká. Tak ať se vám dobře poslouchá. Přeje v tuto chvíli v 6.19 Vláďa Vlach.
2: Za volantem nasadíš si masku kamenou.

0: Country rádiem na cestách.
1: No a v tuto chvíli tedy krátce před půl sedmou začínáme radostnou zprávu pro ty z vás, kteří cestujete rádi vlakem, konkrétně na trasách Kouty nad Desnou, Šumperka nebo Mladá Boleslav, Všetaty. Tak ty krátkodobé výluky dnešním dnem na těchto již zmíněných trasách končí. Radovat se můžete i na trase Studénka Veřovice, protože tahle ta výluka bude končit pro změnu zase zítra. No a další radost můžete mít vy, kteří se chcete svést na trase Náměš nad Oslavou, zastávka u Brna, protože tato krátkodobá výluka pro změnu končí v pátek 11. Méně se asi radovat budete na silnicích, protože tu máme hlášeny nehody. Jedna z nich je na D1 na 70. kilometru ve směru na Brno. Před chvíličkou jsme hovořili o té D2, 1,5 kilometr u Modřic. Tam už by to mělo být sízné. Srazily se tam před nějakou dobou dva kamiony. No a tentokrát ještě pohled do Trutnova. Tady došlo k dopravní kolizi v ulici Náchodské. Tak ať jdete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem. Za chviličku počasí a zprávy. No a pak se podíváme na dnešní oslavení. Těmi jsou Daniely. Tak krásné ráno.
2: Country radio.
3: Na konci světa.
4: Folk team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
5: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
6: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
7: Country rádio.
6: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
8: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
6: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
9: Hraní blíze mraky pátí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
6: Případně provětrat starý maskáče.

0: a takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu. Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album z roku 2020 Žalman a spol. Všechno je teď.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Intry Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Letošní letní vedra sice pominula. Podstatná část Česka ale zůstává suchá. Půdní sucho trápí celou Moravu a také velkou část jižních Čech. Předpovědi na dalších několik dnů přitom slibují jen minimum srážek. Několik milimetrů vody má napršet při přechodu fronty z dneška na zítřek. Společnost ČES obnovuje část kabelového vedení vysokého a nízkého napětí na Sněžce. Jedná se o jednu z klimaticky i logisticky nejnáročnějších lokalit v České republice. Dělníci pracují mezi trafostanicí na Sněžce, poštovnou a českopolskou hranicí. V Krušných horách je přes 600 km cyklostezek a cyklotras. Do hor tak kvůli nim míří stále více turistů. Horští záchranáři proto o letošních prázdninách vyjíždějí o čtvrtinu častěji než loni. To byly krátké zprávy. Teď počasí. Bude zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami. Postupně čekáme od západu déšť a přeháňky četnější, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 stupňů Celsia na východě. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: 6 hodin 37 minut se nakoukneme do kalendáře. Ano, máme 9. září, no a na nás se dnes usmívá Daniela. Krásné jméno, o kterém si řekneme něco málo víc. Jedná se o křestní jméno po dobu jména Daniel, které pochází z hebrejštiny a znamená Bůh je můj soudce. Krásné zdrobněliny tady v Danuška máme. Danča, Danda, Danielka, Dája nebo také Dájinka, Danuš anebo Danouška, představte si. A těch Danoušek, Daniel, máme v České republice skoro 27 tisíc. Ani se nedivím tomuto vysokému počtu, protože to je jméno veskrze pěkné. No a další jména, která v kalendáři máme, je Gordana, Neklan a Omar. Co se týká světa, tak v Bulharsku mají den osvobození, je dnes také den horníků a v Itálii mají den Salerna. Tolik stručné informace, které se týkají dnešního dne v kalendáři. Teď už zase stručné informace, které se týkají muziky. Je tu pro vás připravena kapela Rangers a zavítáme spolu do překrásného kraje. Tím krajem je Vysočina. Tak krásné ráno a hezký poslech.

Pokud právě teď tedy v 6 hodin a 40 minut přemýšlíte o tom, co si na sebe dnes obléci, tak to zas nepřeháníte, protože teploty mají být na některých místech České republiky, stejně jako včera republiky, 32 stupňů, ale ten rozptyl je veliký, tady vidím, že je to v rozmezí od 18 právě do té již avizované 32. Teď po ránu 12 až 18 stupňů Celsia, kde tak samozřejmě to musíte poznat podle teploměru, který určitě máte za oknem. Jak to vypadá na silnicích D1 z Brna do Ostravy? Dejte velký pozor na sjezdu na Bělotín, tady na 311,5 kilometru narazila dodávka do vozíku, blokují levý pruh částečně, ale jak máme informace, tak se v tomto místě nezdržujte, akorát dávejte dobrý pozor. Dolly Parton nás čeká v písni Applejack, no a za chviličku někoho z vás budeme ve vysílání Country Rádia probouzet. Tak ještě jednou krásné dobré ráno s Country Rádiem. Jackson.

0: Písnička k probouzení na Country Rádiu.
1: A jdeme probouzet Ali, nebo alias Alču. Je to tady jméno tady zmíněno v několika variacích, ale zkrátka jí máme z Country Rádia zavolat a popřát krásný den. Tak jsem zvědav, jestli ten krásný den bude putovat Alici, Alče nebo Alince. Jsem zvědavý. Tak věřím, že nám zvedne telefonní sluchátko, tak aby si vyslechla tohle krásné přání, které tu čeká jen a jen na ní. Samozřejmě já se podělím s ostatními posluchači Country Rádia. Dobré ráno, tady je Country Rádio, Vláďa Vlach. Hovořím s Alicí. Haló?
2: Ano.
1: Dobré ráno, Country Rádio, Vláďa Vlach. Hovořím s Alicí, prosím.
2: Ano.
1: Ano, tak já se omlouvám, že vás ruším, mám tady za úkol vás probudit.
2: Moment, já jsem
1: já někde,
2: na
1: ano.
2: Kole.
1: Na kole? V 6 hodin 46 minut jste na kole.
2: Jo.
1: To je za trest nebo za odměnu?
2: To je odměna.
1: Jo. Výborně. Takže na první dobrou se mi nepodařilo vás probudit, protože nepředpokládám, že za řídítky svého kola byste spala, že jo, jela takhle někde s baterkou nebo čelovkou.
2: Ano.
1: Jo. Můžu vám říct to krásné přání, které tady je?
2: Ano, já jsem úplně překvapená. Tak...
1: Nebudu vás zdržovat, bude to rychlý, akorát asi si nevychutnáte písničku od Fleretu Zafoukané, které vám tady někdo chce poslat.
2: Ano.
1: Tak, já to zkrátím. Dobré ráno, Country Rádio. Rád bych probudil moji drahou kamarádku Alici, Alču, Ali. Prostě písnička Zafoukané je pro ní. Ať vydrží v té složité nynější životní situaci co nejvíc v pohodě a ať ví, že je tu někdo, kdo je kdykoliv pro ní k dispozici. Tak, co vy na to? Dobrý. Honza je podepsán.
2: Ano.
1: Tak jo. Věřím, že vám to udělalo radost, smějete se, takže to bude krásný start zase na kole, až rozpumpujete šlapátka, není zač.
2: Já jsem řekla, že to je policie nebo někde jiný.
1: Jakože jedete pod mě neosvětlená, jo? Ne, je to všechno v pořádku, prosím vás, pokud nás poslouchá policie, tak Alice Alča je osvětlená, má přilbu na hlavě, máte fám, je to tak? Tak super.
2: Je to všechno v pořádku.
1: No tak víte, tak Alice Alčo, mějte se krásně, myslí na vás
2: Děkuji
1: Honza.
2: Moc.
1: Není zač.
2: Díky moc.
1: Tady je písnička. Ať se daří krát. Hlavně pozor, abyste nepíchla někde, jo?
2: Jo, díky.
1: Opatrně.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Tak, Zafoukané, příjemná dáma. No, tak hlavně, aby dojela v pořádku.

Probouzecí píseň skupiny Fleret Zafúkané, tak pro Arci, která momentálně teď někde cestuje na kole. No a pro vás ostatní tu mám informaci, která se týká muziky docela. Ivan Mládek a jeho banjo band, dovíme se, jaké to je, když Láďa jede lodí. No a po celé tedy po zprávách a po počasí už tu máme další muziku a další hodinu v dnešním středečním vysílání Country Rádia. O tu muziku se postará kapela Hop Trop. Tak, keď se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlahno a my jdeme na toho Ivana Mládka.

0: Tantry počasí.
1: Dnes očekáváme zataženo až oblačno, na východě zpočátku jasno až polojasno, postupně čekáme od západu déšť, přeháníky a místy bouřky. Nejvyšší teploty budou od 18 na západě po 32 stupňů na východě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Pokles hladiny Slapské přehrady bude podle aktuálních předpovědí minimálně v nejbližších dnech pokračovat, a to přibližně o 20 cm za den. Pokud bude přetrvávat současné sucho, přibližně za týden by mohla hladina přehrady klesnout pod úroveň pro zimní období. A ještě dodám, že Orlická přehrada už na konci minulého týdne kvůli poklesu hladiny začala snižovat odtok. Teď do světa velkých peněz. Mezi Čechy a Slováky je podle webu e15.cz nejbohatší vlastník energetického a průmyslového holdingu Daniel Křetínský s majetkem 480 miliard korun. Následuje majitelka finanční skupiny PPF Renáta Kellnerová s rodinou, ti mají 405 miliard a za nimi je majitel zbrojařského a strojírenského holdingu CSG Michal Strnad, 347 miliard korun. Premiérovi Andreji Babišovi patří se 111 miliardami korun sedmé místo. Pojede se oldtimer Bohemia Rally, které se věnuje i náš kolega Luboš Dvořák.
2: Mladá Boleslav se od pátku do neděle znovu stane centrem historického motorismu. Do města se vrací oldtimer Bohemia Rally, která letos se nabídne již 17. ročník. Na start se postaví desítky historických automobilů a motocyklů i mladších vozů youngtimerů. Zázemí akce bude ve Škoda muzeu. Provoz bude omezen minimálně. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Na jednu dobročinnou a skvělou sportovní akci nás pozve Luděk Savana Urbánek.
3: V Novém Městě na Moravě se chystá tradiční běh na podporu domácího hospice. Akce pro všechny věkové kategorie i sportovní úrovně. Letošní cíl je konkrétní mobilní ultrazvuk, který zdravotníkům umožní poskytovat kvalitní péči pacientům v závěru života přímo v jejich domovech, bez nutnosti převozu do nemocnice. Akce se uskuteční v sobotu 12. září u přírodního koupaliště. Luděk Savana Urbánek, Nové Město na Moravě.
0: Sport.
1: Hokejová extraliga si v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. V neděli 3. ledna odehraje 33. kolo v retro stylu, kdy týmy nastoupí ve speciálních historických dresech. Ředitel soutěže Martin Loukota věří, že extraliga bude atakovat rekordní návštěvnost.
4: Ta meta pro nás, když to řeknu v základní části, je v poslední době prostě nastavená tak, že 2 miliony diváků, nechci říct, že je povinnost, ale je to něco, k čemu jako zlížíme, plus pak záleží na playoffu, kolik se hraje celkově utkání, kde se ta návštěvnost pohybuje zhruba na v součtu 2,5 milionů, podle toho, jaké vlastně týmy se dostanou do playoffu, jak velkou mají kapacitu těch hal, takže my určitě chceme atakovat ty 2 miliony a pevně věřím, že můžeme překročit i ten celkový rekord.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Mr. Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

Nebude chybět ani Alabama, a pak se společně vypravíme za nějakými dopravními nehody. Nehudy ne, neduhy jsem chtěl říct, nehudy, co mě to napadlo. Tak, neduhy nechejme za hlavou i na těch silnicích, protože pro tuto chvíli je tu aktuálně muzika Pavlina Jíšová, jak jsem avizovala.

Skupina Alabama má krásné tempo, úžasný rytmus, tak nám to tak malinko osvěžila to dnešní středeční ráno za ten 9. září, kdy svátek slaví Daniela. Čas 7 hodin a téměř 15 minut. My bohužel vyrážíme na silnice, máme tu jednu z těch mnoha komplikací, tak dávejte dobrý pozor. Pokud jste na 35. z Moravské Třebové do Hradce Králové u Koclířova, si počkáte, protože kvůli stavbě se zde tvoří kolona, brzdí se už za Hřebečským tunelem. No a očekávajte zpoždění téměř na 30 minut. Snad bude pozitivnější informace o počasí. 18 až 23 stupňů Celsia, teď po ránu 12 až 20. Tak si z toho něco vyberte. Každopádně, ať je to jak chce, přeji vám krásné ráno z Country Rádia. A teď si doufám, že společně s vámi zavzpomínám na doby dávno minulé. Písnička Olympic a píseň Taky jsem se narodil vos, kterou jsem dokonce svého času brnkal holkám i na kytaru. Tady je. Taky jsem

0: Data v datech a ne významné události dnešního dne.
1: Tak jenom pro zajímavost, 9. zářijový den je 252. den letošního roku. No a do konce roku, teď nevím, jestli vás potěším, nám zbývá nějakých 113 dní. A co se událo právě dnes, tedy 9. září, napříč historii? Slíbil jsem, že se podíváme do Olomouce, protože tam toho dnešního dne, a to v roce 1754, za přítomnosti císařovny Marie Terezie a Františka I. Štěpána Lotrinského, byl vysvěcen onen známý UNESCO chráněný v dnešní době sloup Nejsvětější Trojice. Rok 1908, to je něco pro kriminalisty, v českých zemích je oficiálně použita daktyloskopie. Jak to vypadá s narozeninami? V roce 1953 se dnešního dne narodil Slávek Janoušek, písničkář, textař a také kytarista a autor hudby. V roce 1984 získal u příkladu interpretační portu. Filip Raimond, to už je jméno herce, který se narodil v roce 1977. V televizi se ku příkladu proslavila rolí Otakara Prokeše v seriálu Velmi křehké vztahy, který určitě znáte z televize Prima. Lev Nikolajevič Tolstoj, to už jsme ve světě, ruský spisovatel a filozof, jeho nejznámějším dílům patří romány Vojna a mír nebo Anna Karenina, ten se narodil v roce 1828. Hugh Grant, další významné jméno, jedná se o britského herce oceněného Zlatým globem, ten se narodil v roce 1960. Určitě, pokud ho máte v oblibě, jste si nenechali ujít takové filmy jako Deník Bridget Jonesové. Úmrtí. V roce 1912 zemřel spisovatel Jaroslav Vrchlický a v roce 1984 herec a režisér Jiří Dohnal. Tolik informace, které se týkaly historie, to byla data v datech. Ta teď už Spiritual Quintet, Batalion, další z těch krásných, známých a velmi oblíbených písní tady je.

Morgan Wallen, Love Somebody, miluju někoho, doslovný překlad této písně. Tak koho tento interpret miluje nebo miloval, jste se měli možnost dovědět právě v té předcházející písni. Teď se pro změnu dovíte, že za chviličku je tu doprava a ještě předtím nás čekají Brontosauři a Večerka, tedy Večerka i navzdory tomu, že 7 hodin 27 minut, tak věřím, že Večerka se vás netýká, i když mnozí z nás by určitě kvitovali s povděkem i v tuto relativně časnou ranní hodinu. Tak si pojďme užít tuhle krásnou muziku a za chviličku mrkneme na silnice.

0: S Country rádiem na cestách.
1: No a po Brontosaurech a její písničce Večerce, kde se krásně zpívalo o spánku, si můžete docela dobře zdřímnout třeba ve vlaku, že jo, to je ta výhoda těch vlakových spojů, že si tam můžete odpočnout, určitě to nedělejte za volantem, tam se za chviličku dostaneme taky, konkrétně k nějakým nehodám. No ale rozhodně si dnes nestřímnete na takových trasách jako Kouty nad Desnou, Šumperk nebo Mladá Boleslav, Šetaty či Studenka, Veřovice. Tady se tím vlakem nesvezete vůbec, protože spadají do ranku krátkodobějších vlakových výluk. No a jsme na těch silnicích. Začínáme dopravní nehodou na D7 směrem Praha. Je to exit 75 u Družkovic. Se havarovalo. Další problém, tak ten je hlášen z D8, to je exit číslo 1, tady také došlo u Sedlce k dopravní nehodě a ještě tu máme Prahu 16, tady se havarovalo v ulici Zdarská. Tak, tolik tedy doprava, šťastnou cestu s Country rádiem, jak to vypadá v tuto chvíli, počasí a zprávy a pak si dáme pravidelnou relaci, která se jmenuje Co se nevešlo do ranního otazníku a zmíním nějaké příspěvky, které jsme si tu neprezentovali včera. Tak, jdeme raději na to počasí.
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Radia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Od dneška se začne ochlazovat a ve zbytku týdne by měl teploměr ukázat maximálně lehce přes 20 stupňů Celsia. Srážky meteorologové očekávají hlavně dnes a zítra. V Pardubicích začala na konci srpna stavba nové budovy úřadu práce. V ní budou všechny agendy, které jsou teď rozptýlené na několika místech ve městě. Příprava projektu trvala od roku 2010. Tempo růstu vývozu z Číny v srpnu zrychlilo, a to díky zájmu o vyspělou technologii, tedy produkty související s umělou inteligencí a automobily. Tak to alespoň tvrdí čínský celní úřad. To byly krátké zprávy. Teď počasí. Bude zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami. Postupně čekáme od západu déšť a přeháňky četnější, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 stupňů Celsia na východě. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

otevřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo ho ho, ten kdo nepřekvapí.

ať se na hoconský šípy najmou ptám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

rubiku, ať se na hucovský šípy najmout ptám. Jo-ho-ho, ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hucovský šípy najmout ptám. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípy najmou dám. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: A tématem toho včerejšího bylo štěstí, nebo chcete-li radost? Já jsem se vás včera ptal, co vám v posledních dnech udělalo největší radost. Samozřejmě všichni dobře víme, že se radovat můžeme z drobných věcí, z maličkostí, ale také z velkých věcí, ze zásadních rozhodnutí, z přírůstku do rodiny a podobně. No a o tom svědčí i vaše příspěvky, na které se včera nedostala řada. A byla by škoda, kdybychom si některé z nich právě teď v 7 hodin a 41 minut nepřiblížili. Napsala nám třeba Lenka, zdravím Country Radio. Radost, to, že se nám narodil vnouček Matyášek. Mějte se krásně a opatrujte se, děkujeme. Vláďa nám napsal, ahoj Vláďo, tak to je Vládi pro Vláďu. Stejně jako každé ráno mi udělá velkou radost, že jsem se probudil a Country Radio hraje. Krásný den všem. Jirka nám napsal z Moravy, poslal dokonce i fotografii a to je velmi zajímavé. Co mi udělalo největší radost, tak asi 40 litrů Meruňkovice a fakt velkou. No a je to krásná fotografie s tím sudem tady. Tak, léčba kloubů mého psa zafungovala, hurá, napsal nám Josef. No a ještě jeden příspěvek, ten nám napsal Karel. Radost mám pokaždé, když se sejde naše kapela a je nám při produkci fajn, stejně jako obecenstvu. Naposledy tomu bylo včera večer v salonu Roudna u nás v Plzni. Tak já vám děkuju za příspěvky, samozřejmě se nedostalo opět tedy na všechny, ale to bychom tenhle ten pořad museli prezentovat tak 10x denně, abychom to zvládli. Konec konců, pokud budete chtít, tak se můžete podívat třeba na náš Facebook, kde tyhle ty odpovědi a ještě jiné jsou. Co děláš, dělej rád, to je krásná výzva od Valdemara Matušky. Stejnojmenná píseň, krátce před 7:45. Posloucháte Country Radio a Vláďa Vlach přeje krásné ráno.
2: Uj,

Co děláš, to dělej ráda. Já věřím, že k vaší dnešní pracovní nebo jakékoliv činnosti vám přijdou od informace o počasí. Vězte, že teď po ránu máme celkem příjemně, teploty jsou od 12 do 20 stupňů Celsia. No a během dne na mnoha místech České republiky vystoupají až na klasických tropických 32. Tak, tolik informace o počasí. Jak to vypadá na silnicích? Poslední zpráva, kterou tu máme a je aktuální, je uzavírka na D7 u letišti na příjezdu do Prahy. Je ještě uzavřený sjezd právě na zmíněné letiště. Tvoří se zde kolona, která je zhruba na 15 minut. Věra Martinová, písnička Jukebox, no a hned po ní naše první dnešní pravidelná soutěž, kde budete hádat, o kom bude řeč. No a ve hře je samozřejmě některá z těch cen Country Rádia. Tak si připravte pěkně uši, můžete využívat telefon 210 323 333. No a za chvilku si voláme. Věra Martinová, avizovaný Jukebox právě teď.

0: poznáte, kdo jsem?
1: No a ještě než zazní 5 otázek a 5 odpovědí, tak se musím pochlubit. Já mám úžasné štěstí na sympatické, krásné a milé ženy. Jedna z nich sedí tady vedle mě ve studiu. Je to Radka. Ahoj, Radunko.
2: Ahoj.
1: Tak já vám osvětlím situaci. Možná jste v našem vysílání zaznamenali už včera a předevčírem, že tady není moje drahá Kačenka, která do okruhu těch žen samozřejmě bez pochyby patří, má dovolenou, my ji samozřejmě zdravíme, máváme s Radkou a její místo zastoupila na tu pravidelnou soutěž drahá kolegyně, krásná Radunka. Ahoj, Radko. Co? Řekl jsem to dobře, řekl jsem to přesně.
2: Nádherně.
1: Jo, dobře. Tak my tu máme 5 otázek, 5 odpovědí, bude se jednat o další známou osobnost a pak, když ji uhádnete nebo budete vědět, o kom se jedná, tak můžete volat na telefon 210 323 333. Je to na tobě, abys mi kladla otázky, já budu odpovídat.
2: Jdeme na to.
1: Jdeme na to, zlato.
2: Co byste nám o sobě prozradila?
1: Byla jsem česká scénáristka, režisérka a také mediální podnikatelka.
2: Mediální podnikatelka? Upřesníte nám to?
1: Tak budu se snažit. Například v roce 1990 jsem spoluzaložila akciovou společnost FTV Premiéra, která získala první licenci pro soukromé televizní vysílání v Česku, nyní Televize Prima.
2: A co předtím?
1: No, začneme od roku 1961. Tehdejší dramaturg Jaroslav Dítl mi nabídl místo asistentky a režie v Československé televizi. Jako asistentka režie jsem tam pracovala, no je to neuvěřitelné, celých 10 let.
2: Hezký. Hmm. A co pro vás bylo v těchto vašich aktivitách nejstěžnější?
1: No tak asi zcela jednoznačně psaní scénářů a režírování.
2: A prozradíte nám některé z vašich scénářů či režírování?
1: To byste chtěla vědět.
2: Určitě.
1: Ne, jasně, samozřejmě prozradím. Tak v roce 1977 to byl například krásně úspěšný film Jak vytrhnout velrybě stoličku. Scénář a režie byla samozřejmě mou doménou a získala jsem za něj hlavní cenu MTF Zlatá Praha. Tak, já si myslím, že máme jasno. Co ty, drahá kolegyně, máš jasno?
2: Já ano.
1: No, tak uvidíme, jestli někdo z našich posluchačů Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den, s kým si povídáme?
3: Jirka.
1: Jirko, tak je jasné, o kom je řeč, koho jste měl uhádnout?
3: Marie Poledňáková.
2: Výborně.
1: Vidíš, Radko, hele, to jde jak na drátkách. Já si kolikrát myslím, že to je neskutečně těžké, ale naši posluchači jsou geniální. Já vám gratuluju. Co vás přivedlo ke správné odpovědi? Už za začátku jste se chytil nebo ne?
3: Ne, až podle filmu.
1: Jo, jasně, jak vytrhnout velrybě stoličku.
3: Ano.
1: Super, moc gratuluju, zůstaňte nám na telefonu a děkuju. No tak, Radunko, já ti moc krát děkuju, přijdeš ještě zítra.
2: Určitě budu se těšit zase.
1: Já se těším už teď.
2: A všem přeji krásný den.
1: Super, díky moc, Radunka. No a teď tu máme vítěze, my si dáme samozřejmě další muziku v našem vysílání. Brooks and Dunn, Mama Ria, právě teď v 7.52 na Country Radio. Hezké ráno.

0: Parádní muzika nám končí teď, alespoň v 7 hodin a 650 minut. Za chviličku počasí a zprávy na Kantýry rádiu. A jaká bude hudební nabídka v té hodině příští, to už budeme po 8. Můžete se těšit na spoustu muziky, tak třeba na kapelu Neto s Pavlem Kajzrem a píseň Srdce v ruce mám. Tak pěkné ráno vám pořád ještě přeje Vláďa Vlahno a teď už avizované zprávy a počasí.
1: Country počasí.
2: Dnes očekáváme zataženo až oblačno, na východě zpočátku jasno až polojasno, postupně čekáme od západu déšť, přeháníky a místy je bouřky. Nejvyšší teploty budou od 18 na západě po 32 stupňů na východě.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkytiriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kiriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kiriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: Vážení a milí příznivci písní staropražských, kapela Patrola Šlapeto vás zve v neděli 13. září od 19 hodin do divadla Semafor. Neboť v září začíná školní rok, tak to bude v duchu odkazu Jana Amose Komenského. Už se na vás všichni těšíme.
8: Až budeme z hospody, budeme se mít.
9: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
10: Za horizont slunce v krvi zapadá, bouře vztekle na Nevadu dopadá. Sosny jsou kolem cesty všude sťaty, kauboj má polámaný všecky hráty, zbude z něj kostí hromada.
1: Jeho romantiku starého dobrého divokého západu tu máme už navždycky hluboko pod

Ty časy nebezpečně rychlých pistolníků, drsných honáků skotu, krásných žen, mnohdy nevázaných mravů a šerifů. Šerifů, kteří hájí zákon, ať už je jakýkoliv.

0: Tatry Rádio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na téma peníze a práce. Minimální mzda vzroste od ledna o 2500 korun na 24 900. To je 44,6% průměrné mzdy. V roce 2028 má být 45,8% průměrného výdělku. Podle současných odhadů by to znamenalo přidání o dalších 2000 korun na 26 900. Nezaměstnanost v Česku byla v srpnu 5%, byla tedy stejná jako v červenci. Úřady práce na konci srpna evidovaly 373 891 uchazečů o zaměstnání. To je o 6545 více než o měsíc dříve. Naopak počet volných pracovních míst proti červenci klesl. Úřady jich nabízely 99 274. Škoda Auto má už 45 000 objednávek na nové elektrické vozy Epic a Peak. Z toho je 770 objednávek modelu Peak v České republice. Tato auta doplňují stávající nabídku elektromobilů Elroq a Enyaq. Vyrábí se od léta a v prodejnách se objeví na podzim. Tady je vedoucí českého zastoupení Jiří Maláček.
2: My věříme, že díky těmhle dvěma modelům, speciálně v České republice, se nám tyhle ty dva segmenty podaří vytvořit. A proč si to myslíme, vám ukážu na jednom konkrétním čísle. My máme už dneska číslo, kolik evidujeme objednávek od zákazníků. V podstatě dneska jsme zhruba 2,5, možná 3 měsíce od světové premiéry a evidujeme 770 objednávek. Což je za nás fantastický číslo. Vzpomenuli jsme si na to, že celý ten segment podobných modelů udělal od začátku roku 260 registrací.
1: Rostou nebo nerostou? To je velmi častá otázka posledních dnů. Houbám se věnuje i náš kolega Luboš Dvořák.
3: Pomalým nástupem babího léta blížícího se podzimu se vrací konverzační fráze zda rostou. Jde samozřejmě o houby. Co dát nebo ne do košíku radí mykologické poradny a nově i aplikace. Nejistější je ale vidět dary lesa na vlastní oči, jako třeba je výstava i s odborníkem v muzejním gotickém sklepě zítra a pozítří na Mělníku. Luboš Dvořák, Mělník.
0: Sport.
1: Včera se hrál hokej a hokejisté Litvínova a Olomouce zvládli generálky na blížící se start extraligy. Severočeši vyhráli na ledě Mladé Boleslavy 2-1, Hanáci zvítězili v Brně 3-1. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: kapela Netto, Pavel Kaiser, Srdce v ruce mám. Tak to byla první písnička, která otevřela další vysílací hodinu na Country Rádiu. Abychom byli u toho času přesní, tak si řekněme, že 8 hodin a téměř 6 minut. Váďa Vlach vám přeje krásné ráno a věřte, že ani v tuto hodinu, kdy si budeme pouštět muziku, nepřijdete o nějaké ty zásadní informace, také budeme soutěžit. Tentokrát budeme rozpívávat a zmíníme ještě jméno dnešní oslavenkyně. Těmi je Daniela. Teď už nás čeká další muzika. Many a Long and Hansen Highway. Tak trošku osaměle se bude cítit Willy Nelson právě díky té předcházející písni. Ať se vám dobře poslouchá a v případě, že snídáte, přeji dobrou chuť.
1: Yes, I had a woman love me. I gave her what there was of me.

Texmeni, která tě vyskočil Vlak do Zlatodolu. Opět jedna z těch stěžejních písní, která nesmí chybět v žádném vysílání country rádia. Stejně tak, jako nesmí chybět, nebo by neměly chybět informace o počasí a o dopravě. Jak to tedy s tím počasím je? Dnes má být v Čechách deštivo. Na Moravě a ve

Lesku očekáváme ještě tropické teploty. Ty mají dosáhnout na mnoha místech až 32. No, je to neuvěřitelné. Teď po ránu zataženo a teploty kolem 20 stupňů. Co silnice? D1 nám hlásí silný provoz na příjezdu do Brna, konkrétně ve směru z Prahy. Zpomalíte za sjezdem na Rosice na 180. kilometru. Je to zhruba na půl hodiny osobním autem. Tak pokud jste v této koloně nebo kdekoliv jinde, tak věřím, že vám přijde vhod. Krásná muzika, tu se postará Marie Rotrová v nejbližších chvílích, a to v písni Řeka lásky. Krásné ráno. Zkoušej se.

0: pod lupou.
1: No a kdo bude dnešním hostem pořadu pod lupou, já to řeknu rovnou, je to Slávek Janoušek. Vlastním jménem Miroslav Janoušek. Je to český písničkář, textař, kytarista a také autor hudby. Ku příkladu v roce 1984 získal interpretační portu, o rok později portu autorskou. No a jeho nejvýznamnější písně jsou autorské Imaginární hospoda, Helio kometa a nebo Mumie. Tak jak to se Slávkem Janouškem bylo po maturitě? Na gymnáziu v Ústí nad Orlicí vystudoval pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangeliste Purkyně v Brně, dnešní Masarykova univerzita. V letech 1976 až 1982 se pro změnu věnoval divadlu. No a v roce 1984 získal, jak bylo řečeno, tohleto velké ocenění v rámci interpretační porty. Mezi nejznámější Janouškovy písně patří, a to už jsme také říkali, Heiliova kometa, Kuchyňský rituál plus Mumie, Rozhovor s nádražákem nebo také Škoda 1000 MB či Pohoda. Tolik pořád pod lupou, my si teď pro změnu dáme Alana Jacksona, Tall Tall Trees, no a za chviličku tu budeme mít také dopravu a samozřejmě také počasí a zprávy. Krásný poslech, říkám tedy rádio.

0: Epidemie, písnička Cestu najdu. Věřím, že pokud i vy jste dnes po ránu našli cestu k vysílání Country Rádia, tak vám tahle ta písnička kromě jiného bez pochyby udělala radost. Tak to by bylo fajn. No a já doufám, že vám udělá radost i informace, která se týká dopravy, i když nepotěšíme asi moc řidiče na mnoha místech České republiky. Ta situace není zrovna dvakrát růžová, ale nepředjímejme, ještě před dopravou si dáme Zelenáče s Michalem Krbcem a píseň Splacenej dluh. Čas 8 hodin 22 minut. No a ještě jednou příjemné ráno vám při poslechu Country Rádia přejeme.
1: Já potkával jí už 7. den. Když jsem si vyjel v sedle ven, tak stála vždycky někde opodál. Ale pokaždý, když jsem ztrácel klid a chtěl jsem tu ženu oslovit, tak strhla koně do soutěsky skal. Teprve 7. den v neděli, když už jsem ztrácel naději, vyjela mi náhle sama vstříc. A jestli bych s ní nemohl jet k jejímu srubu, jsme tam hned a ani cestou neřekla mi víc.

vnitř byl chlap, snad její muž. Jak jsem tam vešel, vytáhl nůž a jen náhodou jsem změnil jeho směr. A tam, kde měl ten rváč košily, dopadla čepel ve chvíli. Byl tuhej, než jsem stačil vyndat kvér. Čekal jsem ženský pláč a křik, ona však jenom špitla, dík. A že jí mám odpustit ten šprým. A potom svým očím nevěřím, než došla ta ženská ke dveřím, tak se rozplynula ve vzduchu jak dým.

přivez pak šerif patrolu, já chtěl zdvihnout ruce nahoru. Řekl, že s tím chlápkem to byl prýma tah. Že už ho hledají sedmý den od Texasu po Michigan. Že propík vlastní ženu, byl to vrah. Pak mi vyprávěl v pohnutí, že když našli těsně před smrtí, tak řekla jednu větu, spíše vzdech. Že do týdne vrah splatí daň tím, že ho zkosí vlastní zbraň. A pak tu ženu popsal.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: No tak jak to na těch cestách vypadá, řekneme si právě teď, ale začneme vlakovými výlukami. Bechyně, Tábor, Nezvěstice, Příkosice, Blatná, Nepomuk a také Praha, Smíchov, Praha, Jinonice. Tahle ta výluka potrvá do 30. listopadu. To jsou vlaky od Hostivic. No a vlaky od Rudné tak stále končí na Zlíchově, vlaky od Kladna a Kralup v Bubnech. Tolik stručně z kolejí, stručně z dopravy, jak to tady vypadá. Dopravní nehody, jedna z nich se stala v Jablonci nad Nisou v ulici Liberecké. Další problém je hlášen z D2, je to 0,5 kilometru ve směru na Brno, o tom už jsme se zmiňovali v ranních hodinách. Je tady trošku problém, nějaký karambol, takže se nám to tady ucpává. A ještě Jihlava v ulici Havlíčkova se havarovalo. Přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem, za chviličku počasí a zprávy a po půl si dáme pohled do kalendáře. Tam je dnes jméno Daniela, tak si o něm něco málo řekneme. Šťastnou cestu.
2: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Agri Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Letošní letní vedra sice pominula. Podstatná část Česka ale zůstává suchá. Půdní sucho trápí celou Moravu a také velkou část jižních Čech. Předpovědi na dalších několik dnů přitom slibují jen minimum srážek. Několik milimetrů vody má napršet při přechodu fronty z dneška na zítřek. Společnost ČES obnovuje část kabelového vedení vysokého a nízkého napětí na Sněžce. Jedná se o jednu z klimaticky i logisticky nejnáročnějších lokalit v České republice. Dělníci pracují mezi trafostanicí na Sněžce, poštovnou a česko-polskou hranicí. V Krušných horách je přes 600 km cyklostezek a cyklotras. Do hor tak kvůli nim míří stále více turistů. Horští záchranáři proto o letošních prázdninách vyjíždějí o čtvrtinu častěji než loni. To byly krátké zprávy. Teď počasí. Bude zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami. Postupně čekáme od západu déšť a přeháňky četnější, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 stupňů Celsia na východě. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak se podíváme na zoubek dnešnímu kalendáři, dnešnímu 9. zářijovému dni, co nám přináší. Tak primárně samozřejmě krásné jméno, kterým je Daniela. Jedná se o ženské křestní jméno. Jde o podobu mužského jména Daniel, které pochází z hebrejštiny a znamená Bůh je můj soudce. No a krásné zdrobněliny můžete používat pak, když Danielu doma máte. Můžete jí říkat Danča, Danda, Dani, Danielka, Dája, Dájinka, Danuška nebo Danoušek, tak vidíte to. No a těch Danoušek tady máme v České republice téměř 27 tisíc. V kalendáři máme další jméno, tím jménem je Omar. Ano, i v českém kalendáři se vyskytuje toto jméno hebrejského nebo arabského původu. Tam se samozřejmě ta informace liší. Jméno vychází z židovsko-křesťanských a islámských tradic. V překladu toto jméno nese význam jako výmluvný anebo nadaný řečník. Takže i Omarům, nadaným řečníkům přejeme všechno nejlepší. Ve světě máme den dyslexie a v rámci OSN Mezinárodní den za ochranu školství. Tolik stručně v kalendáři dnešní informace, no a teď už nás čekají nové struny s Kubouškem, s Kubou Jirouškem, jsem tě, já už ho zdrobňuju takhle, s Kubou Jirouškem, jo? Takže špatný flek, krásná píseň.

Nové struny dohrály v 8 hodin 42 minut a je tu čas, abychom si přiblížili dnešní počasí. V Čechách má být deštivo, na Moravě a ve Slezsku převládat ještě tropické teploty, tak ty nám budou kolem 32 se pohybovat. No a co se týká dopravy, je tu jedna aktualita z D1. Pozor z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim. Je to na 54,5 kilometru. Máme hlášeno, že zde stojí kamion a je zablokován pravý jízdní pruh, nemá trojúhelník, takže v tomto místě si dávejte dobrý pozor. Johnny Cash nás čeká v nejbližších chvílích a pak už můžete směle vytáčet telefonní číslo 210 323 333, protože je tu v pořadí druhá dnešní soutěž, která se týká vašeho zpívání. Tak pokud máte odvahu, pokud jste s námi ještě nespívali a chcete vyhrát nějakou pěknou cenu, tak můžete volat na již avizované číslo 210 323 333. Don't.

0: meditate on it. Understand, yo man, you hear me talking, honey. Understand, yo man, remember what I told you. Understand.
1: Dospíváš to?
2: Ano, tak to je naše pravidelná soutěž ve vysílání Country Rádia. Já už bych měl mít nějakého odvážlivce na telefonu. Tuším, že to je Honza. Dobré ráno, Honzo. Haló?
3: Haló?
2: Ano, slyšíme se.
3: Ano, slyšíme.
2: No tak to je výborné. Troufnete si na dospívání ukázky, kterou vám za chviličku pustím?
3: No, uvidíme. No,
2: tak jinak byste nevolal, že jo? To dá samozřejmě rozum. Pravidla, je to úplně jasné, samozřejmě pravidelní posluchači Country Rádia to vědí, pustím krátkou ukázku, pak budete mít prostor vy a vy nám to krásně dospíváte. Držím palce a myslím si, že můžeme na to, co vy? Jo? Tak jdeme na to.

0: Ty jsi nejkrásnější svět, květ, ty jsi květ, ty jsi květ, postuj ještě, už to nejde.
1: Ne, to nevadí, jako snaha se cení, to je... Mně se líbí, jak s jakou vervou jste se do toho pustili, jo. Já vám to řeknu, jak to je. Ty jsi bílá tečka nejněžnějších věd, ty jsi květ, co jsem slet, ty jsi
0: můj. No, ty slova jsou trochu jiný.
1: A ty jsi můj, co? Jaký světa díl? Šestý, ty jsi můj. Ty jsi můj. Šestý světa. No, nevadí, hele, opřel jste se do toho. Já vám to dám za tu snahu a za tu odvahu a za tu melodii, kterou se tam takhle krásně vypík. Samozřejmě ta slova se nám pletou, já bych asi na tom nebyl o nic lépe. Takže zůstaňte na telefonu, no a my si teď Pavla Nováka s touhletou krásnou písní pustíme celou. Nádherná ano. Láska. Jste zamilovaný?
0: Ne.
1: Ne? Tak možná tahle ta písnička vás bude motivovat k tomuto krásnému citu. Ještě jednou gratuluju, zůstaňte na lince. Tady je samozřejmě Pavel Novák a Nádherná láska. Je to úžasná věc.
2: Já

Pavel Bobek dohrál a dospíval v 8 hodin 55 minut. Tak nás teď čeká jedna úplně úžasná písnička. O tu se postarají samozřejmě, dejme tomu, Naďa Urbánková a country beat Jiřího Brabce a věřte, že bude stát za to. Naďa Urbánková, Vzácný nápoj mládí, tak to by si přál snad každý z nás. No, co vám slibit nemůžu, ale co vám slibit můžu, tak je hudební náplň v příští hodině, třeba Vaviry, Vola, Mikirevola a přátelé Hejno Vran. Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlach. Za chviličku počasí a zprávy na Country Radio.

0: Country počasí.
1: Dnes očekáváme zataženo až oblačno, na východě zpočátku jasno až polojasno, postupně čekáme od západu déšť, přeháníky a místy bouřky. Nejvyšší teploty budou od 18 na západě po 32 stupňů na východě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Policie chce koupit 2 luxusní SUV pro speciální využití. Vypsaná veřejná zakázka očekává vysoký výkon motoru i velmi vysokou maximální rychlost. Celková cena za 2 různé modely se má pohybovat kolem 7 milionů korun. V těchto drahých autech chtějí vozit VIP osobnosti, například ústavní činitele. Teď vyrazíme do světa. Telefonovat za volantem je v evropských státech dávno zakázané. Teď se chce Itálie zaměřit na chodce. Tamní úřady chystají zákaz přecházení silnice s mobilním telefonem v ruce. A pozor by si měli dát i turisté, protože by se měl týkat i fotoaparátů a jiných elektronických zařízení. Nejnižší sazba pokuty má být poměrně vysoká. V přepočtu má být okolo 2000 korun. Pyrotechnici měli práci. Blíže kolega Savana.
2: Pyrotechnici našli v budoucí trase dálnice D55 mezi Napajedli a Babicemi torzo minometného granátu z druhé války. Průzkum je součástí příprav na stavbu posledního chybějícího úseku této dálnice v kraji. Podle ředitelství silnic a dálnic jsou ostatní dosavadní nálezy naštěstí převážně zemědělského původu. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: Říčany mají novinku, ze které mají určitě radost hlavně děti.
3: Říčany u Prahy mají další prvenství. Otevřeli zde největší dřevěnou školní budovu v Česku pro více než 500 dětí. Základní škola je v takzvaném pasivním režimu. Vytápějí tepelná čerpadla, část elektřiny vyrábějí fotovoltaické panely. Podobu nové říčanské školy ocenil i ministr školství, že by takto měly školy v budoucnu vypadat. Luboš Dvořák, Říčany.
0: Sport.
1: Dneska se bude hrát fotbal a 2 dnešní dohrávky uzavřou 5. kolo první fotbalové ligy. Jablonec přivítá Ostravu a pokusí se částečně zapomenout na víkendovou porážku v derby s Libercem. Hradec Králové chce po nedělním triumfu nad Spartou zaskočit dalšího favorita, tedy Plzeň. Tolik fotbal na dnešek, tolik zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Skupina Malina Brothers a píseň Návrat, tak ta nám dohrála a kluci dospívali v 9 hodin a 8 minut. A jestli jste zaznamenali v textu, tak se v ní mimo jiné zpívalo o vlacích. No a právě vlaky, to je takové to jedno z nejstěžejnějších hudebních témat napříč interprety v našem vysílání Country Rádia. A že nejdu daleko od těch vlaků, tak to už bude důkaz pro kamarády Táborových ohňů. Další píseň, Loudavej vlak. No a také potřeba si říci, že dnes slaví svátek Daniela. Daným vškám přejeme všechno nejlepší a také připomínám, že 9. září už ukrajuje ze svého dnešního ne rána, ale dopoledne. Vláďa Vlach je vaším společníkem a já věřím, že i hudební nabídka pro tuto hodinu vám přijde vhod a že si také zvolíme téma dnešního ranního otazníku. Tak to je asi všechno, teď už jdeme na Loudavej vlak. Krásné dopoledne.
1: Když vlak

0: co, kdy, kde a jak. Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak v rámci dnešního ranního otazníku si vy, naši milí posluchači Country Rádia, zahrajete tak trošku na rozhodčí, na sudí nebo soudce. Ano, já se vás totiž nechci zeptat, jak byste ohodnotili letošní léto, že jo? Tak podle Vančury by to mohlo být rozmarné léto v rámci teplotních výkyvů, i když podle meteorologů to letošní léto akcentovalo tropické teploty v rámci rekordu, protože údajně nikdy v historii měření nebylo tolik tropických dnů a nocí jako právě letos. No a co se týká těch nocí, tak tropická noc začíná od 20 stupňů Celsia nahoru. Někdo to snáší, někdo to nemá rád, někomu to vyhovuje, někdo má rád třeba déšť nebo chladnější počasí. Ať je to jak chce, tak věřím, že dokážete odpovědět a že odpovíte, protože ty vaše odpovědi budou určitě rozporuplné. Ti příznivci toho chladnějšího počasí budou psát asi trošku méně pozitivní informace, což se ani nedivím. A na druhou stranu ti, kteří máte rádi teplo, si říkáte, ježkovi zraky, kež by nám to ještě vydrželo. No dnes má být 32, to znamená také tropická teplota i navzdory tomu, že máme 9. září. Tak ještě jednou, jak byste ohodnotili letošní léto? No a když už je řeč o létě, tak bychom si jedno takové hudební léto mohli dát. No a jak je patrno, tak Karel Zich má jasno. Prostě ten si užíval léto tak, jak má být. Žádné výkyvy neřešil. Možná v té době, kdy ta píseň byla natočena, to počasí bylo úplně jiné.

0: Country rádiem na cestách.
1: V 9 hodin téměř 29 minut je tu první dnešní dopolední servis Country rádia. Samozřejmě zůstáváme na kolejích a také na silnicích. Jsou tu nějaké aktuality, pak když jste za volantem, tak byste měli vědět. Ale nejprve ty koleje. Vrané nad Vltavou, Týnec nad Sázavou, Nora, Nová Role, Chodov, Blatná, Nepomuk a nebo také Smíchov, Praha, Praha, Jinonice. To jsou ty dlouhodobější a krátkodobější vlakové výluky. Co silnice? Já jsem slíbil, bohužel, dopravní nehody. Jedna se stala v ulici Římské, což je na Praze 2. Podíváme se také do Turnova, tady se do havarovalo v ulici Bezručova. No a máme tu také Šenov na silnici 473 v okrese v Moravskoslezském kraji došlo k dopravní nehodě. Takže jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Country rádiem a za chviličku nás čeká další muzika. Šťastnou cestu a hezký den.
2: Country rádio.
3: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
4: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
3: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Tématem dnešního ranního otazníku je léto. Ano, léto si pomalu balí svoji celtu, jak se zpívá v jedné písni, samozřejmě, kterou bez pochyby všichni znáte od Titi Vrbové. Ale léto sebou může přinést nejenom počasí, které samozřejmě z 90% ve vašich příspěvcích ohodnocujete a rozepsali jste se o něm, ale léto také může přinést nové lásky, nové vztahy, rozchody, usmíření, spoustu věcí, které samozřejmě k životu každodenně patří. A to může být samozřejmě i součást léta. Co se týká toho hodnocení, tak je vidět, že tady máme jednu paní učitelku, která to opravdu pojala velmi zodpovědně. Je z Hradce Králové, jmenuje se Hanka a ta napsala: no, nevím, zda rovnou toto léto bylo, jak má být. No a jak ho ohodnotit? Zkusím to jako ve škole. Tak slunce, to k létu patří, píše jedničku. Horko až moc, takže tady je za 3, déšť velmi málo, za 4. No a průměr 2,6. No tak to zas není až tak špatné, mnozí školáci, lajdáci, flinkové by průměr 2,6 určitě přivítali. PS, Kačce, přeji krásnou dovolenou, chtěla jsem ti nabídnout jako náhradnici, ano, děkuju, ale ty už máš jednu za Kačku, takže to je informace, která určitě stojí za zřetel. No a další příspěvky, které tu od vás máme, tak jsou naprosto báječné. Tak třeba Pavel napsal: léto jaké krátké. Další příspěvek, který nám přišel: léto se mi líbí, v každém případě mi vyhovuje teplo. A to nám napsal Jindra: nestahuj kalhoty, když brod je ještě daleko vzdálen. Tohle příspěvek pro změnu od Karla. Takže já moc krát děkuju za vaše příspěvky. Ohodnotil bych ty známky v té škole od Hanky, takže se nám, Haničko, ozvěte a máte u nás dárek z Country Rádia. Já pouštím muziku. Je tu Kenny Rogers a písnička Lucille. Tak jdeme na to. Ve 9:45. In a bar in Toledo, across from the depot.

telefon zvoní, to budou oni, no to budou oni. Zkusím něco říct, že tady nejsem, že jsem šel se psem.

u našich dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dát jenom na chvíli, že by si rádi promluvili.

ve skříň, a když jsem chumáč brachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

0: kolem nás.
1: Babi Daněk a fotky. V tuto chvíli nás čeká Petr Spálený v další písničce, a to krátce před 10. hodinou. Já vám přeji krásný den, krásné dopoledne, za chviličku to bude 10. Z 10. přijdou informace o počasí a také nebudou chybět zprávy. No a po 10. už kolega Milan Schmidt. Tak ať se vám dobře poslouchá, ať se vám dnešní den vydaří. To vám přeje Vláďa Vlach. No a jdeme na muziku.

0: Country počasí.
1: Dnes očekáváme zataženo až oblačno, na východě zpočátku jasno až polojasno, postupně čekáme od západu déšť, přeháníky a místy i bouřky. Nejvyšší teploty budou od 18 na západě po 32 stupňů na východě.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkyriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kyriký a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kyriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Pokles hladiny Slapské přehrady bude podle aktuálních předpovědí minimálně v nejbližších dnech pokračovat, a to přibližně o 20 cm za den. Pokud bude přetrvávat současné sucho, přibližně za týden by mohla hladina přehrady klesnout pod úroveň pro zimní období. A ještě dodám, že Orlická přehrada už na konci minulého týdne kvůli poklesu hladiny začala snižovat odtok. Teď do světa velkých peněz. Mezi Čechy a Slováky je podle webu e15.cz nejbohatší vlastník energetického a průmyslového holdingu Daniel Křetínský s majetkem 480 miliard korun. Následuje majitelka finanční skupiny PPF Renáta Kellnerová s rodinou, ti mají 405 miliard a za nimi je majitel zbrojařského a strojírenského holdingu CSG Michal Strnad, 347 miliard korun. Premiérovi Andreji Babišovi patří se 111 miliardami korun sedmé místo. Pojede se oldtimer Bohemia Rally, které se věnuje i náš kolega Luboš Dvořák.
2: Mladá Boleslav se od pátku do neděle znovu stane centrem historického motorismu. Do města se vrací oldtimer Bohemia Rally, která letos se nabídne již 17. ročník. Na start se postaví desítky historických automobilů a motocyklů i mladších vozů youngtimerů. Zázemí akce bude ve Škoda muzeu. Provoz bude omezen minimálně. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Na jednu dobročinnou a skvělou sportovní akci nás pozve Luděk Savana Urbánek.
3: V Novém Městě na Moravě se chystá tradiční běh na podporu domácího hospice. Akce pro všechny věkové kategorie i sportovní úrovně. Letošní cíl je konkrétní mobilní ultrazvuk, který zdravotníkům umožní poskytovat kvalitní péči pacientům v závěru života přímo v jejich domovech, bez nutnosti převozu do nemocnice. Akce se uskuteční v sobotu 12. září u přírodního koupaliště. Luděk Savana Urbánek, Nové Město na Moravě.
0: Sport.
1: Hokejová extraliga si v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. V neděli 3. ledna odehraje 33. kolo v retro stylu, kdy týmy nastoupí ve speciálních historických dresech. Ředitel soutěže Martin Loukota věří, že extraliga bude atakovat rekordní návštěvnost.
4: Ta meta pro nás, když to řeknu v základní části, je v poslední době prostě nastavená tak, že 2 miliony diváků, nechci říct, že je povinnost, ale je to něco, k čemu jako zlížíme. Plus pak záleží na playoffu, kolik se hraje celkově utkání, kde se ta návštěvnost pohybuje zhruba na v součtu asi 2,5 milionů, podle toho, jaké vlastně týmy se dostanou do playoffu, jak velkou mají kapacitu těch hal. Takže my určitě chceme atakovat ty 2 miliony a pevně věřím, že můžeme překročit i ten celkový rekord.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

Krátce po 10. hodině už vás zdraví Milan Schmidt, dnes je 9.9. a všechno nám zahájil Michal Tučný a kapela Marien. No a než si dáme vzpomínku na královnu country Dolly Parton v její hezké písničce I Will Always Love You, tak pro vás mám také informaci, že i dnes nás čeká spousta pozvánek, budeme zvát na muziku určitě. Pozvánkou může být i tulácká stezka, která přijde okolo 40. minuty, pozvánkou na nějakou pěknou procházku a pozveme vás třeba také do knihovny. A to hned v této hodině Kukátku Country Rádia. Tak hezký poslech a tady Dolly Parton.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: V tomto Kukátku Country Rádia vyrazíme do Zlína, konkrétně do krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, a na telefonu mám paní Kláru Kmoškovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní Kmošková, já jsem koukal, že u vás chystáte moc pěknou akci, tak pozvěte naše posluchače, pokud by měli blízko do Zlína, tak určitě rádi přijdou.
2: Určitě. Letos chystáme už vlastně pátý ročník u nás ve Zlíně Noci literatury a tenhle večer proběhne ve středu 16. září, tentokrát v jedinečných prostorách Čiprovy vily. No a ten večer nabídne ukázky ze současné evropské literatury v podání herců Jana Révaje a Sáry Korbelové. No a tradiční součástí tohoto programu bude také hudební doprovod Filharmonie Bohuslava Martinu, tentokrát v podání harfistky Amélie Tokarské. Mm-hmm. A samozřejmě vstup na akci je zdarma, jen lístky si musí případně diváci vyzvednout u nás na recepci 14. budovy.
1: Dobře, tak jo, děkujeme za informaci a úplně závěrem ještě jednou zopakujte tedy, kdy a kde přesně nás Noc literatury letos čeká?
2: Tak proběhne ve středu 16. září 2026 od 19. hodin v prostorách Čiperovy vily ve Zlíně.
1: Moc děkujeme za pozvánku, mějte se krásně a někdy příště zase naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Také dnes máme poměrně dost polodenních výluk, takže zase první polovina. Kouty nad Desnou, Šumperek, Mladá Boleslav, Všetaty, Studenka, Veřovice a Náměšť nad Oslavou, zastávka u Brna. To jsou místa, kde i dnes budete přesedat na autobusy v rámci polodenních výluk. Teď se pojďme rychle podívat na dálnice, jak to tam vypadá teď mezi 10. a 11. hodinou. Nevidím žádné větší problémy, jsou tam pouze dílčí problémy, takové, že třeba máme tady nějakou výstrahu na D1 na 76. kilometru, ale v podstatě jen o to, že se tam pohybuje vozítko údržby a že se uzavírá levý jízdní pruh. Tahle ta situace může být pro vás nějakým zdržením mezi 64. a 85. kilometrem. V těchto kilometrech se bude vozítko pohybovat. Pak tu mám jedno porouchané vozidlo, a to na 139. kilometru ve směru na Brno. Tam stojí porouchaný nákladák, tam můžete počítat s nějakým drobnějším zdržením. No a pak pochopitelně místa, kde se dálnice opravuje, tak tam je také o něco hustější provoz. Podobná situace s tím hustým provozem je i na D11 v místech, kde se opravuje, a konkrétně se jedná o kilometry 25. až 35. ve směru na Hradec, ale také ve směru na Prahu, tedy obousměrně. A další takové místo, jak se zdá, je i na 56. až 63. kilometru ve směru na Hradec, kde je provoz převeden do protisměru. I tady se pracuje na silnici. Jinak i D11 vypadá klidně, kromě těchto dvou míst pojedete zcela plynule. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Radio. Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo... Tady jsem ještě nebyl.
3: Na konci světa.
4: Folk Team na konci světa.
3: Spí bílý kůň.
4: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
0: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
5: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
0: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
6: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený. Každou chvíli se tu bouře rozječí.
0: Případně provětrat starý maskáče.

0: a takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu. Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album z roku 2020, Žalman a spol. Všechno je teď.
0: Country rádio, nejvíc country a českých písniček. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače skvělého Country Rádia a hlavně ty, kteří se rádi toulají. Dnes vás pozvu na rozhlednu Stradonka nedaleko Libochovic v Ústeckém kraji. Dřevěná stavba stojí na vyvýšenině na valech nad Stradonicemi, které jsou součástí městyse Peruc. A není to náhodné místo. Právě tady, už v polovině 5. století před naším letopočtem, vybudovali předkové Keltů hradiště o rozloze zhruba 6 hektarů. Rozhledna proto svým vzhledem připomíná strážní věž keltského opevnění. Stradonka je vysoká pouhých 6 metrů a vyhlídková plošina se nachází necelé 3 metry nad zemí. Nahoru se vystupuje po 8 příčkách dřevěného žebříku, takže kdo se trochu bojí výšek, může si tam svou odvahu a odhodlání docela dobře prověřit. Odměnou je ale krásný kruhový výhled. Uvidíte české středohoří s Milešovkou, Lovošem, Ranou, Oblíkem nebo Hasenburkem. Za dobrého počasí dohlédnete také ke Krušným nebo Doupovským horám. Pod střechou navíc najdete nákresy okolních vrcholů, takže si můžete zkontrolovat, na co se právě díváte. A právě spojení keltské historie, krásné krajiny a nevelké rozhledny dělá ze Stradonky příjemný cíl i pro krátký výlet s rodinou nebo přáteli. Rozhledna byla slavnostně otevřena v červenci 2009. S nápadem přišly členky Stradonického klubu žen a stavba pak vznikla za podpory městyse Peruc. O 3 roky později přibyly v sousedství rozhledny také zajímavé sluneční hodiny Stradonky. Jde o takzvané analematické hodiny, které nemají klasickou ručičku. Tou se totiž stanete vy sami. Stačí se postavit na správně označené místo a váš vlastní stín ukáže přibližný čas. Do Stradonic můžete přijet autem nebo autobusem. Auto necháte u místního hostince a k rozhledně se vydáte po značené cestě. Pohodovou chůzí tam dojdete zhruba za 15 minut. Nejvíce praktických informací o rozhledně Stradonka najdete například na webu stradonka.cz. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vítek

0: Country počasí.
1: Dnes očekáváme zataženo až oblačno, na východě zpočátku jasno až polojasno, postupně čekáme od západu déšť, přeháňky a místy bouřky. Nejvyšší teploty budou od 18 na západě po 32 stupňů na východě.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Salón Zelenáčů zahraje v úterý 15. září od 19.30 v klubu restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 a jste srdečně zváni. Petr Kocman zahraje ve středu 16. září od 20 hodin v Praze v Lucerna baru. Petr vystoupí jako speciální host narozeninového koncertu legendy českého rock'n'rollu a Big Beatu Pavla Sedláčka k jeho 85. narozeninám. Nové struny vystoupí na domovské scéně u Vodárny v pátek 18. září od 20 hodin. Čeká nás večer trampských a swingových písní. Zazní také skladby z připravovaného alba. Zveme vás na Večery S. Tentokrát vystoupí Tomáš Zavadil a přátelé, Petr Bišov a Levrek. A to v pátek 18. září od 19 hodin v divadle U kapličky v Českých Budějovicích. Podzimní část 10. ročníku otevře Večer S ve znamení objevování. Tomáš Zavadil s přáteli získal koncertní vstupenku na Večery S díky zajímavému provedení svých písní na oblastní portě v Českých Budějovicích. Písničkář Petr Bišov se pohybuje v komorním prostoru, kde vyniká jeho cit pro tón, detail a přirozený výraz. Kapela Levrek pak nabídne autorskou tvorbu i zhudebněná polozapomenutá díla české poezie v hudebním světě inspirovaném folkem a blues rockem. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Takže posloucháte Country Radio, začala nám poslední dopolední hodinka Pavla Bobka, jste asi poznali celkem jasně, proč mě nemáš ráda, to je písnička, kterou zná asi každý posluchač Country Radio. U písničky Hák jste možná mohli na chviličku tápat, je to proto, že Jana PS, kapela, která prošla talentem Country Radio tak úspěšně, že se stala vítězem, u nás není zatím ještě tak známá, ale pomalu ji poznáváme a tak mám hned několik poznatků k tomu, tak kromě toho, že nejen písničku Hák od téhleté kapely můžete slychat v Country Radio, tak také celý jejich program můžete shlédnout i na parníku Country Rádia, protože právě Jana PS bude uzavírat letošní sezonu. Tak pokud vás tahle ta muzika baví a pokud dáváte třeba přednost a prostor mladým talentovaným umělcům, tak můžete vyrazit právě na tuhletu plavbu s Janou PS. Jinak co nás čeká v této hodině? Dáme si Glena Campbella, dáme si Karla Zicha, Texmany, Epidemii, Johnnyho Cashe. Prozradím vám, na co se můžete těšit zítra ráno ve vysílání Country Rádia od 6. hodiny. A dáme si také nějaké to kukátko Country Rádia, které tentokrát, jak už jsem vlastně avizoval úplně na začátku, bude na téma pozvánka, protože o pozvánkách to bude především. A zvát vás budeme v tuto chvíli na zajímavý pochod, na který můžete vyrazit v předpokládám, že zítra, protože teď myslím, že probíhají s klubem českých turistů ty pochody vždy ve čtvrtek. Takže si poslechněte, co na to Peter Teringl už za chviličku. No a teď slibovaný Glen Campbell a nebude na to sám, taky Bobby Gentry.

0: Kátkem Country Rádia.
1: Také tento týden můžete vyrazit na procházku s klubem českých turistů, protože volám Petra Teringla z klubu českých turistů v Praze. Petře, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak povídejte, kam tentokrát?
2: Tak na čtvrtek 10. září je připraven pochod ze Slunečního náměstí na Sluneční náměstí. Starta cíl je teda před radnicí Prahy 13, to je mezi stanicemi metra Nové Butovice a Hůrka. A celý pochod vede centrálním parkem jeho západního města. Tahle trasa je dost zajímavá, protože v téhle lokalitě klub českých turistů vyznačil a udržuje jednu ze dvou vozíčkářských turistických tras v Praze. Klub totiž vždycky na přelomu roku pořádá pochody, z jejich výnosů se ty vozíčkářské trasy značí a udržujou.
1: Ano.
2: V celém Česku je jich už 21, no a právě po jedný z nich povede trasa čtvrtečního pochodu.
1: Takže pozvánka nejen pro ty, kteří se chtějí projít, ale pochopitelně i pro vozíčkáře. A vy nám ještě jednou řekněte, Petře, v kolik hodin, kdy, kde máme být?
2: Pochod ze Slunečního náměstí na Sluneční náměstí je ve čtvrtek 10. září, start tradičně mezi 16:00 před radnicí Prahy 13.
1: Moc děkujeme za pozvánku a těšíme se příště. Mějte se hezky, na viděnou.
2: Naschledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak máme tu nějaké zprávy z dopravy na trati 178 z Chebu do Mariánských lázní Plzně hlavního nádraží v úseku Dolní Žandov Lázně Kinžvart přichází zpráva, že je tam poruchané trakční vedení. Je tam celá řada opatření, včetně náhradní autobusové dopravy mezi stanicemi Cheb Mariánské lázně a také Cheb Plzeň hlavní nádraží. Dále potom Lázně Kinžvart Cheb a Lázně Mariánské Cheb a také samozřejmě v obrácených směrech. Takže sledujte pokyny dopravce, máme tam i nějaká další opatření, včetně nějakých odřeknutých vlaků, takže určitě důležité pro všechny, kteří po této trati chtějí cestovat. Máme tady i zprávy z dálnice. Pro tuto chvíli po 11. hodině naštěstí nevidím žádné aktuální havárie, což je jistě dobrá zpráva, ale třeba porouchané vozidlo na 139. kilometru ve směru na Brno stále platí, je tam porouchaný nákladák, připravte se, že ho budete objíždět. Pokud jedete po D1 směrem na Prahu, tak před 119. a půl kilometrem hodně zvolíte. Volněte, protože právě od 119. až po 114. kilometr je kolona, tak tam nevlétněte nějakou velkou rychlostí. Jinak je hustá doprava i na Brněnsku, i na příjezdu do Prahy a samozřejmě i na výjezdu z republiky. A teď tu máme ještě další zprávy z dálnice D5. Na dálnici D5 je také kolona a sice mezi 7.5 až 5.5 kilometrem ve směru na Prahu. Zatím není úplně dlouhá, ale pravděpodobně bude narůstat. Hustá doprava je i v místech, kde se opravdu 110. kilometr ve směru na Prahu. A pak tu mám ještě závěrečný pohled na dálnici D0, tedy na Pražský okruh. Tam to vypadá zatím tak, že je tam hustější doprava na některých místech, ale nic kalamitního. Pouze pozor, na 28.5 kilometru až 29. kilometru ve směru Gruzini se nám tvoří kolona. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radio a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Fajrecht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
4: Country rádio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tak tohle byl Petr Rezek, ty jsi ze všech nejlepší, výborní jsou taky moji ranní kolegové a Láďa Vlách je teď už připraven na to, aby vám řekl, co vás čeká zítra, pokud si trošičku přivstanete.
1: Přeji krásný dobrý den, vážení a milí posluchači Country Rádia. Já tu pro vás mám pozvánku na zítřejší, což bude čtvrteční vysílání, které se bude vstavovat k 10. září. No a vězte, že i toho zítřejšího dne to budeme mít docela napěchované o informaci. Určitě znáte takovou tu větu. Lomikare, lomikare, do roka a do dne. Ano, samozřejmě, Jan Sladký Kozina. Jak to s ním všechno bylo a kdo za těmito slovy stojí, dovíte se zítra. Také si přiblížíme oslavence, kteří zítra budou slavit svůj svátek. Nebudu předbíhat, ale ne, já to řeknu, zítra slaví svátek Irma. No a samozřejmě bude tu také muzika, nějaké to vaše zpívání a věřím, že i dobrá nálada. Tak nezapomeňte naladit Country Radio mimo jiné už zítra ráno úderem 6. Krásný den ještě jednou přeje Vláďa Vlach.

Country Rádio. Nejvíc country a české muziky.

0: Rostaredle jeho letiště je poslední skladba dnešního dopoledne, máme totiž 11 hodin a 56 minut, akorát tak čas na to dát si předpověď počasí a další zprávy a spustit polední menu společně s Rangers a Mandalou, no a pak také ze soutěží, která vám i dnes přinese drobnou cenu v podobě takového toho pejska, který vám bude hlídat na plotě, takže taková ta cedulka Country Pes. Tak kdo má rád tyhle ty žertovné věci, tak by si neměl soutěž nechat ujít, jinak pochopitelně pojďme zlomit den do druhé poloviny a to už pěšně.
1: Country počasí.
2: Dnes očekáváme zataženo až oblačno, na východě zpočátku jasno až polojasno, postupně čekáme od západu déšť, přeháníky a místy bouřky. Nejvyšší teploty budou od 18 na západě po 32 stupňů na východě.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkykryký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Zprávy.
1: Zprávy začneme na téma peníze a práce. Minimální mzda vzroste od ledna o 2500 korun na 24 900. To je 44,6% průměrné mzdy. V roce 2028 má být 45,8% průměrného výdělku. Podle současných odhadů by to znamenalo přidání o dalších 2000 korun na 26 900. Nezaměstnanost v Česku byla v srpnu 5%, byla tedy stejná jako v červenci. Úřady práce na konci srpna evidovaly 373 891 uchazečů o zaměstnání. To je o 6545 více než o měsíc dříve. Naopak počet volných pracovních míst proti červenci klesl. Úřady jich nabízely 99 274. Škoda Auto má už 45 000 objednávek na nové elektrické vozy Epic a Peak. Z toho je 770 objednávek modelu Peak v České republice. Tato auta doplňují stávající nabídku elektromobilů Elroq a Enyaq. Vyrábí se od léta a v prodejnách se objeví na podzim. Tady je vedoucí českého zastoupení Jiří Maláček.
2: My věříme, že díky těmhle dvěma modelům, speciálně v České republice, se nám tyhle ty dva segmenty podaří vytvořit. A proč si to myslíme, vám ukážu na jednom konkrétním čísle. My máme už dneska číslo, kolik evidujeme objednávek od zákazníků. V podstatě dneska jsme zhruba 2,5, možná 3 měsíce od světové premiéry a evidujeme 770 objednávek. Což je za nás fantastický číslo. Vzpomenuli jsme si na to, že celý ten segment podobných modelů udělal od začátku roku zhruba 260 registrací.
1: Rostou nebo nerostou? To je velmi častá otázka posledních dnů. Houbám se věnuje i náš kolega Luboš Dvořák.
3: Pomalým nástupem babího léta blížícího se podzimu se vrací konverzační fráze zda rostou. Jde samozřejmě o houby. Co dát nebo ne do košíku radí mykologické poradny a nově i aplikace. Nejistější je ale vidět dary lesa na vlastní oči, jako třeba je výstava i s odborníkem v muzejním gotickém sklepě zítra a pozítří na Mělníku. Luboš Dvořák, Mělník.
0: Sport.
1: Včera se hrál hokej a hokejisté Litvínova a Olomouce zvládli generálky na blížící se start extraligy. Severočeši vyhráli na ledě Mladé Boleslavy 2-1, Hanáci zvítězili v Brně 3-1. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Tak to byla kapela Mandala, kterou vždycky rád uvádím jako kapelu ze Slaného a Širokého okolí. Každopádně ale Kamínkářská modlitba, jedna z těch písní, které znáte z talentu Country Rádia, a nejen tahle ta píseň, ale ještě také Rangers a Poutníci s kytarou nám zahájili polední menu. Já vám přeji dobrou chuť k obědu a pojďme se podívat na to, co nás čeká dál. Vaby Rivola, Michal Tučný s Tomášem Linkou a Grošáci s Honzou Kopálem nám zaspívají tři písničky zase ze společným tématem. Cena je drobná, ale milá, je to cedulka Country Pes, kterou si můžete dát na plot. Ozbrojený chlupatý pejsek, chlupatý kamarád tam jasně dává najevo, že tam hlídá on. Takže pokud byste tuhle tu cedulku chtěli, tak se můžete zúčastnit soutěže. No a hledat společné téma, kterých může být opět několik. My hledáme jedno jediné, které má na mysli náš hudební dramaturg, takže se možná trošku potrápíme a možná taky ne. Uvidíme. Proklatá Fortka, to je písnička, kterou zpívá Vaby Rivola a která už začíná hrát. A je to první soutěžní píseň. Tak dobře poslouchejte, o čem to je.

0: No, tak myslím, že náš hudební dramaturg je na vás velmi hodný teď v tomto týdnu, protože včera to bylo poměrně jednoduché a myslím si, že ani dnes nebude problém odhadnout, což je společným tajemstvím a společným tématem písní, které právě teď dozněly, které se jmenovaly Proklatá fortka, Už tě vlak přiváží a nádherný flám. Tak telefon s číslem 210 323 333 můžete teď využít a já už vám přeji dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Dobrý den, tady Pepa.
0: Dobrý den, Pepo, zdravíčko, tak povídejte, co jste tam objevil.
1: Já jsem tam objevil lásku a flám.
0: Lásku jste tam objevil a?
1: Flám.
0: Já vám trošku hůř rozumím, ještě jednou.
1: Lásku a flám.
0: Jo, ten flám, no tak to je v pořádku, flám je dobře. Já vám rozuměl lásku a pláč. Je. To jsem si říkal, tam jsem žádný pláč neslyšel, to bylo celkem veselý, flám je správně, to říkáte dobře, takže tu cedulku získáváte. Pepo, vydržte mi chviličku na telefonu, já vám řeknu co a jak, jo? Tak jo, tak díky.
1: Děkuju.
0: A my pokračujeme dál, přátelé, polední meny v plném proudu, Eliška Kotlínová, Paběrky, Ivan Mládek, Honza Nedvěd, Vojta Nedvěd, ale také třeba Žalmana Spolti, všichni vám budou zpívat k vašemu obědu, tak si nechte chutnat a příjemný poslech.
2: Polední meny na Country Radio.

jako uragán. Žhavé slunce přeže ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí.

středá, kde by ze všech stran stovky kopytů s tou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek v dartech, písek v obočí, omývá od nespočetných ran, se svým stádem pustou zemí letí,

Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.

Ivan Mládek právě dospíval pro dívku s modrou matrací, za chviličku Honza Nedvěd a František Nedvěd budou zpívat pro všechny dívky, které nosí jméno Daniela, protože Daniela je dnes napsána v kalendáři, slaví tedy svůj svátek. Všechno nejlepší a tady písnička pro vás, milé dámy.

Kdo má rád bluegrass, přišel si na své Duch času a kapela Prospekt. To je přesně to, co jste poslouchali před maličkou chviličkou. Kdo má rád americkou country, tak ten si přijde na své dnes večer v 19 hodin, protože nás čeká Country Time, který připravuje Miloš Keller. A právě tenhle ten pořad po 19. hodině je o americké country. Kdo má rád dobrý folk, tak by si mohl počkat na pondělí 14., kdy hostem pořadu Srdcem v country bude folková legenda Slávek Janoušek. No a kdo má rád country, tak ten si přijde na své hned teď, protože tady jsou Texmeni.

řeč měl by vstát a začít plít. Ať svítí slunce nebo padá dešť, my dva sedíme

0: A to je z poledního menu úplně všechno. Před námi 13. předpověď počasí, další zprávy Country Rádia a po 13. Pavel Dobeš a taky falešná karta.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude zatažená až oblačná obloha s lokálními přehánkami. Postupně čekáme od západu déšť a přehánky četnější. Ojediněly i bouřky. Teploty od 18 na západě po 32 stupňů Celsia na východě. Zítra čekáme většinou oblačno až polojasno a teploty 16 až 20, na jihomoravě až 22 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Pokles hladiny Slapské přehrady bude podle aktuálních předpovědí minimálně v nejbližších dnech pokračovat, a to přibližně o 20 cm za den. Pokud bude přetrvávat současné sucho, přibližně za týden by mohla hladina přehrady klesnout pod úroveň pro zimní období. A ještě dodám, že Orlická přehrada už na konci minulého týdne kvůli poklesu hladiny začala snižovat odtok. Teď do světa velkých peněz. Mezi Čechy a Slováky je podle webu e15.cz nejbohatší vlastník energetického a průmyslového holdingu Daniel Křetínský s majetkem 480 miliard korun. Následuje majitelka finanční skupiny PPF Renáta Kellnerová s rodinou, ti mají 405 miliard, a za nimi je majitel zbrojařského a strojírenského holdingu CSG Michal Strnad, 347 miliard korun. Premiérovi Andreji Babišovi patří se 111 miliardami korun 7. místo. Pojede se oldtimer Bohemia Rally, které se věnuje i náš kolega Luboš Dvořák.
2: Mladá Boleslav se od pátku do neděle znovu stane centrem historického motorismu. Do města se vrací oldtimer Bohemia Rally, která letos se nabídne již 17. ročník. Na start se postaví desítky historických automobilů a motocyklů i mladších vozů youngtimerů. Zázemí akce bude ve Škoda muzeu. Provoz bude omezen minimálně. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Na jednu dobročinnou a skvělou sportovní akci nás pozve Luděk Savana Urbánek.
3: V Novém Městě na Moravě se chystá tradiční běh na podporu domácího hospice. Akce pro všechny věkové kategorie i sportovní úrovně. Letošní cíl je konkrétní mobilní ultrazvuk, který zdravotníkům umožní poskytovat kvalitní péči pacientům v závěru života přímo v jejich domovech, bez nutnosti převozu do nemocnice. Akce se uskuteční v sobotu 12. září u přírodního koupaliště. Luděk Savana Urbánek, Nové Město na Moravě.
0: Sport.
1: Hokejová extraliga si v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. V neděli 3. ledna odehraje 33. kolo v retro stylu, kdy týmy nastoupí ve speciálních historických dresech. Ředitel soutěže Martin Loukota věří, že extraliga bude atakovat rekordní návštěvnost.
4: Ta meta pro nás, když to řeknu v základní části, je v poslední době prostě nastavená tak, že 2 miliony diváků, nechci říct, že je povinnost, ale je to něco, k čemu jako zlížíme, plus pak záleží na playoffu, kolik se hraje celkově utkání, kde se ta návštěvnost pohybuje zhruba na v součtu asi 2,5 milionů, podle toho, jaké vlastně týmy se dostanou do playoffu, jak velkou mají kapacitu těch hal, takže my určitě chceme atakovat ty 2 miliony a pevně věřím, že můžeme překročit i ten celkový rekord.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

nakonec nic na tom není, zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení, seš tulák a co víc můžeš chtít.

Jsme tedy za 13. hodinou, Pavel Dobeš i Falešná karta už dospívali a před námi další plejáda skvělé muziky, ale ještě než vám pustím další muziku v podání Johnnyho Casha a June Carter, tak otázka, říká vám něco kutinské zpívání? No asi ne, nemůže ani, protože je to úplně nová akce a o tom se dovíte více v kukátku Country Rádia. Jinak kromě už slibovaných Johnnyho Casha a June Carter se můžete těšit také na Vladimíra Mišíka a písničku Jednou, na to se moc těším, tahle ta v podstatě celkem nový. Novinka stále ještě, když z roku 2019 mě opravdu hodně baví, ale bude toho samozřejmě mnohem více, takže pojďme dál. Johnny Cash, June Carter a Jackson, hezké odpoledne.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Je tady další kukátko Country Rádia, přátelé, které je pozvánku na partnerský festival Porty. Dobře už víte, co to znamená, a jestli ne, tak vám to krátce osvětlím. Jde o festivaly, na kterých vystupují třeba ti, kteří na Portě účinkovali. A jeden takový festival se zase blíží a pozve nás na něj Pavel Bednář. Pavle, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, Milane, zdravím posluchače Country Rádia.
1: Prosím tě, o jaký festival jde a kdy bude a na co se tam můžeme těšit?
2: Jde o nový festival, který se jmenuje Zpívání na kutinách. Bude to takzvaný, říkáme tomu nultý ročník, protože je zkušební, ano. A má doplnit naši hlavní letní akci, která se jmenuje Kutinská placka, která už kapacitně pro kapely nestačí, už ani dvoudenní akce nestačí, takže jsme se rozhodli tomu jít naproti a vyhlásili jsme další podzimní nebo babuletní akci, která bude 12.9. tuto sobotu.
1: No to moc rád slyším vlastně, že je tak plná kapacita a že se musí přidávat, protože většinou se ubírá jako, a teď se přidává u vás. Tak to je dobrá zpráva. No prosím tě, na koho se teda můžeme těšit? V sobotu 12. No tak to už je za pár.
2: To už je za pár. Klubu U Trampu na Kutinách od 11 hodin zahrají Vášky, nebo hudební soubor Vášky, přesně řečeno, což je finalista Porty. Dál tam bude třeba Hinek Kočí, Šero, Řezbend, Hudlaři, Lenka Mandoli a tak dále. Máme celkem 9 účinkujících až do večera.
1: Prosím tě, ještě jenom přibliž jednou, kdy, v kolik hodin a kde, protože jak říkáš, je to nový festival, čili ještě to není úplně zavedené.
2: Kapely nám najedou, zkoušíme, jestli nám taky najedou diváci. je to v osadě Kutiny, která je na Tišnovsku, je to jihomoravská část Českomoravské Vysočiny. Naprosto zapadlý místo v údolí říčky Libochovky. Dostanete se tam buď z Říkonina od vlaku, anebo po silničce z Tišnova přes Dolní Loučky, případně z druhé strany od Velké Bíteše přes Níhov a Lubné. Žádný autobus tam nejezdí, je to opravdu zapadlej kout.
1: Takže pro trampy, fakt pro trampy.
2: Ano, je to opravdu pro trampy.
1: Dobře, no tak děkujeme za pozvánku. Já myslím, že nějaké informace určitě najdeme i na internetu, pokud si dáme Zpívání na Kutinách, anebo třeba Kutinskou placku, viď, asi jo.
2: Stránky jsou teďka momentálně v rekonstrukci, taky mimo jiné z důvodu, které jsem teďka uvedl, ale Facebook Kutinská placka funguje a tam se naleznete.
1: Dobře, Pavle, děkujeme moc za pozvánku, no a budeme se těšit, že na jaře se znovu uslyšíme a tam už budeme zvát tedy na tu tradičnější akci Kutinskou placku, tuším 17. ročník si říkal, že už bude, tak je se na co těšit. No. Tak jo, tak děkujeme a 12. na viděnou, ahoj.
2: Na viděnou, ahoj všem.

nemají šílí a rozum nemají a v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí čes

jen slzavý údolí. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát. Ty potkám v českých lesích,

0: S Country rádiem na cestách.
1: V dopravních informacích mezi 13. a 14. hodinou ještě jednou připomínám problémy na trati 178 Cheb Mariánské Lázně Plzeň hlavní nádraží. Došlo tam k poruše trakčního vedení, provoz je přerušen a v úseku Cheb Planá u Mariánských Lázní a zpět je zavedena náhradní autobusová doprava. Jsou tam i další opatření, sledujte pokyny dopravce. Koukám pro vás i na dálnice, mám zprávu z D1, že tam na několika místech je velmi hustá doprava. Jednak je to tedy místo mezi 25.5. a 23. kilometrem ve směru na Prahu. Tam se pracuje na mostě Šmejkalka, to už známe, a je tam teď velmi hustá doprava. Hustá doprava může být i mezi 114. a 113. kilometrem ve směru na Prahu i v přilehlých kilometrech, protože jsou tam práce na silnici, je tam uzavřený pravý jízdní pruh a podle informací, které tam vidím, tak se tam tvoří kolona, která by mohla mít okolo 6 kilometrů. Hustá doprava je i na Brněnsku a pozor, také dávejte na výjezdu z republiky, případně na příjezdu do republiky. I tam je velmi hustá doprava.
2: Country Radio.
3: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Radio.
4: Nahlédneme do historie.
5: Chybět nebude anketa.
4: Ani pohled do kalendáře.
5: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe sponou z tvých hlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám, když padají

Tak právě teď v Country Rádiu dospíval Pavel Brimer a před námi další velké jméno a já při té příležitosti také udělám pozvánku na album týdne, které bude 13. září, tedy tuto neděli od 23 hodin. A my si tentokrát připomeneme album Všechno je teď od Žalmana a jeho spolu. Z něhož se zatím ve vysílání nejvíce hraje písnička Glencoe, ale tohleto album obsahuje dalších 14 skvělých skladeb. Možná, že to album znáte, možná, že ne. Rozhodně doporučuji poslouchat v neděli večer, protože tohleto album, které si Žalman vlastně nadělil k 75. narozeninám, je opravdu skvělé a tak ve 23 hodin v neděli 13. si ho můžete společně se mnou užít. A tady je ochutnávka.

kolem jen ty praví, co jsem s nima za ty dlouhý roky hrál. Ten jeden mířil k oblakům a druhý pro svou skromnost nešel dál. A ten, co znal jen problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana světa je

táhnem dál a není nikdo z nás, kdo by litoval. Tý spousty roků na cestách a vztahů, co nám

0: Když jsem po ránu nebo během dopoledne sliboval, že dnešní vysílání bude o zvaní stejně tak jako v jiných dnech, tak pochopitelně nebudu zvát jenom já, bude zvát třeba i Tereska, za chviličku nás čekají kulturní pozvánky a zvát vás budou i mý ranní kolegové.
1: Přeji krásný dobrý den, vážení a milí posluchači Country Rádia. Já tu pro vás mám pozvánku na zítřejší, což bude čtvrteční vysílání, které se bude vstávat k 10. září. No a vězte, že i toho zítřejšího dne to budeme mít docela napěchované o informaci. Určitě znáte takovou tu větu. Lomikare, lomikare, do roka a do dne. Ano, samozřejmě, Jan Sladký Kozina. Jak to s ním všechno bylo a kdo za těmito slovy stojí, dovíte se zítra. Také si přiblížíme oslavence, kteří zítra budou slavit svůj svátek. Nebudu předbíhat, ale ne, já to řeknu, zítra slaví svátek Irma. No a samozřejmě bude tu také muzika, nějaké to vaše zpívání a věřím, že i dobrá nálada. Tak nezapomeňte naladit Country Radio mimo jiné už zítra ráno úderem 6. Krásný den ještě jednou přeje Vláďa Vlach.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude zatažená až oblačná obloha s lokálními přehánkami. Postupně čekáme od západu déšť a přehánky četnější. Ojediněly i bousky. Teploty od 18 na západě po 32 stupňů Celsia na východě. Zítra čekáme většinou oblačno až polojasno a teploty 16 až 20, na jihomoravě až 22 stupňů Celsia.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Salón Zelenáčů zahraje v úterý 15. září od 19.30 v klubu restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 a jste srdečně zváni. Petr Kocman zahraje ve středu 16. září od 20 hodin v Praze v Lucerna baru. Petr vystoupí jako speciální host narozeninového koncertu legendy českého rock'n'rollu a Big Beatu Pavla Sedláčka k jeho 85. narozeninám. Nové struny vystoupí na domovské scéně u Vodárny v pátek 18. září od 20 hodin. Čeká nás večer trampských a swingových písní. Zazní také skladby z připravovaného alba. Zveme vás na Večery S. Tentokrát vystoupí Tomáš Zavadil a přátelé, Petr Bišov a Levrek. A to v pátek 18. září od 19 hodin v divadle U kapličky v Českých Budějovicích. Podzimní část 10. ročníku otevře Večer S ve znamení objevování. Tomáš Zavadil s přáteli získal koncertní vstupenku na Večery S díky zajímavému provedení svých písní na oblastní portě v Českých Budějovicích. Písničkář Petr Bišov se pohybuje v komorním prostoru, kde vyniká jeho cit pro tón, detail a přirozený výraz. Kapela Levrek pak nabídne autorskou tvorbu i zhudebněná polozapomenutá díla české poezie v hudebním světě inspirovaném folkem a blues rockem. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Posloucháte Country Radio, hráli a zpívali Nezmaři taky Lucka Vondráčková a teď nás čeká Petr Spálený a Zdeněk Rytíř a Dítě Štěstěny. Považujete se za Dítě Štěstěny? Tak já si neúplně za Dítě Štěstěny, ale nemohu si na osud rozhodně stěžovat. I profesně se mi daří, s kapelou máme stále nějaké to hraní a dokonce jsou před námi ještě další festivaly a na jeden takový vás za chviličku pozvu. Bude v Kolíně a koná se někdy začátkem října, ale proč si neudělat plán třeba už teď? Jinak kromě Petra Spáleného a Zdeňka Rytíře třeba taky Pokáč bude zpívat o tom, že má doma kočku, ale dáme si i Viliho Nilsna, Aleše Petrželu a nebo třeba Valdemara Matušku s Olgou Blechovou. Takže příjemný poslech a hezké odpoledne přeji.
1: Štěstěné je to, co letí

drahá, říká: Miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když

0: mám nejspíš kočku s errorem.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Jedem Country Rádia.
1: Je tady další kukátko a já opět volám na místo, kde se můžete skvěle pobavit, a konkrétně volám ředitele městského společenského domu v Kolíně Zdeňka Hejduka. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, zdravím tebe i posluchače Country Rádia.
1: Díky za pozdrav a volám proto, že jsem už zahlédl plakát na Zálapský hudební festival, takže povídej, o jaký festival jde, o co jde?
2: To si zahlédl dobře. Zálapský hudební festival vznikl tady v Kolíně a první ročníky se odehrávaly v hospodě u Vodvárku a tuším, že to bylo na záchranu nějaké hospody, která se nachází tady poblíž Kolína. A letos ty kluci, kteří to tam dělali, tak oslovili mě, že už by si to zasloužil jakoby důstojnější prostředí a trošku i něco jiného. Takže jsme to udělali tady u nás jako v městském společenském domě alias v Kulturáku.
1: Jasně. Na co se můžeme v Kulturáku těšit? Jaký kapely tam vystoupí?
2: Tak vystoupí kapely, které si myslím, že tady Kolíňáci a nejenom Kolíňáci znají, a to je Country kapela Trampoty, Sklenka, která hraje taky skoro všechno, Bílý tesák, což je kapela Petra Priznice, což je rocker a metalák, ale dělá si radost country hudbou. No a pak samozřejmě tobě známá dobře kapela Stan Johnny.
1: Jasně, tak vlastně všechny kapely, které jsi jmenoval, dobře známe, protože Trampoty tu byly několikrát u nás v Country rádiu, dokonce jsme s nimi oslavovali krásné výročí, no a Bílý tesák Petr Priznic dokonce soutěžil tady u nás v soutěži velmi úspěšně a dodnes hrajeme jeho skladbu. No a moje kapela St. Johnny, kterou si mohou posluchači také poslechnout ve vysílání Country rádia, to už jsme představili mnohokrát. Takže to vypadá dobře. Tak povídej, kdy můžeme na tenhle ten festival přijít a kam přesně?
2: Tak, festival se uskuteční v sobotu 10. října, začíná v 19 hodin a jak už jsme mnohokrát říkali, nebo několikrát říkali, je to v městském společenském domě v Kolíně, což je přímo na náměstí v Kolíně, hned vedle radnice.
1: Tak Zdeňku, děkujeme za pozvánku, já tam budu, to je jasný, to vychází z toho, co jsme říkali, a budeme doufat, že se nám to všechno povede. Měj se hezky, ahoj.
2: Já taky děkuji za oslovení a doufám, že se tady sejdu s co nejvíce country posluchačí. Měj se hezky, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Mezi 14. a 15. hodinou si pojďme připomenout stále platné polodenní výluky. Kouty nad Desnou Šumperk, Mladá Boleslav v Šetaty, Studenka Veřovice, Náměšť nad Oslavou zastávka u Brna, Horní Bříza, Blatno u Jesenice, Vrané nad Vltavou, Týnec nad Sázavou a Nová Role Chodov. To jsou místa, kde budete přesedat na autobusy. Koukám pro vás také na dálnice. V minulé hodině jsme mapovali kolony na D1. Kolony najdete i na D5. Konkrétně na D5, tedy na příjezdu a na výjezdu z Prahy, ale zejména mezi 7. až 4. kilometrem ve směru na Prahu. Tam to postává. Počítejte s hustou dopravou na D5 i mezi 110. a 100. kilometrem, a to obou směrně. Hustá doprava je i na D11 v oblasti Sadské až Poděbrad, také obou směrně. Od 25. do 35. kilometru se trošku zdržíte. Je tam hustá doprava a je tam zúžená vozovka na dva jízdní pruhy. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače skvělého Country Rádia a hlavně ty, kteří se rádi toulají. Dnes vás pozvu na rozhlednu Stradonka nedaleko Libochovic v Ústeckém kraji. Dřevěná stavba stojí na vyvýšenině na valech nad Stradonicemi, které jsou součástí městyse Peruc. A není to náhodné místo. Právě tady, už v polovině 5. století před naším letopočtem, vybudovali předkové Keltů hradiště o rozloze zhruba 6 hektarů. Rozhledna proto svým vzhledem připomíná strážní věž keltského opevnění. Stradonka je vysoká pouhých 6 metrů a vyhlídková plošina se nachází necelé 3 metry nad zemí. Nahoru se vystupuje po 8 příčkách dřevěného žebříku, takže kdo se trochu bojí výšek, může si tam svou odvahu a odhodlání docela dobře prověřit. Odměnou je ale krásný kruhový výhled. Uvidíte České středohoří s Milešovkou, Lovošem, Ranou, Oblíkem nebo Hazmburkem. Za dobrého počasí dohlédnete také ke Krušným nebo Doupovským horám. Pod střechou navíc najdete nákresy okolních vrcholů, takže si můžete zkontrolovat, na co se právě díváte. A právě spojení keltské historie, krásné krajiny a nevelké rozhledny dělá ze Stradonky příjemný cíl i pro krátký výlet s rodinou nebo přáteli. Rozhledna byla slavnostně otevřena v červenci 2009. S nápadem přišly členky Stradonického klubu žen a stavba pak vznikla za podpory městyse Peruc. O 3 roky později přibyly v sousedství rozhledny také zajímavé sluneční hodiny Stradonky. Jde o takzvané analematické hodiny, které nemají klasickou ručičku. Tou se totiž stanete vy sami. Stačí se postavit na správně označené místo a váš vlastní stín ukáže přibližný čas. Do Stradonic můžete přijet autem nebo autobusem. Auto necháte u místního hostince a k rozhledně se vydáte po značené cestě. Pohodovou chůzí tam dojdete zhruba za 15 minut. Nejvíce praktických informací o rozhledně Stradonka najdete například na webu stradonka.cz. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vítek.

0: mého vysílání pomalu ale jistě všechno, před námi 15. hodina, budu se loučit. Zpíval Tomáš Průša a Jana Zenáhlíková Černá a bílá, to je titulní píseň z alba Tomáše Průši a jeho bandu, které je stále ještě aktuální. Je to jedno z těch novějších, jedno z těch poslednějších, jinak protože s Tomášem Průšou hrají, tak také vím, že do konce roku už toho zase až tak moc nemáme, pokud se neobjeví něco nového, ale my už teď pracujeme na tom, abychom přivítali ten příští rok důstojně, tak jako vždy na začátku roku chceme v Praze vystoupit v Malostranské besedě a na to se moc těšíme. Připravujeme už hezký program, dokonce tam budou i milí hosté, takže pokud patříte třeba k příznivcům téhleté kapely, tak sledujte náš Facebook a tam se dovíte mnohem více. Jinak teď už po 15. hodině se na vás těší Miloš Keller, já vám přeji hezké odpoledne, večer. Miloš připravil i pořad Country Time, takže ten si také užijte. No a já se přihlásím zítra v 10 hodin dopoledne, mějte se fajn.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude zatažená až oblačná obloha s lokálními přehánkami. Postupně čekáme od západu déšť a přehánky četnější. Ojediněly i bousky. Teploty od 18 na západě po 32 stupňů Celsia na východě. Zítra čekáme většinou oblačno až polojasno a teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů Celsia.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Policie chce koupit 2 luxusní SUV pro speciální využití. Vypsaná veřejná zakázka očekává vysoký výkon motoru i velmi vysokou maximální rychlost. Celková cena za 2 různé modely se má pohybovat kolem 7 milionů korun. V těchto drahých autech chtějí vozit VIP osobnosti, například ústavní činitele. Teď vyrazíme do světa. Telefonovat za volantem je v evropských státech dávno zakázané. Teď se chce Itálie zaměřit na chodce. Tamní úřady chystají zákaz přecházení silnice s mobilním telefonem v ruce. A pozor by si měli dát i turisté, protože by se měl týkat i fotoaparátů a jiných elektronických zařízení. Nejnižší sazba pokuty má být poměrně vysoká. V přepočtu má být okolo 2000 korun. Pyrotechnici měli práci. Blíže kolega Savana.
2: Pyrotechnici našli v budoucí trase dálnice D55 mezi Napajedli a Babicemi torzo minometného granátu z druhé války. Průzkum je součástí příprav na stavbu posledního chybějícího úseku této dálnice v kraji. Podle ředitelství silnic a dálnic jsou ostatní dosavadní nálezy naštěstí převážně zemědělského původu. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: Říčany mají novinku, ze které mají určitě radost hlavně děti.
3: Říčany u Prahy mají další prvenství. Otevřeli zde největší dřevěnou školní budovu v Česku pro více než 500 dětí. Základní škola je v takzvaném pasivním režimu. Vytápějí tepelná čerpadla, část elektřiny vyrábějí fotovoltaické panely. Podobu nové říčanské školy ocenil i ministr školství, že by takto měly školy v budoucnu vypadat. Luboš Dvořák, Říčany.
0: Sport.
1: Dneska se bude hrát fotbal a 2 dnešní dohrávky uzavřou 5. kolo první fotbalové ligy. Jablonec přivítá Ostravu a pokusí se částečně zapomenout na víkendovou porážku v derby s Libercem. Hradec Králové chce po nedělním triumfu nad Spartou zaskočit dalšího favorita, tedy Plzeň. Tolik fotbal na dnešek, tolik zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
4: Mám naději, že uslyšíš mě.

chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.

0: Spolu budem sami.
1: Dobré odpoledne, já jsem Miloš Keller a tohle je odpolední vysílání Country Rádia, kterým vás budu provázet až do 18. hodiny. Tuhle hodinku začali Pavel Bobek a také Kateřina Marie Tichá s písničkou Sami. A pokračovat ní budou Vaby Daněk a Robert Křesťan, Ivan Mládek, Johnny Cash, Tony Joch, Tex-Meni nebo Pacific. Nebude chybět kukátko, dopravní informace a v druhé polovině hodiny nějaká skautská či hlavolamová stínadelská zajímavost. Už možná trošku tušíte jaká, ale v druhé polovině hodiny si to připomeneme. Teď už muzikám, dobré odpoledne a dobrý poslech.

0: Rokem Country Rádia.
1: Sdružení Underfolk pořádá své akce a koncerty buď to v Pardubicích nebo v Liberci, ale čas od času i na jiných místech. Tentokrát nás Petra Paleščáková pozve do Liberce.
2: Prázdniny skončily a to neznamená jen, že začíná škola a blíží se Vánoce, ale i to, že písničkáři v kavárně spolu se sdružením Underfolk připravili další koncerty v Liberci, Pardubicích a Plzni. A hned první koncert, na který vás chci pozvat, proběhne v úterý 15. září od 19 hodin v experimentálním studiu Lidových sadů v Liberci. Přivítáme písničkářku a básnířku Evu Blondýnu Sukovou a fenomenálního kytaristu a hudebního skladatele Norby Kováče. Na viděnou se těší Petra Paleščáková.

0: s Country rádiem na cestách.
1: 2,5 minuty zbývají do 3:15 a my už tu máme dopravní informace. D1 z Brna do Prahy za Kobyrovicemi na 74. kilometru je omezení, ze 3 pruhů se jezdí pouze jedním, počítejte s půlhodinovou kolonou. 35 u Svitav, je uzavřena komunikace z Koclířova až k dálnici, jezdí se po obchvatu Svitav a počítejte s tím, že pojedete o půl hodiny déle než normálně. 37 Jaroměř Strutnov, u Choustníkova Hradiště se pracuje na vozovce, jezdí se Kyvadlově, jsou tam také kolony. V Praze se regulují vjezdy do tunelu Blanka, to v obou směrech, počítejte tedy s kolonami na přístupových i objízdných komunikacích. A na 7 byl zrušen nájezd na letiště ve směru od Slaného. Od Slaného musíte na letiště až do Ruzině, tam se otočit a potom teprve po 7 dojet na letiště. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
3: Tentokrát si poslechneme album z roku 2020 Žalman a spol. Všechno je teď.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe. Až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju.

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi. Že tě

0: seno obracet. Já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj. Prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij. Na na na na na na na na na na na na na mě nezapomeň a žij.
1: Tak tohle byl Jarek Nohavica, zítra ráno v 5, i když zpíval dneska něco po 3:30. Předtím Home Free a jejich zajímavá verze nahrávky Sing God I'm a Country Boy. Za chviličku Rangers anebo Karel Kahovec. A teď mám pro vás jednu zajímavou informaci. Na internetu probíhá výběr návrhu toho, co by měl náš budoucí druhý kosmonaut vzít do vesmíru. Těch návrhů je veliká spousta, ale mimo jiné se tam docela hodně navrhuje i ježek v kleci. Proč právě vzít ježka v kleci na vesmírnou cestu s Alešem Svobodou? Má to příběh, je to tajemství, odvaha a pátrání, které přitahují čtenáře dodnes. Je to česká kulturní stopa, je to tvořivost a důvtip. Hlavolam odměňuje trpělivost, představivost a hledání cesty. Je to silný vizuální dopad, malý, výrazný a okamžitě zapamatovatelný předmět. Tak to jsou důvody, proč by třeba právě ježek v kleci mohl být tím, kdo poputuje s Alešem Svobodou do vesmíru. A současně se objevuje spousta otázek, jak asi bude působit gravitace na vyjímání ježka. Bude se ježek volně znášet a astronauti budou jen otáčet klecí? Dostánou astronauti lepších časů než pozemští následovníci Jana Tleskače? Hlavolam k nám přišel ze Spojených států a Jaroslav Foglar mu dal silný příběh a stal se symbolem. Tak možná zkuste uvažovat, když se dostanete na internetu, k možnosti navrhnout, co by si Aleš Svoboda měl vzít jako český symbol do vesmíru. V minulosti vím, že byl ve vesmíru třeba i krteček, ale i kleci, možná by to stálo za to. Konec výběru bude 18. září, je na to tedy ještě chviličku čas a podívejte se třeba na webové stránky Česká cesta do vesmíru a nebo si zadejte ježek v kleci do vesmíru a určitě vám to pomůže. A teď už zase muzika.

práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdý.

chladič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, krysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku,

chodit, sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejší...

0: Mira Goffmana Zelenáči dohráli a dospívali Mám kovboje Cejch. Teď už je rada na Tomáši Adamcovi, aby vám nabídl informace o počasí a potom zpravodajství o 16. Po 16. začne Valdemar Matuška a také Miroslav Paleček.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude zatažená až oblačná obloha s lokálními přehánkami. Postupně čekáme od západu déšť a přehánky četnější. Ojediněly i bousky. Teploty od 18 na západě po 32 stupňů Celsia na východě. Zítra čekáme většinou oblačno až polojasno a teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Nepořádek po sobě nechávají lidé, kteří přicházejí o víkendech grilovat na veřejná místa v Praze. Na spoustě míst to není dovolené, ale je to tolerované. Strážníci letos registrují stovky výjezdů kvůli stížnostem. Problémem se stávají ohně i v době zákazu jejich rozdělávání a také lidé, kteří pravidla nerespektují a nevadí jim ani pokuty. Čtyřletý výzkum vědců z Masarykovy univerzity a výzkumného ústavu vodohospodářského ukázal, že rybníky nejsou dobrým způsobem, jak zadržovat vodu v krajině. Mapovali život v rybnících i potocích pod nimi a zjistili, že z rybníků vytéká přehřátá a znečištěná voda. Může za to oteplování i špatný způsob hospodaření. Ministerstvo zemědělství podporuje obnovu menších nádrží, které mají v krajině i další funkce. Na jeho západním okraji Uherského Hradiště by v budoucnu mohla vzniknout nová městská čtvrť. Studie počítá s tím, že investor vybuduje 588 bytů, více řekl starosta Stanislav Blaha.
2: Po nějakých jednáních s investorem bylo popsáno území, které se přemění z toho dnešního průmyslového areálu, kde mají ČSAD kanceláře, parkují autobusy, technické zázemí i čerpací stanice. Přemění se to v zónu, která bude určena k bydlení. Jsou zde různé velikosti bytů, zajištěný je dostatečný počet parkovacích míst.
1: Začíná se přemýšlet o další lince metra. Tady je Honza Navrátil.
3: Radní hlavního města otevírají myšlenku páté linky metra. Okružní trasa, která by měla propojit části mimo centrum, by měla podle odhadu vyjít na 220 miliard korun. Trasa by měla vést ze Smíchova přes Pankrác, Bohdalec, Žižkov, Vysočany a Letňany do plánovaného severního terminálu vysokorychlostní železnice. Přesné parametry linky by měla zjistit studie proveditelnosti. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Začala fotbalová liga mistrů. Kdy do soutěže vstoupí český a slovenský zástupce, to ví náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Úvodní kolo hlavní fáze je rozprostřeno do 3 dnů. Začalo se hrát včera a pokračovat se bude dnes i zítra. Právě ve čtvrtek vstoupí do ligy mistrů Slavia, doma proti Racingu Lán. Na vítězný hattrick pak zaútočí šampion posledních dvou ročníků PSG. Pařížané hostí dnes večer Slovan Bratislava.
1: Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Miroslav Palečeka, nahrávka s názvem Nesnaž se utéct, CDčka Srdeční záležitosti, kde v mnoha případech zhudebnil texty svých oblíbených básníků. Kdo to bude dál? Blanka Šrumová, Karel Černoch, Crystal Gayle, také Nové struny Patrika Koleje, Pavel Dobeš nebo Nové schovanky. Nebude chybět Kukátko s pozvánkou na Pikovický festival, dopravní informace v půl a další pozvánky k vysílání Country Rádia v druhé polovině hodiny. I touto hodinou vás provází Miloš Keller. Dobrý poslech a dobrou pohodu s Country Rádiem.

0: Adkem Country Rádia.
1: Tomáš Tichý je teď se mnou ve studiu Country Rádia, aby vás informoval a pozval na další pokračování Pikovického festivalu. Tomáš, já tě zdravím.
2: Ahoj.
1: Začněme termínem.
2: Termín je 12. září.
1: Kolikátý je to už ročník?
2: Je to 33. ročník.
1: Kdo tam bude hrát a zpívat?
2: Tak vezmu to od těch největších jmen. Honza Nedvěd a příbuzní, Texmeni, Pacific, Schovanky, Nová sekce, Hobous, Revival, Alva, Xtet, Sichravo, Heureka, Tabásek and Partia.
1: To znamená, jsou tam i vítězové porty a také vítězové online hlasování.
2: Přesně tak. A ještě se zastavíme u těch Hobous, Revival, Alva a Sichrava. To jsou dvě kapely, které budou hrát hlavně rivolovky. Takže se máte na co těšit.
1: V Pikovicích bývají také doprovodné akce.
2: Ano, bude tam spousta soutěží, jako vždycky. To nenechává.

0: mé náhodě, jo. Takže zase tam bude rýžování zlata, železný tramp, zlatokoptom, dětský skákací hrad pro ty nejmenší a pro takový ty zvídavější kluky a holky tam budou skauti, takže ty vás budou učit, jak se chovat v lese, jak ten les opustit, aby po vás nezůstal nějaký nepořádek, nebo jak rozdělávat oheň, nebo jak poznat stopy zvířete a tak dále.
1: Jak stanovat a tábořit a podobně. Stanování a táboření, bude tam možné?
0: V místě, přímo na tom tábořišti, už máme skoro plno, takže musí být posluchači hodně rychlí, moc na to ještě stačí. A jinak se dá parkovat a stanovat na té vedlejší louce, tak jako vždycky. Tam je místa moc.
1: Bude tam pochopitelně i spousta občerstvení, všelijakých dalších stánků. Je
0: přesně
1: to tak?
0: Tak, budou tam jakýkoliv prodejní stánky, bude tam catering, bude tam víno, pivo, takže káva, všechno.
1: Ohladu a ožízní posluchači a návštěvníci nebudou. Ještě webové stránky, aby se mohli návštěvníci ujistit.
0: Webové stránky jsou www.trampskepikovice.cz a nebo Trampské Pikovice můžou taky najít na Facebooku.
1: Mhm. Povídal jsem si s Tomášem Tichým o Pikovickém festivalu, ještě jednou ten termín úplně na závěr.
0: 12. září.
1: Já ti za to děkuji, nejenom za tento rozhovor, ale i za organizaci Pikovického festivalu. Popřeji hezké počasí, hodně lidí a moc se tam těším.
0: Děkuju a já ještě bych jenom dodal, že to s tebou budeme konferovat. Takže se diváci mají na co těšit.

Po startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bez partyjní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

0: Country rádiem na cestách.
1: 2 minuty zbývají do půl páté, jsou tu dopravní informace. D1 na trase z Prahy do Brna. První kolona je před Velkou Bíteší, pak se to trošku rozjíždí, ale pak se osobní auta zastavují znovu, a to u Kývalky. Počítejte také s krátkou kolonou před mostem Šmejkalka. 35 na průtahu Libercem je opravována v obou směrech. Kolony jsou delší, tentokrát od Turnova. 9 v obci Kly byla dopravní nehoda, jezdilo se Kyvadlově, kolona tam stále ještě, ale už se rozjíždí, nehledejte objížďku. V Praze máme problém v ulici k Barandovu, a to ve směru nahoru, tedy z centra, je tam porouchané nákladní auto, jezdí se jedním pruhem. V Praze se stále také regulují vjezdy do tunelu Blanka, už určitě víte, co to znamená. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám 3 věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

drag it to the flow now, ooh. Oops, spice. To the flow now, ooh.

0: Tak tohle byl kapitán Kit, no to se ví, předtím Beyoncé, Texas Hold'em. Za chviličku Míša Life, Modrý chlapy, anebo také Creedence Clearwater Revival, Proud Mary. A teď v tuhle chvíli kolega Vláďa Vlach.
1: Přeji krásný dobrý den, vážení a milí posluchači Country Rádia. Já tu pro vás mám pozvánku na zítřejší, což bude čtvrteční vysílání, které se bude vstavovat k 10. září. No a vězte, že i toho zítřejšího dne to budeme mít docela napěchované o informaci. Určitě znáte takovou tu větu. Lomikare, lomikare, do roka a do dne. Ano, samozřejmě Jan Sladký Kozina. Jak to s ním všechno bylo a kdo za těmito slovy stojí, dovíte se zítra. Také si přiblížíme oslavence, kteří zítra budou slavit svůj svátek. Nebudu předbíhat, ale ne, já to řeknu, zítra slaví svátek Irma. No a samozřejmě bude tu také muzika, nějaké to vaše zpívání a věřím, že i dobrá nálada. Tak nezapomeňte naladit Country Radio mimo jiné už zítra ráno úderem 6. Krásný den ještě jednou přeje Vláďa Vlach.
2: Country Radio.
3: Já potkával je každý den už jako malý kluk. Ten bufet mohl mít jméno Mokrej loket. Tam stály jako sochy tupým dlátem tesaný a oči měli prázdný jak studny kamen.

třetí přejel Fordem někde něčího strejdu, co po čáře se motal jako zvíře. Jeho brzdy v dešti s mlhou už nebejvaj nic platný a rychle žít je zrádný. Tak stopka na pár let. Ty chlapy byli stejní jako já, anebo ty,

frája, co byl jejich pasák, tak rána těžkou pěstí, než přijeli, tak zhas. Ty chlapi byli stejní jako já, a nebo ty

0: Tak už mi má holka mává, zpíval Vabiry Vola a hrála Karabina a KTO, tak my už pomalu máváme téhleté hodině. Zbývají z ní jenom informace o počasí Tomáše Adamce. Novou hodinu po 17 začneme s zpravodajstvím jako vždycky a pak tu budou písničky na přání. 18 hodin šaj o 6. v druhé polovině hodiny kolega Rostě Čapek nabídne pohled na bluegrassovou scénu, country pod kapotou Vítka Pěkného nebude chybět a také koně na country rádiu Báry Hejhalové a Milana Šmita. Country Time má premiéru v 19 hodin, opět pohled na současné historické americké hitparády a potom v druhé polovině hodiny legenda. Bude jí Hank Locklin. No a ve 20 hodin už kolega Petr Kocman navídne vám třeba Ray Charles, Eagles, Graham nebo Little More Country Sessions. To bude po 20. teď je před 17. a je tu Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude zatažená až oblačná obloha s lokálními přehánkami. Postupně čekáme od západu déšť a přehánky četnější. Ojediněly i bousky. Teploty od 18 na západě po 32 stupňů Celsia na východě. Zítra čekáme většinou oblačno až polojasno a teploty 16 až 20 na jihu Moravy až 22 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Vláda Andreje Babiše hledá další možnosti, jak ušetřit miliardy korun z rozpočtu ministerstva školství. Chtěla by se škrtat dotace, které na svou činnost pobírají soukromé a církevní školy. Současné roční náklady jsou přibližně 21 miliard korun. Pokud by ale stát snížil normativy na žáky církevních škol, církve by musely své školy zavřít. Po plzeňském Prazdroji nevylučují dražší pivo ani další pivovary. Prý jim rostou náklady hlavně kvůli dražším pohonným hmotám, energiím, obalům a logistice. Další radar přibude u Mikulova. Nainstalován bude poblíž Aqualandu Moravia.
2: Hezký, dobrý den. Větší pozor na rychlost si budou muset dát řidiči na silnici 1/52 u Pasohlávek. A možná bych to měl říct i polsky, protože právě polští řidiči jsou při svých cestách do Rakouska v těchto úsecích pekelně rychlí. Nově tam na projíždějící auta totiž bude dohlížet úsekový radar. Měření rychlosti zde povolil na žádost ředitelství silnic a dálnic ve zrychleném řízení Krajský úřad Jihomoravského kraje. Jako první o tom informoval server z dopravy CZ. Měřený úsek má být u odbočky k Aqualandu Moravia a kempu Merkur. Konkrétní termín, kdy začne zařízení v daném úseku měřit, zatím ale jasně stanoven není. Půjde o druhý radar na této silnici první třídy. V loňském roce měli pohořeličtí strážníci ve správě radary celkem v 7 lokalitách. Většina se nachází v katastru Pohořelic, ale jeden je také v Branišovicích a jeden ve Vranovicích. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Český fotbal dnes nabídne hned 4 zajímavé zápasy. Jaké to nám prozradí náš sportovní redaktor Petr Plintovič?
3: Fotbalová liga nabízí 2 dohrávky. V 17 hodin hostí Jablonec Ostravský Baník. V 19 hodin pak hraje Hradec Králové z Plzní. Na programu je i pohár. Prostějov přivítá v 18 hodin Sigmu Olomouc. O hodinu později nastoupí Sparta na stadionu Viktor Kyžiškov.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Náš drahý Pepino, z celého srdíčka ti přejeme vše nejlepší k tým krásným 28. narozinám. Vše nejlepší. Hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a ať se ti splní tvá nejtajnější přání. Tvůj taťka, maminka Adrianka a celá rodina posílají písničku od Elvise Presleyho.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych prosila zahrát písničku po 17. hodině mýmu bráškovi Jiřímu Kučerovi z Horní Police, tam nahoru na Obáček, a mýmu synovi Honzíkovi Bohuslavovi, taky tam nahoru na Obáček, který odešel rok po něm, po mým bráchovi. A taky bych vám, Country Rádiečko, přála ještě jednou 35, ne-li víc. Tak. A děkuju vám za tričko, který jsem obdržela včera.
0: Tak jo, moc děkujeme taky. A jaká to bude písnička hlavně?
1: Malý velký muž.
0: Tak jo.
1: Děkuji.
0: Tak jo, zahrajeme za chviličku, mějte se hezky, naschledanou.
1: Naschledanou.

0: i na přání na Country Rádiu.
1: A pojďme dál. Včera v tandemu se mi líbila písnička Martyho Stewarta I've Been Around. Mohla bych poprosit o její zahrání, píše posluchačka Jarka a my hrajeme.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Zahrajte prosím pro všetky Martinky na Slovensko pesničku od kapely Paralela, tak ako vítr, píše Charlie z Bratislavy.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Vy Miloši, to je Petr, abych si s tohletou. Mohu bych něco na přání?
0: Ano, povídej, co to bude.
1: Určitě, třeba bych si pro všechny lidi a pro mě právě písničku od cestářů Hey Hombre, jestli by to šlo. Ráno, že uděláme radost.
0: Tak tuhle písničku máme od St. Johnnyho, tak to zahrajeme od St. Johnnyho, ano?
1: Tak, díky moc.
0: Tak jo, ahoj. Ahoj.

0: Taky na přání na Country Rádiu.
1: Ještě jedno přání stihneme do dopravy. Ráda bych nechala zahrát všem, kdo reprezentovali Českou republiku na nedávno skončeném evropském šampionátu amerického plene koní Pain Horse v Německu. Na téhle obrovské akci, kam se sjíždí stovky koní z celé Evropy, zažila Česká republika fantastický úspěch, když v poháru národů i v tabulce celkově získaných medailí obsadila druhé místo za Němci. Všem patří obrovský respekt a dík za reprezentaci, píše Sylvie Lečíková z Pain Horse klubu České republiky. Navrhuje písničku The Greatest Cowboy od Johnnyho Cashe.

0: Country rádiem na cestách.
1: Jsou tu dopravní informace na Country rádiu. Problémy má D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy. V omezení na 35. kilometru je dopravní nehoda v levém pruhu. Jezděte tedy tím pravým. Tvoří se tam ale i tak dlouhá kolona. D1 z Brna do Ostravy, tentokrát na 231. kilometru, to je za odbočkou na Olomouc, je v levém jízdním pruhu nepojízdné auto. A připomínáme stále kolony na 35. na obchvatu Svitav, je to kvůli uzavřené silnici v okolí Koclírova. Další doprava za hodinu.
0: Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: Jsme v druhé polovině dnešního vydání písniček na přání a dáme si hned dvě. Prosím o zahrání písničky, když se kola točí, a to pro mě k dnešním narozeninám a také pro moji manželku Ivanu tam nahoru, která by oslavila narozeniny zítra. Píše náš věrný posluchač Petr od Náchoda, tak to bude jedna a druhá. Prosím pro kamarádku Klárku k narozkám pana Hofmana Světice, píše Tom.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: A máme tady další dvojici. Prosím, zahrajte dneska k narozeninám naší dceři, sestře, tetě a babičce Zuzce Benácké z České Třebové písničku Proužek od bratrů Nedvědů. Písničku posílají Alena, Jana, Marek, Roman, Zuzka, Aneška, Kuba, Šimon a Tobiáš. A je tu PS. A táta by ti řekl, že už si stará větev fousy, píše naše posluchačka Jana. No a u druhého přání budeme trošku improvizovat. Zahrajte všem posluchačům, co jsou v lázních, písničku Švihák lázeňský od Jiřího Schellingera. Tu v playlistu nemáme, tak jsem vybral od Jiřího Schellingera něco podobně oddechového a rekreačního.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: A je to poslední přání. Zahrajte prosím písničku o tom Turčínovi, jaký nové struny hrály na vašich oslavách 35 let. Zahrajte to pro všechny posluchače. Píše Ondra, tak písnička se jmenuje Jeblbej a jsou to nové.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude zatažená až oblačná obloha s lokálními přehánkami. Postupně čekáme od západu déšť a přehánky četnější. Ojediněly i bousky. Teploty od 18 na západě po 32 stupňů Celsia na východě. Zítra čekáme většinou oblačno až polojasno a teploty 16 až 20, na Jihomoravě až 22 stupňů Celsia.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Letošní letní vedra sice pominula, podstatná část Česka ale zůstává suchá. Půdní sucho trápí celou Moravu a také velkou část jižních Čech. Předpovědi na dalších několik dnů přitom slibují jen minimum srážek. Několik milimetrů vody má napršet při přechodu fronty z dneška na zítřek. Společnost ČES obnovuje část kabelového vedení vysokého a nízkého napětí na Sněžce. Jedná se o jednu z klimaticky i logisticky nejnáročnějších lokalit v České republice. Dělníci pracují mezi trafostanicí na Sněžce, poštovnou a česko-polskou hranicí. V Krušných horách je přes 600 km cyklostezek a cyklotras. Do hor tak kvůli nim míří stále více turistů. Horští záchranáři proto o letošních prázdninách vyjíždějí o čtvrtinu častěji než loni. V Pardubicích začala na konci srpna stavba nové budovy úřadu práce. V ní budou všechny agendy, které jsou teď rozptýlené na několika místech ve městě. Příprava projektu trvala od roku 2010. Tempo růstu vývozu z Číny v srpnu zrychlilo, a to díky zájmu o vyspělou technologii, tedy produkty související s umělou inteligencí a automobily. Tak to alespoň tvrdí čínský celní úřad. Tolik dnešní poslední zprávy. Hezký zbytek dne vám přeje a zítra se naslyšenou těší Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o šesté.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedovím. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Ty něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Tak odveste mě, prosím, domů, je to odtud necelý pět minut. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví?

Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žart. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače skvělého Country Rádia a hlavně ty, kteří se rádi toulají. Dnes vás pozvu na rozhlednu Stradonka nedaleko Libochovic v Ústeckém kraji. Dřevěná stavba stojí na vyvýšenině na valech nad Stradonicemi, které jsou součástí městyse Peruc. A není to náhodné místo. Právě tady, už v polovině 5. století před naším letopočtem, vybudovali předkové Keltů hradiště o rozloze zhruba 6 hektarů. Rozhledna proto svým vzhledem připomíná strážní věž keltského opevnění. Stradonka je vysoká pouhých 6 metrů a vyhlídková plošina se nachází necelé 3 metry nad zemí. Nahoru se vystupuje po 8 příčkách dřevěného žebříku, takže kdo se trochu bojí výšek, může si tam svou odvahu a odhodlání docela dobře prověřit. Odměnou je ale krásný kruhový výhled. Uvidíte České středohoří s Milešovkou, Lovošem, Ranou, Oblíkem nebo Hazmburkem. Za dobrého počasí dohlédnete také ke Krušným nebo Doupovským horám. Pod střechou navíc najdete nákresy okolních vrcholů, takže si můžete zkontrolovat, na co se právě díváte. A právě spojení keltské historie, krásné krajiny a nevelké rozhledny dělá ze Stradonky příjemný cíl i pro krátký výlet s rodinou nebo přáteli. Rozhledna byla slavnostně otevřena v červenci 2009. S nápadem přišly členky Stradonického klubu žen a stavba pak vznikla za podpory městyse Peruc. O 3 roky později přibyly v sousedství rozhledny také zajímavé sluneční hodiny Stradonky. Jde o takzvané analematické hodiny, které nemají klasickou ručičku. Tou se totiž stanete vy sami. Stačí se postavit na správně označené místo a váš vlastní stín ukáže přibližný čas. Do Stradonic můžete přijet autem nebo autobusem. Auto necháte u místního hostince a k rozhledně se vydáte po značené cestě. Pohodovou chůzí tam dojdete zhruba za 15 minut. Nejvíce praktických informací o rozhledně Stradonka najdete například na webu stradonka.cz. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vítek.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: The only two things in life that make it worth living

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, pěkný podvečer, u čaj u šesté. Grilovací sezona nám stále trvá a já mám pro vás recept na grilovaný hermelín, ovšem v listovém těstě. A může to být klidně hlavní chod. Takže hermelín, listové těsto, koření na grilovaný sýr, olivový olej, to je všechno. Těsto si rozválíme na čtverce, přiměřeně, abychom do toho mohli zabalit vždycky celý hermelín. Do toho čtverce posypeme kořením, zatlačíme trošku válečkem to koření, smícháme koření na grilovaný sýr a olivový olej. Hermelín obalíme ze všech stran a položíme na to listové těsto, pak to zabalíme a zabalíme to do alobalu ještě a dáme na grill. Grillujeme, dokud těsto není zlatavé. Dobrou chuť!
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na zítra, dvě z nich budou zítra končit Studénka Veřovice a také Horní Bříza Blatno u Jesenice. Jedna bude končit 11. Náměš nad Oslavou zastávka u Brna a jedna pokračuje do 17. v Rané nad Vltavou Týnec nad Sázavou a jedna do 18. září Nová role Chodov. To jsou polodenní železniční výluky. Šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
3: Tentokrát si poslechneme album z roku 2020 Žalman a spol. Všechno je teď.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají jížkovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná

k vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: pálil archív svých písniček, to se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělal. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo, že jaro nedělá.
1: Bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
2: Milí posluchači, dnes vám představíme mladou kapelu Young Sparks, která si za necelé dva roky existence už stihla vybudovat výrazné místo na české bluegrassové scéně a vystoupila na řadě akcí u nás i v zahraničí, včetně legendárního festivalu Banjo Jamboree nebo na velkých festivalech ve Švédsku a Irsku.
3: Jejich hudba vychází z tradičního bluegrassu, ale přináší mu energii, dynamiku a moderní drive, inspirovaný současnou americkou scénou, se kterou se dva z jejich členů mohli seznámit přímo v USA, protože se díky nadaci Rosti a Ivy Čapkových zúčastnili týdenního bluegrassového workshopu v Tennessee.

0: Jako první jsme si v podání kapely Young Sparks poslechli bluegrassovou klasiku I'm Leaving Detroit. Druhá skladba, kterou nám Matyáš Friedl, Honza Handlík, Johanka Štanglová, Jitka Vejsadová a Tomáš Alexa zahrají, je instrumentálka Forest Fire, kterou složil banjista kapely Honza Handlík.
1: Obě skladby najdete na novém EP, které kapela pokřtí 11. září v divadle Gong v Praze na koncertě ke druhému výročí založení kapely. Young Sparks hrají s respektem k tradici, ale zároveň s chutí posouvat jí dál. Určitě si je nenechte ujít.
0: Od mikrofonu se loučí Iva Čapková a Rostě Čapek.
2: Ahoj!

0: Posloucháte Čaj o šesté.
1: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák, třetím rokem na Hradě, však

78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod drnem,

0: zpíval Johnny Cash.
1: Z country pod kapotou.
2: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Dnes si položíme jednu otázku. Je hasící přístroj v autě zbytečnost nebo zachránce? Auta totiž nehoří jen v akčních filmech. Statistiky mluví celkem jednoznačně. V České republice vyjíždějí hasiči se sirenami k požárům automobilů v průměru až 5x denně. Typickými příčinami jsou závady na elektroinstalaci, palivovém systému nebo dopravní nehody. A v prvních minutách požáru často rozhodují jen sekundy. Odpověď na otázku, zda mít v autě hasící přístroj, je tedy za mě jednoznačná. Ano. Pro běžné osobní auto sice není povinný, ale investice v řádu 100 korun může zachránit nejen majetek za 100 tisíce, ale dokonce i lidský život. Jaký přístroj tedy vybrat? Pro osobní automobily je vhodný práškový hasicí přístroj s náplní o hmotnosti 1 až 2 kg. Menší může mít omezenou účinnost, větší se zase v autě hůře umístuje. Mimochodem, umístění hasičáku je rovněž zásadní. V kufru auta schovaný pod zavazadly vám bude při náhlém požáru prakticky k ničemu. Přístroj musíte mít okamžitě po ruce, například pod sedadlem řidiče nebo spolujezdce. Vždy ho ale upevněte do robustního držáku. Nezajištěný dvoukilový přístroj se při nehodě může proměnit v nebezpečný projektil. A ještě jedna důležitá věc. Hasící přístroj není předmět, který jednou koupíte a pak na něj zapomenete. Pravidelně kontrolujte jeho stav a tlak, pokud je vybaven manometrem. Odbornou kontrolu pak provádějte podle pokynů výrobce. Hasící přístroj možná nikdy v životě nepoužijete, ale pokud ho jednou potřebovat budete, budete velmi rádi, že jste těch pár stovek za něj utratili. Jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem a svoje dotazy nám můžete posílat na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Koně na Country rádiu.
1: Dobrý podvečer, milí posluchači, povídáme si o koních, protože u mikrofonu Country rádia je nejen Milan Schmidt,
2: ale i Bára Hyhalová.
1: Takže vás zdravíme, přejeme hezký večer a Bára dnes přinesla plemeno, které označila jako velmi fascinující. Tak to jsem zvědavý, co tě fascinuje, Báro, povídej.
2: Mérenský kuň, to je plemeno, které si tedy dnes představíme a pochází z Pyrenejí, kde byl původně chován pro těžkou práci na horách. Dnes je to plemeno, které se stále více uplatňuje v jezdeckých disciplínách. A to i přesto, že původně byl šlechten k tvrdé práci, což je na něm stále patrné. Tento kuň je silný, odolný a přitom vysoce inteligentní, což z něj dělá ideálního partnera pro různé sportovní aktivity, ale i pro rekreační jízdu.
1: To je hezké, co říkáš, ovšem vůbec nevíme, jak vypadá, takže ho popiš.
2: Je to středně velký kůň s dobře vyváženým tělem. Kohoutková výška tohoto plemene se pohybuje mezi 140 až 160 cm. Jeho srst bývá tmavě hnědá nebo i černá.
1: No, říkala si, že je prudce inteligentní, ovšem inteligence sama o sobě nezaručuje dobrou povahu, takže povídej, jaká je povaha tohoto plemene, jak bys ji charakterizovala?
2: Je to kuň s vyrovnanou, klidnou a přátelskou povahou, který se velmi snadno získá srdce lidí. Je učenlivý a ochotný pracovat, což z něj činí ideálního koně nejen pro zkušené jezdce, ale i pro začátečníky. Jeho trpělivost a vytrvalost jsou jeho silnými stránkami. Navíc je znám svou odolností a schopností vyrovnat se s náročnými podmínkami.
1: Opět superlativa, takže kde se dá využít tento kůň?
2: Mérenský kůň je prostě velmi všestranný. I když dnes již není využíván pro těžkou práci v horách, jeho vytrvalost a síla ho předurčuje pro různé sportovní disciplíny.
1: No a jak to tedy vypadá z jeho budoucností, co se počtu týče?
2: Mérenský kůň má rozhodně světlou budoucnost. Jeho všestranost a odolnost v něj činí stále populárnější plemeno. A to nejen mezi sportovci, ale i mezi lidmi, kteří hledají spolehlivého koně pro rekreační ježdění. S rostoucím zájmem o tradiční plemena se opět dostává do popředí a chovatele se aktivně podílejí na zachování a rozvoji tohoto úžasného plemene.
1: Tak to rádi slyšíme, děkujeme za představení. No také pro dnešní večer se s vámi loučíme, milí přátelé. Budeme se teď věnovat zase muzice, takže hezký čaj o 6. vám přeje Milan Schmidt
2: a Bára Hyhalová.

Přeji krásný dobrý den, vážení a milí posluchači Country Rádia. Já tu pro vás mám pozvánku na zítřejší, což bude čtvrteční vysílání, které se bude vstavovat k 10. září. No a vězte, že i toho zítřejšího dne to budeme mít docela napěchované o informaci. Určitě znáte takovou tu větu. Lomikare, lomikare, do roka a do dne. Ano, samozřejmě Jan Sladký Kozina. Jak to s ním všechno bylo a kdo za těmito slovy stojí, dovíte se zítra. Také si přiblížíme oslavence, kteří zítra budou slavit svůj svátek. Nebudu předbíhat, ale ne, já to řeknu, zítra slaví svátek Irma. No a samozřejmě bude tu také muzika, nějaké to vaše zpívání a věřím, že i dobrá nálada. Tak nezapomeňte naladit Country Radio mimo jiné už zítra ráno úderem 6. Krásný den ještě jednou, přeje Vladě Vach.

Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým countryovým hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou, bude to Hank Locklin. Pořadem vás provede Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké countryové hitparády Kane Brown Woman. Kane se narodil v roce 1993 běložské matce a afroameričanovi a do svých 8 let tvrdil, že je bělochem. První EP vydal v roce 2015, smlouvu s RCA Nashville podepsal o rok později. Stal se prvním interpretem, který měl současně 5 prvních míst na základních žebříčcích časopisu Billboard. Vyrůstal na R&B muzice, později se přiklonil ke country. Za manželku má od roku 2018 zpěvačku Caitlin Brown, se kterou má 3 děti, z toho jednoho syna. A je tu místo 4. minule první dvojice Ella Langley a Morgan Wallen, I Can Love You Anymore.

To znělo místo třetí, Stella Lefty Boston, a máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hit parády. Luke Combs, Be By You, a pak zazní vítěz tohoto týdne. Ze třetího vyskočil na nejvyšší místo Bailey Zimmerman, Chevy Silverado.

To bylo aktuální první místo americké country parády. A kdo byl na vrcholu americké country parády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1981 byl song Southern Rains v podání Mel Tillise. Další hit číslo jedna měla skupina Alabama a jmenoval se Old Flame. A do třetice další vítěz hit parády roku 1981 Oak Ridge Boys a skladba Elvira.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time, legenda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je Hank Locklin. Hank Locklin, jeden z největších countryových tenorů, se narodil 15. února 1918 na Floridě. Jako nejmladší ze čtyř dětí chodil do místní jednotřídky a od dětství projevoval hudební nadání. Když mu bylo 8, byl vážně zraněn na noze a kvůli tomu ani později nešel na vojnu. A v době léčení se začal učit hrát na kytaru. Ale až do ukončení základní školy to nebylo o ničem jiném než o zájmu. Teprve na škole střední začal častěji vystupovat, projevil se i jako tenor a začal mít i vystoupení v místních rádiích. V 18. získal i první místo v talentové soutěži.

Od 40. let tak Hank Locklin různě vystupoval po klubech na Floridě a v přilehlých státech, ale muzikou se přímo neživil. Vyzkoušel řadu povolání, psal i melodie a texty. Začal být také zván ke spolupráci s muzikanty, hrál v kapele Jimmyho Svena, vypomáhal Hanku Williamsovi. V roce 1946 se stěhuje z Floridy do Alabamy a zakládá také první svou skutečnou trvalejší doprovodnou skupinu. Po ní následovala potom kapela Rocky Mountain Boys, to bylo záhy v roce 1947. V té době také Locklin začal nahrávat desky a měl několik lokálních hitů. Jeho projev a projev jeho kapely se ale spíše stále blížil k romantickému stylu texaských tanečních orchestrů. Tato situace, tedy místní úspěch a nevýrazné desky, trvala až do poloviny 50. let. Jen v roce 1953 byla přerušena jedním countryovým hitem pro firmu RCA.

V roce 1955 se situace obrací. Hank Locklin se upisuje firmě RCA Victor a dostává se do péče Cheta Atkinse a Floyda Kremera. Ti pročistili a vyjasnili zvuk doprovodné kapely a vytvořili image Hanka Locklina založenou na jeho krystalově čistém tenoru a rytmu jednoduché country. To celé laděno do romantična. A úspěch na sebe nedal dlouho čekat. Rychle za sebou přišla řada hitů a Hank Locklin se začal hřát na výsluní popularity. Tomu vydrželo přes celá 60. a podstatnou část 70. let. Na vrcholu hitparády byl naposled v roce 1968.

Hankel Klein byl i zakladatelem koncepčních tematických alb. Natočil například LPčko s písněmi o lásce, LPčko irských písní i love songů. Alba se stavená k poctě různých interpretů, například Roy Ekafa a podobně. Získal i řadu ocenění a v 70. letech koncertoval hodně v Irsku, Británii a také v Japonsku, tam s Chetem Atkinsem. V 80. letech se pak odebral na odpočinek na svou farmu nedaleko svého rodiště.

Dnešní vydání pořadu Country Time připravil a komentář přečetl Miloš Keller, pořad zaznamenal a smontoval dohromady Kuba Jiroušek. Oba se těšíme na slyšenou opět ve středu v 19 hodin nebo v repríze v úterý hned po půlnoci.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Salón Zelenáčů zahraje v úterý 15. září od 19.30 v klubu restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 a jste srdečně zváni. Petr Kocman zahraje ve středu 16. září od 20 hodin v Praze v Lucerna baru. Petr vystoupí jako speciální host narozeninového koncertu legendy českého rock'n'rollu a Big Beatu Pavla Sedláčka k jeho 85. narozeninám. Nové struny vystoupí na domovské scéně u Vodárny v pátek 18. září od 20 hodin. Čeká nás večer trampských a swingových písní. Zazní také skladby z připravovaného alba. Zveme vás na Večery S. Tentokrát vystoupí Tomáš Zavadil a přátelé, Petr Bišov a Levrek. A to v pátek 18. září od 19 hodin v divadle U kapličky v Českých Budějovicích. Podzimní část 10. ročníku otevře Večer S ve znamení objevování. Tomáš Zavadil s přáteli získal koncertní vstupenku na Večery S díky zajímavému provedení svých písní na oblastní portě v Českých Budějovicích. Písničkář Petr Bišov se pohybuje v komorním prostoru, kde vyniká jeho cit pro tón, detail a přirozený výraz. Kapela Levrek pak nabídne autorskou tvorbu i zhudebněná polozapomenutá díla české poezie v hudebním světě inspirovaném folkem a blues rockem. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný středeční večer s krásným datem 9.9. vám přeje Petr Kocman a vítám vás ve večerním vysílání Country Rádia. Vítejte pochopitelně i v pravidelné hodince Country, všechno, co se mi líbí, která je vždy ve středu až na malé výjimky okořeněna milou návštěvou mého pravidelného hosta paní Marcely Jurčíkové, kterou právě teď vítám. Dobrý večer.
3: Přeju krásný večer.
2: Jsem rád, že jste dorazila. Já už jsem zvědavě nakukoval do knih, které se dneska přinesla a už vím, že ještě než některý z posluchačů dneska vyhraje, tak mu vyčtu pár stránek. Ještě dneska večer tady ve vysílání. Už jsem si tam zatrhnul takzvaně pomyslně nějakou kapitolu. Tak děkuji za duchovní stravu, ale ještě než se do toho dáme, jak si dáme písničku, jste pro.
3: Jsem s ní.
2: Ať si ještě dořekneme, co jsme si nestačili říct. Tak za malý okamžik jsme zpátky. Přeji vám hezký večer.

0: Mládí je neposedné, protože má ještě málo rozumu. A stáří usedlé, protože už ho má moc. Tak to tedy praví francouzské přísloví. No a po prázdninách se vše vrací do běžných kolejí, takže malí i velcí zase budou muset víc myslet na myšlení.
1: A myšlení, to je extrémně vyčerpávající proces, prý i bolí. To tvrdí aspoň školáci a studenti, a když si dobře pamatuju, tak je to pravda.
0: Ano, říkal mi to syn teďka, ano.
1: Ono si stačí uvědomit, že lidský mozek tvoří pouhá 2% hmotnosti těla celkového, ale přitom spotřebuje asi 20% veškeré energie a kyslíku, je to takový žrout energie. Jak tento orgán v různých situacích funguje, na to se soustředil doktor Josef Jonáš. Společně s publicistou Jiřím Kuchařem také shrnuli historické poznatky na toto téma, ale hlavně přinášejí nejnovější objevy, jak myšlení můžeme prakticky každodenně rozvíjet. A to všechno je v publikaci Tvůj mozek je tvůj osud, tak se to jmenuje.
0: No, mě tedy zajímá, jestli je pravda, že používáme sotva 10% kapacity mozku.
1: Je to mýtus, aspoň to tvrdí pan doktor Jonáš. Moderní zobrazovací metody mu dávají za pravdu, protože dokazují, že při jednoduchých, nejjednodušších úkonech tak zapojujeme prakticky celý mozek. Jenom různé části v různých chvílích, takže se to může jevit, že tedy lenoší. Pan doktor Jonáš a Jiří Kuchař zaznamenali i zajímavosti, třeba jak lze rozum kapánek ošálit. V publikaci Tvůj mozek je tvůj osud třeba uvadějí experiment, kdy skupině studentů způsobili lehké svědění na jedné ruce. Automaticky si na to místo sáhli a chtěli se podrbat. A tak jim poradili, ať to zkusí na té druhé ruce. No a představte si, že efekt byl úplně stejný. Svědění přestalo. Takhle si s tím naším mozkem můžeme hrát. V knize nechybí tedy užitečné techniky, osvědčené stravovací posily a taky kapitola o intuici v praxi.
0: No, on totiž rozum pronikl i do hudby, mimochodem. Komu není dáno z hůry, ten může mít zlata fůry. To zní v písničce Běžící pás. No a já se ptám vás, milí posluchači, jestli pak víte, která skupina tuhle píseň naspívala. Pokud budete znát správnou odpověď, tak můžete volat do studia na 210 323 333. A abych nebyl tak zlej, i paní Marcela by nebyla zlá, tak vám dáme možnosti. Je to tak, že jo? Tak jo. Tak písem Běžící pás naspívala skupina za A Divokej byl, za B Fleret a nebo za C Čechomor. Ještě jednou, písem Běžící pás naspívala skupina za A Divokej byl, za B Fleret a za C Čechomor. Volat můžete právě teď. 210 323 333.

0: To byl Ray Charles a Bunny Ray, Do I Ever Cross Your Mind. No a zatímco tahle úžasná dvojice zpívala, tak vy jste volali a my jsme se doteď ještě s Marcelou nespamatovali z té blesku rychlé odpovědi od posluchačky Jany, kterou právě teď vítám ve večerní vysílání Country Rádia. Jano, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer, já teda i Marcela.
1: Já vám taky dobrý večer.
0: Tak, zopakuji soutěžní otázku. Zajímalo mě, která kapela naspívala píseň Běžící pás a možnosti byly tyto. Za A. Divoký Bill, za B. Fleret, anebo za C. Čechomor. A vy jste odpověděla
1: Divoký
0: správně.
1: Byl.
0: Ano, Divoký Bill. Vychutnejte si potlesk, je jenom pro vás. Samozřejmě. Já teda doplním, že skladba Běžící pás je na prozatím posledním studiovém albu kapely Divoký Bill. Vyšla v květnu roku 2023 a jmenuje se Bazilišek. No a jen pro úplnost, v říjnu téhož roku kapela na 5 let adoptovala Baziliška zeleného v pražské zoo.
1: Je to krásný.
0: Ano.
2: No ale my se podíváme na tu druhou knížku, protože vy to máte dneska s bonusem. Asi budete se mnou souhlasit, že řídit se pouze rozumem, no tak to by byl život fádní, jednotvárný, nudný, no prostě
1: určitě.
2: Nanicovatý. Jelikož pan doktor Jonáš byl průkopník takzvané celostní medicíny, neboli všechno v nás souvisí se vším, tak je logické, že se nezabýval pouze fyzickou stránkou, ale i tou psychickou a tím, jak jsou navzájem provázané. Ve spolupráci s publicistkou Pavlinou Brzákovou připravil publikaci Emoce, neboli klíč k uzdravení. Na příkladech ze své praxe, moudrosti dávných učenců i závěrech moderních výzkumů dokládá, že právě emoce, hlavně ty nespracované, můžou být dokonce příčinou tělesných chorob a současně průvodcem na cestě, jak by zase fit a v pohodě. Takže to máte dneska takový dvojboj. Mozek a emoce, rozum a cit.
0: Já jsem si nalistoval tady kapitolu, už jsem Marcele říkal, že si musím přečíst kapitolu s názvem Toxičtí lidé a emocionální závislosti. To mě zajímá, o čem se tam bude psát. Tak na to všechno se můžete, Jano, těšit i vy. My vám ještě jednou s Marcelou gratulujeme k vaší výhře.
1: Děkuji vám.
0: Výhru si užijte a přejeme vám samozřejmě krásný večer a posíláme ještě jednu krásnou píseň kapely Eagles New Kid in Town. A mějte se hezky, naslyšenou.
1: Vy taky, děkuju moc.
0: Tak, Marcelo, já vám tu píseň taky pustím na cestu. Hezky, ať se vám putuje. Vy jste říkala, že tam začíná pršet venku.
2: Trošku tam krápe, ale mám radost, že se paní Janě ta výhra líbila.
0: No, bylo
2: že
0: to.
2: Že padla na úrodnou půdu.
0: Na velmi úrodnou, si myslím. Tak to mě vždycky těší, Tak musím teda říct, že příští týden se bohužel kvůli mně neuvidíme, protože mě muzikantské povinnosti vedou někam jinam, ale budu se na vás těšit tedy za 14 dní, to už zase víc posuneme k podzimu, tak možná se nebude už nějaká lehce podzimní tématika v knihách?
2: Nějaké spadané listy a co z něho vyrobit, já se podívám.
0: Výborně. Moc krát vám děkuji, mějte se krásně a milí posluchači, mým dnešním velmi vzácným hostem byla opět paní Marcela Jurčíková. Mějte se hezky a nashledanou.
2: Nashledanou.

V roce 1976 doslova vtrhla do hudebního světa se svým novým albem Arrival kapela ABBA. Na tom albu je spousta skvělých písní, které dodnes znějí éterem, a je tam i jedna tedy perla naprostá, a sice skladba Dancing Queen. Tu písničku pochopitelně napsali oba pánové z ABBY, jako všechny jejich písně, tedy Benny Andersson a Björn Ulvaeus, ale složili s nimi také Stig Andersson, což je jednak, respektive byl švédský manažer hudební, ale také skladatel a textař. A mimochodem ten pán, který založil slavnou vydavatelskou společnost Polar Music a pochopitelně byl manažerem ABBY samozřejmě. A písnička Dancing Queen se dokonce v roce 2015 dostala do síně slávy ceny Grammy, takže je to opravdu potvrzená a takzvaně certifikovaná jedna z největších rockových písní historie. Tuhle tu písničku já jsem vám pouštěl v minulosti ve svých pořadech už v několika verzích, ale dneska mám pro vás naprosto úžasnou, ryze moderně countryovou. Tu jsem vám ještě nepouštěl a měl jsem obrovskou radost, když jsem jí sehnal, protože i verze téhle skladby kolektuji. Mám jich, díval jsem se na to, mám jich aktuálně 33 a sbírka se pořád rozrůstá, ale z téhle té skladby mám opravdu radost. Hrají a zpívají Little More Country Session, Dancing Queen, vzpomínka na ABBU.

0: Country je všechno, co se mi líbí.
1: Je mi fajn a je mi skvěle, jen se nesmím ani hnout

pocit, tak ti volám, že až příště, příště přijď mě uhasit. Zatím hodně pus, jinde víno zkus a rhythm and blues. Je mi fajn a je mi skvělé, v zdravém těle zdravý duch. Je mi fajn.

Zuzana Navarová, písnička Zatím hodně pus z jejího úplně posledního alba, které natočila samozřejmě se svojí kapelou Koa. Teď vám pustím jednoho velkýho mazáka. Zpívat bude totiž Tom Jones, měl bych říct správně Sir Tom Jones, protože byl ověnčen tímto titulem. Jinak se mu také přezdívá, jak dobře víte, Tigers Walesu. Tomu pánovi je 86 let, oslavili letos v červenci a neustále koncertuje a vypadá skvěle mimochodem. Viděl jsem teďka před pár dny záběry z jednoho koncertu a ten člověk jakoby snad nestárl. Hlas mu slouží naprosto neuvěřitelně. Také teďka kolovalo jedno video, když seděli v jedné známé televizní soutěži pěvecké, kde jenom tak v tom křesle najednou začala zpívat písničku a všichni, včetně porodců, jenom skopreněle koukali, jak to zaspíval. Bylo to naprosto úžasné, jenom tak, bez kapely. No, samozřejmě Toma Jonese známe díky takovým hitům jako Delia, nebo She's a Lady, nebo Sex Bomb, Princess Kiss, ale také jako zpěváka, jednoho z prvních zpěváků písně Green Green Grass of Home, na které se také podílel coby autor. Ale já mám teďka připravenou píseň, kterou natočil na své, a myslím si, že to je snad předposlední album, které bylo velice vydařené, mělo takový krásný ambientní zvuk. A je to takový návrat ke kořenům, jak i Tom Jones řekl v jednom z rozhovorů. A je to skvělá píseň, která je přesně někde na pomezí country, trocha blues, trocha rock'n'rollu, zkrátka všechno, co Tom Jones má rád. Ta písnička se jmenuje Didn't Rain.

now it's raining, raining, raining, raining. Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Gordon Lightfoot byl muzikant a skladatel, z jehož repertoáru čerpala a dodnes čerpá obrovská spousta hudebníků po celém světě. U nás to byl zejména František Nedvěd, protože ten z jeho repertoáru udělal mnoho písní a proslavil je v českých verzích s českými texty Dušana Vančury. Ale už kdysi třeba v 70. letech písně Gordona Lightfoota zpívali třeba také fešáci. No a zejména pak všichni tedy čerpali z alba, které se jmenovalo Cold on the Shoulder, které vydala v roce 1975, a na tomhle albu jsou opravdu písně snad ty nejznámější. No, jednu za mnohé, Rainy Day People, ano, to jsou kočovní herci, třeba od Františka Nedvěda, nebo jak zpíval Michal Tučný, Víš, co ti sluší, v těch 70. letech, nebo Soul is the Rock, to zpíval Tomáš Linka u fešáku, Bells of the Evening, Rainbow Trail, to jsou všechno písně, které dělal i František Nedvěd, ale ta titulní Cold on the Shoulder, kterou taky Fanda udělal, tak ta se dočkala snad nejvíce zpracování, protože se zalíbila hodně i bluegrassovým muzikantům a nejvíc pak Tony Riceovi. Tony Rice to byl naprostý guru všech kytarových šílenců bluegrassových, člověk, který jasně určil a definoval jeden hudební styl hraní na kytaru, který dodnes má opravdu, řekl bych, možná miliony dokonce následovníků po celém světě, tak bychom si mohli tu jeho verzi připomenout, protože ji považuji za opravdu hodně zdařilou. Cold on the Shoulder.

Karel Černoch a Leona Machálková. Pár slov, pár kroků, pár gest. Písnička, kterou Karel Černoch kdysi v 80. letech naspívala s Věrou Špinarovou v trošičku rychlejším tempu. No a když připravoval v roce 2000 své album, na které zařadili i některé starší písně, jako třeba Zrcadlo nebo Nářek převozníka, Ona se brání, a udělali tam v nových úpravách, velmi svěžích, nutno podotknout, bylo to vydařené album, tak tam zařadil právě i tuhletu píseň, která taky prošla jistými úpravami a moc se povedla. No, na úplný závěr hodiny jsem připravil píseň, kterou bude zpívat jeden pravověrný cowboy, zpěvák Tracy Byrd. Ten patří do generace takových těch devadesátkových country zpěváků, kteří ovšem dodnes táhnou tu honky-tonkovou káru dál, protože on samozřejmě se nebrání vlivům jakékoliv hudby. Je z té jeho tvorby znát samozřejmě tu příklon k blues, tu příklon k rockové hudbě, k popu, k western swingu, ale stejně, jak on vždycky říkal, tak uvnitř mě tepe srdce toho Texasana, který má rád tu tradiční oldschoolovou country hudbu na ty tři akordy, tu píseň. A to je to, co já na Tracy Byrdovi mám mimochodem moc rád. On se bohužel před mnoha lety na nějakou dobu odmlčel, protože jeho manželka mu dala takzvaně, teď to samozřejmě řeknu hodně nadneseně, nůž na krk, říkala, hele, ty si pořád z domu, jezdíš po koncertech, natáčíš, už bych chtěla být s tebou, tak musíme s tím něco udělat. Buď to teda půjdeme od sebe, a nebo, no, takže on si vybral, že od sebe nepůjdou, no a po nějakých 5-6 letech ovšem mu muzika začala chybět, manželka to asi taky pochopila, že to nebylo nejlepší rozhodnutí, a přišel s novým albem, které se jmenovalo All American Texan. Vyšlo v roce 2016 a je na něm několik skvělých písní a jedna z nich se mi líbí obzvláště. Je to krásný love song, který věnoval právě své ženě. Je to takové vyznání, jmenuje se Before I Die, teda předtím, než zemřu. Tak je to taková hezká výpověď Tracyho Byrda. Tak snad se vám bude píseň líbit, no a já se na vás budu samozřejmě těšit po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

0: Každej, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá.
1: Moje nový tvár upaluje silnici.
0: A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku kiláků,

Už léta jezdím bez nehod. S Country rádiem. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country rádiu.

0: 21 hodin 10 minut, posloucháte středeční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman, tohle byl Valda Matuška a píseň To jsem já, ten cowboy, kterou si vypůjčil z repertoáru Glena Campbella. No a v této hodině mám pro vás připraveno hodně takových krásných písní, tak třeba od Vabyho Daňka Nevadí.
1: A tehdy poprvé si řekl, nevadí. Zase bude.
0: No ale poslechneme si také jednu velmi slavnou country píseň v podání kapely The Roadhammers.

sebe. Tak to byla malá nabídka toho, co vás čeká v následujících minutách, ale teď už nám Miroslav Donutil vysvětlí, jak to mají muži v tom jejich báječném světě. Petr Kocman vám přeje hezký večer.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemstvím

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhám.

I 9.9. je den plný událostí. Pojďme se tady podívat na chvíli do historie. Roku 1437 byl v Praze popraven hejtman husitských táborů rytíř Jan Roháč z Dubé se svými přívrženci, neboť i nadále vedl ze svého hradu Sion u Kutné hory ozbrojený odpor proti králi Zikmundovi Lucemburskému. V roku 1908 je v českých zemích oficiálně použita daktyloskopie a zároveň byla zrušena starší metoda antropometrie, která spočívala v proměřování a přeměřování jednotlivých částí těla. Tohle to bylo popsáno v jednom našem krásném detektivním seriálu, mimochodem, kde hrál Ondřej Havelka. V roku 1939 je zatčený Josef Čapek po výsleších na Pankráci převezen do koncentračního tábora v Dachau. V roku 1969 Karel Krill odjíždí na písničkářský festival v západním Německu, kde požádal o politický azyl. V roku 1850 Kalifornie přistoupila jako stát do Spojených států amerických. V roku 1963 popsal Joe Wallacki ve svém svědectví před americkým kongresem strukturu mafie. Vše bylo prolomeno a byl to tedy velký den, zejména tedy pro mafii. V roku 2015 se britská královna Alžběta II. Stala nejdéle vládnoucí britskou panovníci poté, co překonala délku vlády své prababičky Viktorie. No a roku 1786 císař Josef II. Odsouhlasil založení brněnského parku Lužánky, pozor, prvního veřejného parku v českých zemích, no a věnoval na něj bývalou jezuitskou zahradu. Lužánky, to je samozřejmě pro Brňáky pojem, protože je to kus opravdu lesa uprostřed města. Stával tam kdysi a dodnes stojí, tedy dneska už se to nemenuje Dům pionýrů. Myslím si, že to je dneska dům dětí a mládeže. Také jsou tam tenisové kurty, kde se často pořádají koncerty a je to opravdu nádherný kus zeleně uprostřed města. Myslím si, že za poslední leta se to hodně změnilo, bylo tam dodáno mnoho zajímavých prvků, tak až budete v Brně, nezapomeňte vyrazit. No a já si myslím, že když je řeč o Lužánkách a hlavně o Brně, takže neuhádnete, od koho si pustíme teďka písničku. No samozřejmě od kapely, kterou kdysi spolu zakládal legendární silák a lam železo Franta Kocourek, Los Brňos.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s tremskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

0: To byla písnička My Little Georgia Rose, kterou jsem nepustil jen tak náhodou, ale protože pochází z repertoáru Billa Monroe. Bill Monroe totiž právě dnes přesně před 30 lety zemřel ve 84 letech ve Springfieldu v Tennessee, několik měsíců po mrtvici. No a tento člověk samozřejmě je znám nejenom jako průkopník žánru bluegrass, ale dokonce se mu přezdívá otec bluegrassu. A písnička, kterou jsem pouštěl, tak pocházela z jeho repertoáru, ale takhle zaspíval country rocker Travis Tritt společně s Ricky Skaggsem a jeho kapelou Kentucky Thunder, protože po úmrtí Billa Monroea Ricky Skaggs převzal takovou pomyslnou štafetu po otci bluegrassu a vlastně od té doby začal vystupovat opět akusticky v bluegrassovém osazu, čili opustil ten svůj elektrický model, který ho proslavil 80. a v první polovině 90. let, kdy měl bicí elektrické kytary, klávesy, což byla tedy skvělá éra. Ale už vlastně hodně dlouho od toho roku, asi 97, myslím, vystupuje výhradně s bluegrassovou verzí své kapely Kentucky Thunder. No a když Monroe zemřel, tak dal dohromady takový albový projekt, kde se sešli countrymeni, různí i rockeři a právě tam zaspívali písně Billa Monroea. Myslím si, že ta nejslavnější píseň Billa Monroea je samozřejmě Blue Moon of Kentucky. To je takový, řekl bych, bluegrassový standard. A tu písničku hrála spousta lidí. Já jsem vám ji dokonce nedávno pouštěl v podání Johna Fogertyho, zpěváka kapely Creedence Clearwater Revival. A mám pro vás teďka jednu úplně speciální verzi. Protože tahle ta píseň se zalíbila i Elvisovi, který skvěle nahrál. A ta Elvisova verze, i ta verze Billa Monroea, se velice líbila hochům z kapely Beatles. A dokonce jsem ve svém archivu našel jeden záznam z takového speciálního malého živého vystoupení v roce 1994, kdy se sešli Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr a společně tuhle tu píseň nahráli, jenom takový úryvek, nebyla úplně celá, ale je kouzelné pozorovat, viděl jsem i to video, jak Paul McCartney opravdu má takový ten tempr v hlase, přesně jako měl Elvis, když tam zpívá to Blue Blue, to si povšimněte. A Ringo tam samozřejmě hraje na bicí, George na kytaru a Paul taky na kytaru a je to krásný hold, nejenom tedy samozřejmě Elvisovi, ale hlavně Billu Monroevi, který nás právě dnes před 30 lety opustil. Tak jdeme na to. Hoši od Beatles hrají Billa Monroea právě teď v premiéře na Country Radio.
1: Well, couldn't we do Blue Moon of Kentucky?
2: Well,
1: Blue Moon.
2: No. Yeah, man.

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě

Když jsem vyprávěl v této hodině o tom dnešním výročí parku Lužánky v Brněnském, které založil císař Josef II., tak musím doplnit ještě takovou věc, kterou samozřejmě mnozí asi víte, že jak to tak v parcích bývá, tak často tam chodí také zamilované páry. A říkám to proto, že se s vámi musím ještě na konec hodiny podělit s jedním vzkazem od posluchače Leoše, který mi hned po tom povídání o Lužánkách napsal SMS-ku do studia a píše: krásný dobrý večer. Jedna historická. Kde je v Brně nejlépe se stravovati? V parku Lužánky. Tam má každý párek 4 nožičky. Hezký večer, Leoš. Tak Leoši, mockrát děkuji. To byla malá vzpomínka na Lužánky a na Brno, ale teď už si dáme The Roadhammers a Girl on the Billboard. Petr Kocmar vám přeje klidný večer a těším se na vás po 22. hodině.

22 hodin 12 minut posloucháte středeční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman, samozřejmě až do půlnoci, takže před námi spousta písniček, spousta povídání. No a já bych tuhle tu hodinu zahájil rád jedním přáním. Zazní totiž píseň, která je s tím, komu chci popřát, spojena, za chvíli ozřejmím. Dneska slaví 660. narozeniny skvělý anglický herec Hugh Grant. Jestli si myslíte, že je to vystudovaný herec, tak se mýlíte. On totiž studoval angličtinu na univerzitě v Oxfordu a postgraduálně začal studovat také dějiny umění, ovšem to studium kvůli začínající herecké kariéře nedokončil. No a ten jeho filmový debut proběhl už v roce 82, kdy si zahrál ve filmu Privilegovaní. Nevím, jestli jste viděli, stojí to určitě za to. No a v následujících letech hrál v několika seriálech, ale ten velký průlom nastal v roce 1993, kdy získal hlavní roli ve filmu Soumrak dne, no a výrazně na sebe upozornil ovšem o rok později v komedii Čtyři svatby a jeden pohřeb, kde hrál takového, no, plachého starého mládence Charlese. No a tahle ta role mu vynesla Zlatý glóbus, což z něj udělalo opravdovou hvězdu a zařadil se mezi ty veliké hvězdy. No, charakterově podobnou roli si zahrál i ve filmech třeba Rozum a cit z roku 95, Dva v tom, Láska nebeská, ten nádherný film. Ale viděli jste ho třeba také v roce 2001, dneska už takovém malém filmovém kultu, Deník Bridget Jonesové. Zahrál si i v jeho pokračování Bridget Jonesová s Rozumem v koncích, to bylo o 3 roky později. A tam si teda zahrál takovou zápornější roličku, řekněme, byl to takový trošku syčák, no. A těch rolí pak bylo samozřejmě hodně a hodně. V roce 2006 také hrál ve skvělém filmu Hledáme Idol, psáno s Y, protože tam stvárnil moderátora Martina Tweeda, myslím, že se jmenoval Martin Tweed, a byla to parodie na americkou reality show. Tak Hugh Grant samozřejmě se objevil, jak jsem říkal, i v dalších filmech, ale jeden rozhodně nemohu opomenout, a sice film z roku 1999 s názvem Notting Hill. No a v tom filmu si zahrál s překrásnou Julie Robertsovou. Mimochodem, teďka, myslím, že minulý týden běžel v televizi krásný dokument o Julie. A taky je tam z několik záběrů, kdy ona 2 roky měla za manžela country zpěváka Lyle Lovita, což jsem vám už říkal v minulosti a pouštěl jsem jeho písně. Ale v tom filmu Notting Hill v roce 99 zazněla jedna zásadní píseň When You Say Nothing At All, která je, a to málo kdo ví, původně country píseň od zpěváka Keith Whitleyho z konce 80. let. A vypůjčil si do toho filmu irský zpěvák Ronan Keating. Tak touhletou písní si připomeneme dnešní 660. narozeniny Hugh Granta.

0: Dobrovici.
1: Dobrovici bude dobře.
2: 12. září máme festival hudby Fadrhoncova Dobrovice. Zahrají vám dechová hudba Dobrovanka, Big Band Trumpets, Šárka Resková, Michal Skořepa, Lenka Nová, Dušan Kolár, Haštal Habka a kapela Generace. Takže volba je jasná. Dobrovice v sobotu 12.9. Palackého náměstí od 2 do 10 hodin. V Dobrovici nám spolu bude dobře.

Mirek Hofman a Greenhorni, Království za koně. Viděl jsem včera kousíček, jenom malý kousíček, víc jsem neměl čas. Byl to nějaký starý záznam z Ypsilonky, kde hrál Marek Eben a Jiří Lábus a další skvělí Ypsiloňáci. A tak jsem si u té příležitosti vzpomněl, jak o divadle vyprávěl Marek Eben v jedné ze svých knih Myšlenky za volantem. Tu poznámku si učinil 1. března roku 2019. Je hrozné to přiznat, ale budu upřímný. Nechodím moc často do divadla. Ono taky, když ho člověk sám provozuje a pak má jeden večer volný, tak je divné jít se dívat na ty chudáky, co zrovna volný večer nemají. Stejně jako jsem ho neměl já včera. A tak čekám, že mi někdo něco doporučí a vzbudí mou touhu strávit volný večer v divadle. A nejlepší přehled o divadle a umění vůbec má Jiří Lábus. Ten viděl snad všechna divadla, ale taky četl tuny knížek a nedost na tom, když Sting vydá novou desku, bude jí mít Jirka určitě dřív než já. Tak se ho občas zeptám, jaké je to či ono představení a Jirka řekne, ale jo, dobrý. Jenže to není to, co by vás přimělo vzít na sebe oblek a vydat se do divadla. Ale jo, dobrý, nestačí. To by vám musel říct, hele, to musíš vidět. A to jsem dlouho neslyšel. Další potíž je, pokud kolegové zjistí, že tam jste, toho se děsím. Protože když vás vidí, budou se ptát, jak se vám to líbilo a tak dále. Samozřejmě, že by se ve vlastním zájmu ptát neměli, protože když se vám to líbí, řeknete jim to rád na rovinu. Ale běda, když tomu tak není. Pak přichází různé strašné odpovědi, jako třeba, no, bylo to zajímavý. To je jedna z nejhorších věd. Když vám kolega řekne, že to bylo zajímavý, znamená to, že nic nudnějšího neviděl. Další z hrozných věd zní, to jste se na tom museli nadřít. Překlad, to jste se na tom nadřeli a nepomohlo to. Existuje taky skupina takzvaných upřímných kolegů. Ti přijdou a spustí. Hele, řeknu ti to na rovinu, bylo to příšerný. Zajímavé je, že ti upřímní nikdy nepřijdou světou, řeknu ti to na rovinu, bylo to skvělý. Vždycky vás upřímně umyjou. Dobrá metoda, co říct kolegovi, který se ptá na váš názor, je věta. Hele, já ti to teď ještě říct nemůžu, jsem toho plnej, potřebuju odstup. A pak je ovšem třeba odjet na 3 neděle k moři a doufat, že než se vrátíte, kolega zapomene, že jste se nevyjádřil. No a čím déle to tady píšu, tím méně se divím, že jsem tak dlouho nebyl v divadle.

Karavana Country Rádia. Už tento pátek od 19 hodin vám osvědčená dvojice Denisa Marková a Jirka Vondráček přiblíží, co je nového na naší hudební scéně. Karavana Country Rádia. Žhavé novinky pro milovníky nejen country, folku a trampské muziky. Country.

koníček, cesta k němu není složitá. Na zahradě tolik svíček, kdo je spočítá.

slukem v postavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Bařino mi krade a skáče po mé posteli.

0: To byl Pavel Dobeš a krásná písnička Kostelíček. No, dneska slaví narozeniny i další folkový bard, a sice Slávek Janoušek. Narodil se v roce 1953 a s hudbou začínal a až do maturity bydlel v Ústí nad Orlicí. V roce 72 vyhrál první ročník písničkářské soutěže O ptáka noha, tehdy to bylo ještě s Karlem Jarošem, a tu soutěž vyhlásilo ustavující se folkové sdružení Šafrán s Jardou Hudkou a Vladimírem Mertou a dalšími. O rok později, tedy v roce 73, přesídlil do Brna, kde vystudoval pedagogickou fakultu na dnešní Masarykově univerzitě. No a v letech 76 až 82 se věnoval divadlu jako autor her a písní, ale pozor, také jako herec. A v roce 84, což bylo velmi důležité, vyhrál interpretační portu a o rok později, v roce 85, pak portu autorskou. Bylo to za píseň Kuchyňský rituál blues. Od roku 84 pak vystupuje profesionálně sám anebo s doprovodem, například v duu s Lubošem Vondrákem, nebo znáte ho také z trojice s Vlastou Redlem a Jardou Samsonem Lenkem, to bylo mimořádně úspěšné spojení, a nebo také se skvělým hráčem na elektrickou kytaru Milošem Makovským, a nebo se skupinami Bokomara nebo Cymbal Klasik, ale také s vlastní kapelou, kterou pojmenoval Pěkná banda. Ale také hrával s houslistou Vojtou Kupčíkem, no a víc jak po 20 letech opět s Lubošem Vondrákem. Později se přidal Láďa Zítka na foukací harmoniku a perkuse a Honza Vondrák na kontrabas. No a od roku 2019 používají název Slávek Janoušek a kapela. No a krom toho Slávek Janoušek také pořádá festivaly. Ten úhlavní se jmenuje Janouškovo Ústí a odehrává se samozřejmě v Ústí nad Orlicí. Takže Slávkovi přeju vše dobré k narozeninám, kdyby náhodou poslouchal, tak Slávku moc tě zdravím i za posluchače Country Rádia a doufám, že si užíváš narozky. No a já pustím jednu z nejnovějších Slávkových písní, kterou nahrál v roce 2024 a jmenuje se Je to tak krásný. Zpívá a hraje dnešní oslavenec.
1: Je to tak krásný, bejt starý, zdravej.

Přeji krásný dobrý den, vážení a milí posluchači Country Rádia. Já tu pro vás mám pozvánku na zítřejší, což bude čtvrteční vysílání, které se bude vstavovat k 10. září. No a vězte, že i toho zítřejšího dne to budeme mít docela napěchované o informaci. Určitě znáte takovou tu větu. Lomikare, lomikare, do roka a do dne. Ano, samozřejmě Jan Sladký Kozina. Jak to s ním všechno bylo a kdo za těmito slovy stojí, dovíte se zítra. Také si přiblížíme oslavence, kteří zítra budou slavit svůj svátek. Nebudu předbíhat, ale ne, já to řeknu, zítra slaví svátek Irma. No a samozřejmě bude tu také muzika, nějaké to vaše zpívání a věřím, že i dobrá nálada. Tak nezapomeňte naladit Country Radio mimo jiné už zítra ráno úderem 6. Krásný den ještě jednou přeje Vláďa Vlach.

To byla Věra Martinová a písnička, kterou si vypůjčila od rockové kapely Holies a takhle krásně s českým textem ji udělala s názvem Strádám. Já bych tu poslední píseň v hodině honem rychle rád věnoval všem Danielám k dnešnímu svátku. Doufám, že jste, milé Daniely, oslavili hezky, že jste si dali třeba sklenku něčeho dobrého a já vám jako malé přání ještě posílám jednoho fešáka, Ringo Starra. Když jsme se dneska bavili o Beatles, tohle je píseň z jeho nejnovějšího alba, které vydal v letošním roce. Je to další country album a ta písnička se jmenuje Long, Long Road. Tak vám přeji hezký poslech a těším se po 23. hodině.

23 hodin 12 minut k tomu, posloucháte středeční noční vysílání Country Radia, s vámi stále Petr Kocman až do půlnoci. Tohle byly Eagles a jeden z jejich největších hitů, Lion Eyes, písnička, kterou samozřejmě dodnes musí hrát na svých koncertech, protože to by jim fanoušci neodpustili. Já bych tuhle tu hodinu rád zahájil vzpomínkou na nedožité narozeniny Pepy Blažejovského, což byl muzikant, kterého jsme měli všichni rádi a máte i vy, posluchači Country Radia, protože Pepa byl jednak člen Texmenů, kdysi to byli Krajánci, samozřejmě z donucení v 70. letech, ale hlavně byl jeho život spojen s kapelou Pacific, ale kdysi také hrával ve skvělé rockové kapele Marquis John. No a Pepa nejenom hrál na kytaru a zpíval, ale také skládal písničky. Bohužel tedy jeho život se uzavřel v pouhých 55 letech, dva dny před štědrým dnem roku 2004. Byla to opravdu rána z čistého nebe pro nás, kteří jsme ho znali a měli rádi. Tak já bych na něj rád vzpomenul a poslal mu pozdrav do toho hudebního nebe prostřednictvím písně, kterou naspívala společně s Helenkou Maršálkovou, a je to ta krásná Jeanova láska.

iránský rozmar paměti. Zpívat budem, zapomenem na lásku, smrt i prokletí.

k narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

To byl Ricky Skaggs a písnička z jeho skvělého alba My Father's Son z roku 1991, Simple Life. Dneska je docela památný den ve světě country a rock'n'rollu a v muzice vůbec, protože právě 9. září roku 1954 Elvis Presley hrál při otevření nákupního centra Lamar Airways v Memphisu v Tennessee. No a v publiku tehdy byl také Johnny Cash, který po představení Elvise navštívil a tam se vlastně poprvé setkali. No a zbytek je opravdu, jak se říká, okřídleně historie, protože oni spolu samozřejmě nahrávali u stejného vydavatele Sun Records, co sama Philipse v Memphisu. A dokonce spolu pak jezdili i společné turné, kde byly ještě Jerry Lee Lewis a mladička June Carter. To všechno je mimochodem krásně vyobrazeno ve filmu World Line, což je životopisný film o Johnny Cashovi. To je nutnost ho vidět. Jestli patříte mezi opravdové fanoušky country, tak World Line prostě musíte vidět a tam se vám propojí mnoho dalších věcí dohromady a jsou tam právě i krásné záběry, když oba dva mladíci Johnny Cash i Elvis Presley jeli to společné turné a vzájemně se vlastně ovlivňovali svoji muziku a velmi se respektovali. Tak a mě napadlo, že k tomuto výročí bychom mohli pustit Elvise a bude to píseň, kterou si vypočil z repertoáru Chrisa Christophersona, takže to bude countryovka jako vyšitá a pochází z alba, které bylo nazváno Elvis Back in Nashville, tedy Elvis zpátky v Nashvilleu, kde je spousta dalších krásných písní, tam třeba Amazing Grace a opravdu hromada písní, ale Help Make It Through The Night, tak ta mi udělala velikou radost. Tak zazpomínáme na Elvise i na Johnnyho Cashe a na jejich dnešní setkání v roce 1954.

0: Dobrovice.
1: Dobrovici bude dobře. 12. září máme festival hudby Fatrhoncova Dobrovice. Zahrají vám dechová hudba Dobrovanka, Big Band Trumpets, Šárka Resková, Michal Skořepa, Lenka Nová, Dušan Kolár, Haštal Habka a kapela Generace. Takže volba je jasná. Dobrovice v sobotu 12.9. Palackého náměstí od 2 do 10 hodin. V Dobrovici nám spolu bude dobře.

Dneska se s vámi rozloučím jednou krásnou písničkou od kapely Katapult. Ta skladba se jmenuje Blues. A přestože se jmenuje Blues, tak já ji považuji a vždycky jsem považoval za největší countryovku z repertoáru Katapultu. A zařazuji, protože dneska by slavil narozeniny bubeník téhleté legendární kapely Anatoly Kohout, zvaný Tolia. Jinak mu nikdo neřekl než Tolio. Narodil se 9. září 1946 v Bratislavě. Bohužel zemřel v pouhých 61 letech 9. října roku 2007. A samozřejmě znám především tedy jako bubeník skupiny Katapult, ale už od konce 60. let hrál třeba z Primitives Group nebo z Rebels, kde byl Jiří Korn, taky působil v divadle Semafor, nebo hrál v Samuels, což byla kapela Peteho Kaplana, který později hrál s Mephistem, taky hrál s Energetem, to byla výborná kapela. A nahrával samozřejmě i desky, nahrával třeba s kapelou ETC, která doprovázela Vladimíra Mišíka, nebo s Otou Petřinou, s CK vokálem. Bylo toho zkrátka hodně. On v 80. letech emigroval do Anglie a tam si založil obchod s hudebními nástroji, no ale potom se zase vrátil zpět do své rodné vlasti a přidal se ke Katapultu, kde tedy působil s takovými přestávkami od roku 98 až do roku 2004, no a pak až do roku 2007 a pak tedy podlehl rakovině prostaty. Bohužel, já bych tedy rád na ní zaspomínal touhletou krásnou písní. No a přeji vám klidné sny, zítra úspěšný den a budu se na vás opět těšit ve 20 hodin ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje dobrou noc.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Folkmeny Country Radio.

Výročí tohoto týdne. Na koho ve Folkmeny vzpomínáme a komu gratulujeme?

Je tady další hodinka nedělního folkového večera, kterým vás provází Miloš Keller. Tuhle hodinku reprízujeme i ve čtvrtek hned po půlnoci. Začali jsme zahřívacím kolem, to obstarali The Folks a také Peter Paul and Mary. A teď už je tu rubrika výročí tohoto týdne a těch výročí je opravdu hodně. Začal Petr Kalandra jako lodník. 17. září 1995 zemřel bluesman, zpěvák a hráč na foukací harmoniku Petr Kalandra. 8. září 1949 se narodil písničkář a bluesman Pepa Streichl. Ten nabídl písničku Času je málo, i na něj už jen vzpomínáme. A kdo bude dál? 8. září 1974 se narodila písničkářka Eva Henichová. Nabídne písničku Všechno jinak. Slávek Janoušek by si asi zasloužil celý blok, ale čas je jenom na jednu skladbu. 9. září 1953 se Slávek Janoušek narodil a dáme si něco staršího, dáme si písničku s názvem Mumie. No a pak ještě také Jaroslav Vikrent. Jaroslav Vikrent se narodil 10. září 1943 a zahraje a zaspívá písničku Agnes.

podlady, kůže se mi zcvrkává, divné skvrny kolem brady a neustálá únava. Tam, co se nosí řády, mě často píchá,

Tak to byla vzpomínka na Jaroslava Vikrenta, narodil se 10. září 1943, písničkář, autor a moderátor. Ještě dvojici interpretů tady máme. 11. září 1968 vznikla českobudějovická skupina Minnesänger a 12. září 1977 se narodil kytarista, zpěvák, autor Disney bandu Martin Kadlec. Minnesänger nabídnou Jarní vítr, Disney band Trhací kalendář.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
2: Někdo trpí trémou, někdo by se styděl, párkrát jsem už v zákulisí vážné tváře viděl. Já ale na pódiu jsem rybou ve vodě a čím víc diváků, tím víc jsem

kdo má největší snad víťatroníček. Pojďme všichni hrát, klidně třeba do rána probudíme den. A další bude napsaná, zůstáváme těmi, kteří přežijí.

Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu. Jsem zatím ještě školák z města husitů. A jednou možná zjistím, kde bylo hůř, kde líp, v zemi, kterou zdobí spousta českých lip. Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu.

0: Ano, je to tak, prázdniny skončily, máme tady první neděli v měsíci, znamená to, že se vrací i folkové stupně. Dvojice postupujících z Černového kola, tohle byl první z nich, Honza Novorka Díky písním, za chvilku zazní druhý postupující, Sejfy Ponka Cesta domů. No a pak přidám trojici zářijových novinek. Jak se hlasuje, jsem vám prozradil v úvodní znělce a ještě to úplně na závěr prozradím také. Folkové stupně se tedy rozbíhají, dvojice postupujících vlastně známe. Ještě zbývá Sejfyho Ponku pustit. Cesta domů.
1: Už zase sedím ve vlaku, v ruce tisknu zbytek drováků. Jak už je to asi dávno, co jsem vypadl od nás baráku. Teď jen 12 run mě doprovází cestou Bůh ví kam. Kolik se

Tak to je dvojice postupujících a jsou na řadě tři novinky pro tento měsíc. Všechny znáte, protože všechna CDčka jsme si v průběhu prázdnin představili. Startovní dráha číslo jedna, tedy co se týče novinek, Spolektiv Vyhnání z ráje. Když rá...

První zářijová novinka, Spolektiv a Vyhnání z ráje. Druhá zářijová novinka, přichází s ní Vlasta Procházka, Smíření.

Druhá zářijová novinka folkových stupňů Vlasta Procházka Smíření. A i třetí album jsme si představovali v průběhu prázdnin. Skupina, respektive vlastně solista, který si říká Semiš a písnička s názvem Prolegraci. Třetí zářijová novinka folkových stupňů.

0: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
2: Já proti ničemu neprotestuju, neprotestuju, mě už je vážně všechno fuk. Jen se těším, jak si zanakupuju, zanakupuju,

ničemu neprotestuju, neprotestuju, mě už je vážně všechno fuk. Jen se těším, jak si zanakupuju, zanakupuju, až tvou mě lidi, co dělají hluk.

pozornost. Já proti ničemu neprotestuju, neprotestuju, mně už je vážně všechno fuk. Jen se těším, až si zanakupuju, zanakupuju.

0: ničemu neprotestuju, neprotestuju, mě už je vážně všechno fuk. Jen se těším, až si zanakupuju, zanakupuju, až tvou mě lidi, co dělají hluk.
1: Prázdniny skončily a to neznamená jen, že začíná škola a blíží se Vánoce, ale i to, že písničkáři v kavárně spolu se sdružením Underfolk připravili další koncerty v Liberci, Pardubicích a Plzni. A hned první koncert, na který vás chci pozvat, proběhne v úterý 15. září od 19 hodin v experimentálním studiu Lidových sadů v Liberci. Přivítáme písničkářku a básnířku Evu Blondýnu Sukovou a fenomenálního kytaristu a hudebního skladatele Norby Kováče. Na viděnou se těší Petra Palaščáková.

0: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
1: Tomáš Tichý je teď se mnou ve studiu Country Rádia, aby vás informoval a pozval na další pokračování Pikovického festivalu. Tomáš, já tě zdravím.
2: Ahoj.
1: Začněme termínem.
2: Termín je 12. září.
1: Kolikátý je to už ročník?
2: Je to 33. ročník.
1: Kdo tam bude hrát a zpívat?
2: Tak vezmu to od těch největších jmen. Honza Nedvěd a příbuzní, Texmeni, Pacific, Schovanky, Nová sekce, Hobou, Survival, Alva, Xtet, Sichravo, Heureka, Tabásek and Partia.
1: To znamená, jsou tam i vítězové porty a také vítězové online hlasování.
2: Přesně tak. A ještě se zastavíme u těch Hobou, Survival, Alva a u Sichrava. To jsou dvě kapely, které budou hrát hlavně rivolovky. Takže se máte na co těšit.
1: V Pikovicích bývají také doprovodné akce.
2: Ano, bude tam spousta soutěží, jako vždycky. To nenecháváme náhodě, jo. Takže zase tam bude rýžování zlata, železný tramp, zlatokoptom, dětský skákací hrad pro ty nejmenší a pro takový ty zvídavější kluky a holky tam budou skauti, takže ty vás budou učit, jak se chovat v lese, jak ten les opustit, aby po vás nezůstal nějaký nepořádek, nebo jak rozdělávat oheň, nebo jak poznat stopy zvířete a tak dále.
1: Jak stanovat a tábořit a podobně. Stanování a táboření, bude tam možné?
2: V místě, přímo na tom tábořišti, už máme skoro plno, takže musí být posluchači hodně rychlí, snad to ještě stačí. A jinak se dá parkovat a stanovat na té vedlejší louce, tak jako vždycky. Tam je místa moc.
1: Bude tam pochopitelně i spousta občerstvení, všelijakých dalších stánků. Je
2: přesně
1: to tak?
2: Tak, budou tam jakýkoliv prodejní stánky, bude tam catering, bude tam víno, pivo, takže káva, všechno.
1: Ohladu a užízní posluchači a návštěvníci nebudou. Ještě webové stránky, aby se mohli návštěvníci ujistit.
2: Webové stránky jsou www.trampskepikovice.cz a nebo Trampské Pikovice můžou taky najít na Facebooku.
1: Mhm. Povídal jsem si s Tomášem Tichým o Pikovickém festivalu, ještě jednou ten termín úplně na závěr.
2: 12. září.
1: Já ti za to děkuji, nejenom za tento rozhovor, ale i za organizaci Pikovického festivalu. Popřeji hezké počasí, hodně lidí a moc se tam těším.
2: Děkuju a já ještě bych jenom dodal, že to s tebou budeme konferovat. Takže tak. Se diváci mají na co těšit.

Zavřeli jsme hospodu, vzali jsme láhe vína, sedli jsme si na schodu, byla nám trochu zima. Zavřeli jsme hospodu a otevřeli srdce, dali jsme nohu přes nohu.

až někam do sedmého nebe. Ptáci kolem zpívali a do té ranní mlhy jen tak jsme se dívali, cítili, co cítí ten druhý. Zavřeli jsme hospodu, řekla, že je věda, praní mlze na schodu, konečně řekla, co říct měla. Zavřeli jsme hospodu a čas byl relativní, ztratili jsme podobu, byli jsme mladí, moudří, klidní. Zavřeli jsme hospodu a v té ranní mlze pátrali jsme po Bohu a čekali jsme drze.

rány, myšlenky zertů zpívaly, tak lehce téměř sami. Zavřeli jsme hospodu, všechno jsme tam do toho dali. V raní mlze na schodu, krásnou hru jsme hráli. V raní mlze na schodu,

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album z roku 2020, Žalman a spol. Všechno je teď.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

Náš kraj je tichý, katastrofami neoplývající. Básníci sem jezdí tvořit, ba i malíř zajede idylu zachytit. Také léčebnu nervově chorých opodál zřídili. To sice klid kraje poněkud narušilo, ale takovou katastrofu, jaká se udála první červnovou neděli, nepamatují snad ani očití svědkové bitvy u Lipa. Začalo to na schůzi obecní rady, když se přikročilo k hlavnímu bodu. Zlikvidovat beatovou skupinu Pillows, která svými sobotními a nedělními koncerty značně snižuje popularitu místní dechové hudby Kmochův odkaz, žene mládež do tenat chuligánství a neplatí daně. Bylo předneseno mnoho návrhů na likvidaci vesměs hraničících s trestním zákoníkem, ale nakonec byl schválen jen jeden, všeobecný a nejlepší. Dechová hudba Kmochův odkaz vyzve skupinu Pillows k souboji, ve kterém zničí kvalitou provozovaných skladeb, břeskností trubek a eufónií i jatrným rytmem. Souboj bude konán v neděli odpoledne na fotbalovém hřišti. Hřiště je volné. Fotbalisté mají zastavenou činnost, protože před měsícem utloukli rozhodčího Řípou. V neděli odpoledne nastala na hřišti atmosféra připomínající ovzduší slavných bitev. Chyběli snad jen Žižka a Napoleon. Na podiu, zbytém z bílých prken, ležely už nástroje obou soupeřů. Nad dechovkou visely obrazy Františka Kmocha, Jaromíra Vejvody a heslo Polkou škoda lásky zlikvidujem pásky. Pillowsy nastoupili s fotografiemi Billa Haleyho, Beatles a posměšným transparentem Proč bychom se netěšili, když nám pán Bůh by dal. Prvním, kdo nevydržel napětí chvíle, byl solový kytarista Jiří Milštajn. Přiskočil k zesilovači a vyloudil na něm zvláště silný jekot, aby ukázal jeho jakost a tak zastrašil soky. Na to Václav Zalabák, hráč na pozou, uchopil blesku rychle svůj nástroj a vydal na něj tak mocný a ryčný tón, až ve vzdálených Tuchořicích se začaly radovat krávy, domnívajíce se, že státní statek přiváží obecního býka. Losování o právo první skladby vyhrál kapelník dechovky Milivoj Řičí. Rázným gestem na sebe soustředil pozornost a zahájil pochodem mužně vpřed. Pillowsy odpověděli bez váhání, klasickou již skladbou Rock'n'Roll the Clock. Obecenstvo se nevzrušovalo, neboť všem bylo jasné, že soupeři se prozatím pouze oťukávali. Při polce, ach bože lásko, s tebou je kříž, zvlhly oči všem starším posluchačům a 15-leté Evě Filipkové, která jako jediná z obce neměla známost. Pillowsy tušili nebezpečí, a tak následovala skladba za skladbou. Hudebníci ze sebe vydávali vše. Feri Janoušek, beatový idol, v extazi padal na podlahu, byl tváří o zem a rval si oděv již tak doskromný. Solista dechovky, Joška Zavázal, to zkoušel po něm, ale zdařil se mu pouze dokonalý obraz tropického šílenství. Obecenstvu propukali skryté pudy. Důchodce místní tlouk rozjařeně dřevěnou nohou o zem a pomýval. Přituhuje, přituhuje. Kapelník Milivoj Jiříčný chtěl mermomocí strhnout vítězství na svou stranu a proto zařadil naráz dvě polky nejtěžší ráže. Nic si z toho nedělám, že na čele bouly mám a padla facka, padla na sám. A to byla chyba. Řezník Bílek neudržel svou mamutí sílu na uzdě. Vybičován dvojhlasem křídlovek, vytrhl plaňku z plotu a udeřil vší silou do stolu, který se rozpadl. Pak hravě roztloukl dva další a vyvrátil posvátnou lípu. Zástupkyně pionýrského oddílu po něm hodila vázu, původně určenou Ferimu Janouškovi, leď zasáhla jen spícího traktoristu Málka.
Ten v domnění, že jej předseda budí pohlavkem, vstal a šel orat k lesu. Hudebníci se střetli uprostřed pódia, publikum je následovalo. Rozpoutal se zápas všech proti všem. Ředitel devítiletky Leo Vitásek se sice nejprve snažil uklidnit dav přednesem lirické básně, ale pak raději odběhl do školy, kde se ukryl v botanickém kabinetu mezi tetřevem hlušcem a Káně Temišilovkou. Na hřišti zatím zuřil boj, proti němuž je vyvraždění slavníkovců románkem pro dospívající dívky. Bratrovražedná bitva skončila bez vítěze ve 3 hodiny ráno, kdy silák Řezník Bílek odešel s omluvou, že má před krámem lidi. Koncem příštího týdne k nám ještě zavítala exkurze vysokoškolských studentů, aby si připomněli, jak vypadala Evropa koncem 2. světové války. Dneska už na hřišti zase roste tráva. Postavili jsme novou tribunu a vyzvedli ředitele ze sanatoria. Hudba se však v obci neprovozuje. Nejsou na to nástroje a nakonec ani lidi.

toho blízkou, ryzí kapkou lásky, jen šplachostí a něhou, rovnala mu vrásky u pramenů v horách.

každé ráno cítil vání ze Sibiře, do čelistí vlka. Dal by vlastní hlavu za jediný pohled i nepatrnou zprávu, až spálil všechny mosty.

Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na country rádiu.

si má výlas z lesních strání, si má výlas z volných cest. I když víly už se dávno nenosí, jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést. Spadneš s ránem, vstáváš s půlnocí,

usmíváš, světlo dalek v očích máš. Tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš.

polož hlavu na polštář, ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, ale oči se mi klíží a jen touže mě si přeju, ať už spíš, ať je snem.